0: Rádio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.

0: Máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, v Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: také Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je. Yeah.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: Já nejsem vůbec zvědavý na nějakou pohodu.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti omlouvám.
1: Milý koníku,
0: promiň koníku,
1: víš co koníku,
0: já se ti

0: koníku.
1: Promiň koníku.
0: Víš co koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že ten hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku.

houby hou, do postýlek uléhají, houby hají, houby hou, děti jdou spát, houby hají, houby hou, peřinkou se přikrývají,

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádné

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocit jsem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: měli chodit.
1: A proč? Je to snad územní voz?
0: Ano, je to územní voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

0: Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Petrem a Karlem.
1: Dobré ráno, holky, kluci.
2: Ty jsi říkal, že si vyměníš mic.
1: Už jsem si vyměnil teďka momentálně, ale ano.
2: Vidíte, Kája vyšel z formy, ale je, ano, přátelé, holky, kluci, pondělí a už tady máme našeho Karlíka.
1: Zase ve dvou, čau, ahoj Peťo, dobré ranko.
2: Nazdar Karlíku, dobré ranko, hele, jak jsi se vyspal?
1: Vyspal jsem se, hele, paradoxně krásně. Ono, jak už teďka venku začíná být světlo a tak se budí mnohem líp než třeba v zimě právě.
2: No to jo.
1: Jak je tma a všechno je to temný.
2: To jo.
1: Ne, je to krásný, je to krásný.
2: Kaja se tak moc těšil, že si na sebe vzal oblek a košili.
1: Ano,
2: pro něho je
1: tak.
2: To vysílání tak naprosto a dneska vzácný, že se na to vyfikl. Dokonce i má knírek, vypadá jako D'Artagnan. Jako...
1: Pro štěstí, no.
2: Jsi nechal pro štěstí udělat knírek?
1: Nebudu to scházovat do maturit. Po nich, ještě ale... to uvidíš i příští týden vlastně v pondělí.
2: No dokud nebudeš točit.
1: Já netočím během maturit. No točím to... až po nich právě.
2: Až po nich, no, po takže nich. Do maturit, no ne, do toho, když budeš natáčet, že jo, tak prostě budeš mít vousy, pak se musíš oholit.
1: Pak se budu muset, no pak to budu muset schodit, ale to stačí prásknout dveřma a ono to odletí samo všechno.
2: No, je to takový chmíříčko, zase nejakoby si nepředstavujte nějaký extra jako plnovous, ale jde to vidět, takový náznak dospělosti už tam jako cítím.
1: Super, děkuju, Peťo.
2: Co ta opava neudělá s těma lidma?
1: To je pravda, že to je pravda.
2: Ty ses hledal.
1: Našel jsem se v Opavě, no.
2: Přijel Kája o 5 let starší, v obleku.
1: Snad s vědomost mám.
2: Ano, asi se vezmu, tak je to hodně jiný, je to hodně nový. Jsi v obleku, přišel do rádia, víš. Máš ale... Nike ledvinku, proč ne třeba Adidas, nebo třeba nějakou jinou značku.
1: Tu jsem dostal...
2: Ty nosíš ledvinku?
1: Tuhle tu jo. To jsem dostal k narozeninám, protože jsem kamarádovi ukradl jednu a měl jsem jí 5 roku. Takže taková kompenzace. Jakoby...
2: Kompenzace.
1: Ano, přesně tak.
2: Počkej, že ty jsi to ukradl, ale dostal jsi ji.
1: Já jsem ukradl a dostal jsem jinou.
2: Jo, jasně.
1: Takhle, ať jako jsme na stejné vlně.
2: Jasně. Ale musíme se naladit, musíme se naladit.
1: Jsme
2: ale já věřím tomu, že minimálně zprávy nás naladí, takže dáme si
1: zprávy.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 18. května a je 138. den roku a do prázdnin zbývá 44 dní.
1: Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám přejeme všechno nejlepší. Dneska je Mezinárodní den muzeí a galerií a také je dnes 135. výročí od doby, kdy Česká akademie věd a umění zahájala svoji činnost. Peťo, co sport?
2: West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1-3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. A tady u nás v Česku fotbalisté Hradce Králové porazili ve 4. kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slávy, a to 3-1. Zajistili si konečné 4. místo. A to je všechno. Karlíku, jaké bude počasí dnes?
1: Peťo, dnes nás čeká celkem slunečný den, jak už jsme si mohli všimnout. Bude totiž celý den polojasno až jasno, takže vlastně se na nás bude usmívat slunko celou dobu. No a co se týče teploty, tak to mám taky pozitivní zprávy. Ta se nám totiž bude pohybovat od 5 stupňů teďka ráno až do krásných 19 stupňů Celsia. Takže na plavky to není, ale nemusíme vytáhnout ani deštník.
2: To je fakt, ale na plavky... To brzo bude.
1: No to teda.
2: To brzo bude. A tohle byly zprávy.

0: 6 hodin 7 minut. Vyladíte ranní restart na Rádiu Junior dnes
1: s Komajzem a Carlosem.
0: Kájo,
1: Péťo,
0: lidé jezdí do hor, do lesů, do Himalájí, aby našli sami sebe.
1: Ano.
0: Ty jsi hledal sám sebe v Opavě.
1: Hledala.
0: Budou teď mít holky a kluci jistotu, že už opět tady budeš aktivně, nebo se stále ještě nenašel?
1: Peťo, no. Můžu s vřelým srdcem slíbit,
0: vřelým,
1: že jsem se našel.
0: Jsi si jistý?
1: Z půlky. A holky, kluci se na mě můžou těšit s tebou každý ráno. Pondělní ráno.
0: Haleluja. Haleluja, že to trvalo.
1: No, tak trošku, no, tak víš co, musel jsem prostě jakoby najít tu cestu.
0: Už jaký těžký ráno improvizovat, jo, když jsem tady sám. To je prostě...
1: Dokážu si to představit. A vím.
0: Jsi hodnej, no.
1: A vím.
0: No, každopádně, dnešní téma... Malí mladí vědci. To je takový naše, já bych řekl, komorní, takový ještě jakoby osobní VIP téma.
1: Jakoby jo, já jsem malý, ty seš mladý a vědci z nás jako nikdy nebudou, ale...
0: Je takhle jsi to myslel.
1: No.
0: Já spíš, že to děláme každý rok.
1: Jo, tohle, jo, to
0: že
1: je pravda.
0: Že to tak jako zvláštně vychází, že my prostě tady to téma máme jakoby na každý rok, že přejeme postupně k tomu výročí.
1: Ano, přesně.
0: A tohle je naše třetí společný výročí,
1: asi,
0: ne?
1: No,
0: druhý.
1: Druhý.
0: Já myslím, že třetí právě.
1: To
0: nebo
1: ne.
0: Není to třeba druhý. Dvakrát. Nevím, tak prostě...
1: To je, no možná to je víckrát
0: no,
1: do roka.
0: Zkrátka je to 135. výročí, jo,
1: ano,
0: co,
1: takže...
0: co zahájila činnost Česká akademie věd a umění, a původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
1: Takže přejeme všem nejlepší ke 135.
0: A druhý výročí, který je stejně 135. a... To je z výročí, kdy byla slavnostně otevřena budova, Kajo, typni si.
1: Typnu Národního muzea.
0: Je to tak.
1: Mm-hmm.
0: Národního muzea v horní části Václaváku. Takže
1: Václaváku.
0: 135. výročí. No tak...
1: No nezapřeš,
0: tam,
1: no.
0: Tam v té Praze to muzeum na Václaváku.
1: Na Václaváku.
0: Takže ano, dnešní téma bude pro chytrý.
1: No... Pro chytrý, nebo pro ty, kteří by chtěli být chytrý, jako my,
0: kamaráde,
1: samozřejmě.
0: Ty jsi teď týden v Opavě učil na maturitu.
1: Ano.
0: Ty bys měl být teďka velice študovaný člověk.
1: Hele, o ekonomice ti něco řeknu, ale o chemii nic moc. Ne, pamatuju si
0: ze střední. Ty mi řekneš něco o ekonomice.
1: No jasně.
0: Tak to je, ale tak to je zázrak. Hele, a umíš třeba teďka už to přiznání daňový, nebo?
1: A jak?
0: Umíš?
1: Mm-hmm, teď už jo, teď jsem se to musel našprtat.
0: Ty maturuješ daňového přiznání?
1: Je to jedna otázka, no.
0: Kecáš.
1: Mm-mm. Fakt budeme muset vyplňovat daňový přiznání před nima. Když si to náhodou vytáhneš, myslím, že to je nějaká 17. otázka číslo 17.
0: A jakou otázku bys si přál vybrat?
1: 4 nebo 5.
0: Mm-hmm.
1: To vím jistě, to jsou otázky, hledám práci a zaměstnávám. Takže motivační dopisy, pohovory,
0: jo, super.
1: Všechno, prostě tyhle ty okecávky. A tohle to mi připadnout zítra, no.
0: Tak to mě zajímá, abys okecal, hledám práci, zaměstnávám. Hledáme malé...
1: Schopné umpalumpy.
0: Lidi s vřelým srdcem. Vřelým srdcem. Ale vřelí jsou všichni vědci. Chtěl jsi být třeba někdy vědec? Nevím, třeba častokrát někdo sní o tom, že chce být kosmonaut, nebo tak. Nevím, chtěl jsi třeba, nevím, vynalézt něco?
1: Hele, určitě, ale to podle mě měl každý tohle, že si prostě občas představil sám sebe v takovém tom bílém hábitu, v tom bílém plášti.
0: Fakt.
1: S těma brejlema, rukavicema. Nebo ty si nepřijdeš jako to třeba, když čistíš koupelnu jako chemik, když pracuješ s těma chemikáliema?
0: Je fakt, že mám víc spojení chemie než ve škole, ten okamžik, ale já jsem hlavně vnímal Jápadouch, jo, tak prostě mně se hrozně líbil ten starý pán.
1: Ano, ten doktor Nefár, jo, jak prostě
0: doktor
1: furt něco,
0: Nefár, jo.
1: Něco vymýšlet a to, takový
0: no,
1: ty disco
0: to se mě hrozně líbilo.
1: Mm.
0: No a archeolog jsem chtěl být.
1: Archeolog si chtěl být?
0: Jo.
1: To by tě bavilo.
0: Třeba prozkoumávat ty hrobky v Egyptě.
1: No dobře, ale než něco najdeš, jo?
0: No jo.
1: Než něco právě najdeš, něco unikátního.
0: Ale pár, když to najdeš. tak z toho pak, celý to život najdeš, prostě jakoby žiješ.
1: To je pravda.
0: To je jako Sagvantofy. Udělal jednu písničku Dávej ber a žije z toho roteď.
1: Jo, takhle.
0: 6 hodin, 12 minut a vyladíte ranní restart na Rádiu Junior.
1: S Komajzem
0: a Carlosem.

0: 6 hodin
1: a 15 minut a posloucháte
0: Rádio
1: Junior
0: s Komajzem
1: a Carlosem. Já myslel, že tam dáme ještě ranní restart.
0: Aha.
1: Nevadí, nevadí, ale do toho se zpátky dostaneme, hele.
0: My
1: vás
0: vítáme
1: u
0: ranního
1: restartu.
0: Máš to tam.
1: Je to tam.
0: Máš to tam. Ranní restart po víkendu, je to tady. Opět nám víkend utekl jako voda. Voda. Hele, opravdu je to rychlejší a rychlejší. A to počasí nebylo úplně ideální.
1: To ale počasí nebylo.
0: Kamaráde, já jsem... Jako si otevřu počasí ráno, abych věděl, ano, jestli si mám vzít kraťase nebo bundu, jo.
1: Aha.
0: A otevřel jsem to a třeba v neděli, no vlastně už v sobotu, sobotou bude 26 stupňů, v neděli 29.
1: Jako tenhle víkend?
0: Jo.
1: Ježišmarja, ne, prosím.
0: Jo?
1: Ne, prosím, ať se to změní ještě, aspoň to klesne.
0: A v tu středu, kdy maturuješ, ne, v úterý, příští týden.
1: Příští týden ve středu.
0: Tak je taky 29 stupňů.
1: Já se uvařím v tom obleku.
0: Uvaříš se.
1: Hele, no.
0: Ale aspoň ta hlava, to ti tak zavaří.
1: Že se mi všechno vykouří už rovnou automaticky.
0: Ale právě, že ne, ty budeš tak jako nastartovaný, jako motor, jo, rozehřátej motor, to budeš ty. Víš, jak musí mít v hlavě takový vědci, rozehřátej motor?
1: No vím, no, ale i tak v 7.30 ráno pak.
0: To je bolavý.
1: To je bolavý.
0: To je bolavý.
1: No, každopádně, holky, kluci, naše téma, malý, mladí věci. Já ano. Jsem malej, Peťa mladej.
0: Malý, mladí věci.
1: Věci, dejme tomu, do určitý míry jsme. Peťo, já mám dotaz. Já jsem měl jako malej takový ty různý sady, malej chemik se to jmenovalo, něco takovýho prostě, nebo dělal se tam různý pokusy, všechno. Aha. Měl jsi něco takovýho?
0: Vzhledem k tomu, že jsem nebyl někdy fyzicky moc malej. Já jsem byl vždycky velký, takže měl jsem to, ale ne jako malej.
1: Takže jsi tam škrtl na té krabici to malý.
0: Jo, protože to já prostě nejsem malej od malička. Měl jsem ty krystalky. A pak jsem si dělal i takový ty prvoky. Ty bičíkovce.
1: Jo, jo, jo.
0: Udělej si vlastní farmu, něco takového.
1: Jo, něco takového tam bylo, no.
0: Ale mě to vlastně nikdy moc nebavilo.
1: Ne?
0: Ne. Já jsem si radši pak jel koupit figurky Hobita.
1: Dobře.
0: Hrál jsem si... Já jsem Gandalf šedý, ha. A já jsem byl Bobitlík a to bylo mnohem lepší.
1: Asi jo.
0: Ten krystal se nějak udělal a pak jsem ho vyhodil.
1: A ten krystal ve finále jenom si tam dal nějaký ty přípravky,
0: nuda.
1: Něco.
0: To
1: pak si to nechal 14 dní stát, ono se to vytvořilo samo a pak ti to stalo na výstavce, no, a chytalo prach, no.
0: No.
1: Ale
0: tu práci těch vědců oceňujeme.
1: No, ježiš,
0: hlavní
1: jasně.
0: Je to, že vy se budete moct stát samozřejmě taky vědci. Protože tohle téma tu samozřejmě není jen tak, jako aby se neřeklo, jo. Tohle téma je tady proto, abychom si řekli, že začíná a veletrh, jo. Veletrh a věd. To my tady vždycky takhle si říkáme, abych byl konkrétní, tak je to veletrh vědy, jo. A... Mm-hmm. Právě odstartovává, nebo takhle, on nezačíná teď, jo, my to jakoby dost dopředu informujeme, protože se to musí připravit, vy si musíte udělat volno, jo, to je podstatná věc, udělat si volno, takže to si vy udělejte a objevte s náma veletrh vědy od 4. Do 6. června.
1: Ano.
0: Takže to je ta za chvilku.
1: A je to v Letňanech, takže blízko i celkem.
0: No jak pro koho, vy?
1: Tak po Praha, to je, ano, to je pravda.
0: Pro nás to tak, blízko takhle. Je, ale pro lidi ze Zlína, kam se mimochodem chystáme na konci května.
1: Moc se těšíme, bude to jízda.
0: Ano, bude to jízda. Dnes se ohledně toho schůzka, tak jsem zvědavej, co se jako rozvíme. Ale hlavně, samozřejmě, tam bude i náš zvídavec. 6. června, od 10:30. A je tam ještě poměrně hodně volných míst. Takže... se koukejte, přihlásit na Zvídavce live, uvidíte naživo Evičku Sienkovičovou.
1: A kdo by ji nechtěl vidět?
0: A já bych řekl, že to je mnohdy i zajímavější, než takový jako vědci.
1: Kolikrát jo.
0: Takže veletrh vědy a o tom si budeme ještě v následujících 2 hodinkách společně povídat. Že mějte ještě jednou krásné ráno, hezké vstávání. A laďte dál, Rádio Junior.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Odnaučil jsem babičku kousat si nechty. Fakt? A jak jsi to dokázal? Schoval jsem jí zuby.

0: Vy hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden loutkář, Josef Skupa. Z Pejbla a Hurvínka u nás zná asi každý. A my se teď seznámíme s jejich autorem, Josefem Skupou. Ten se narodil v roce 1892. Loutky měl rád už od malička. Na tom není nic překvapivého. Tehdejší děti neměly mobily ani televizi, takže loutkové divadlo byla rozšířená zábava. Josef měl výtvarný talent, takže chodil na uměleckou školu. Pak ale musel narukovat do první světové války. Vařící vodou si opařil nohu a skončil v nemocnici, odkud ho převeleli do Plzně. Na bojiště se tak naštěstí nedostal. Ať už ho jeho život zavál kamkoliv, nezapomínal na svou velkou lásku a všude lidi bavil veselými výstupy s maňásky. To jsou loutky, které se navlékají na ruku a ovládají se tak z dola. Jako výtvarník i ochotník, tedy neprofesionální, nestudovaný herec, spolupracoval s plzeňským amatérským loutkovým divadlem. Aby se uživil, musel mít i normální povolání. Byl středoškolským profesorem. Jeho žákem byl i později slavný výtvarník Jiří Trnka. V divadle Skupa propůjčoval hlas hlavně Kašpárkovi. To byla velmi tradiční populární postavička, která bavila nejen děti. Josef ale snil o vlastní originální marionetě, tedy loutce vedené zhora díky nitkám. Vymyslel si přemoudřelého a nafoukaného plešatého pána s velkýma ušima. Tak podle Skupova návrhu pod rukama řezbáře Karla Noska vznikl Spejbl. Mimochodem víte, že pan Spejbl má i křestní jméno? Jmenuje se jako jeho autor. Taky je to Josef. Časem mezi své dřevěné herce přidal i mazaného vojáka Švejka. To je hrdina ze slavného románu od Jaroslava Haška. Ta nejzásadnější loutka se k němu ale dostala vlastně náhodou. Nevymyslel ji ani neobjednal. Synovec loutkáře Karla Noska Gustav mu sám od sebe vyrobil parťáka pro Spejbla. Byl Spejblovi podobný, ale byl menší a měl vykulené, pohyblivé oči. Skupu tenhle dárek natchnul. Dostal jméno Hurvínek. Skupa pro Spejbla a Hurvínka začal vymýšlet scénky, ve kterých drzý synek popichuje svého trochu natvrdlého taťuldu. Nepřipomíná vám tenhle popis někoho? Mně se hned vybavil Homer Simpson a jeho zlobivý synek Bart. Stejně jako tahle žlutá dvojka měli i Spejbl s Hurvínkem obrovský úspěch u diváků. Hurvínka dlouhá léta ovládala, tedy vodila, Skupova manželka Jiřina. Skupa se stal ředitelem divadla a rozhodl se úplně vzdát učitelského místa, aby se mohl divadlu věnovat naplno. Cestovali po Československu i zahraničí, vystupovali taky v rozhlase. Po letech se začalo schylovat k druhé světové válce a na Československo si brousilo zuby nacistické Německo. To nás nakonec doopravdy schramstlo. A my se stali takzvaným

0: daným protektorátem Čechy a Morava. Skupa si nenechal ujít příležitost a mocenské choutky fašistů kritizoval. Dělal to chytře pomocí satiry, kterou schovával do svých her. Divadlo vždycky sloužilo jako nástroj, jak se vysmívat zlu a upozorňovat na nebezpečné nešvary ve společnosti. Proto ale také zlo vynalezlo cenzuru. Tak se říká tomu, když někdo rozhoduje a kontroluje, co se smí říkat, psát a nebo hrát. Skrytá poselství ve Skupově představení cenzoři rychle odhalili a hru zakázali. Josef Skupa byl ale odvážný nejen na jevišti. Doma třeba poslouchal zahraniční vysílání rádia. Za protektorátu u nás rozhodovali Němci, co se bude v Českém rozhlase říkat. A samozřejmě to bylo jen to, co se hodilo jim. Kdo se chtěl dozvědět pravdu o tom, co se ve světě děje, musel tajně ladit zahraniční stanice. To bylo ale zakázané. Když to na Josefa prasklo, dostal 5 let vězení. Uvěznili ho v Drážďanech. Zhruba za rok byl na tohle německé město nálet. Vězení dostalo zásah. A Josef utekl domů do Čech. Konec války byl za dveřmi a tak už ho nikdo nepopotahoval. Po válce divadlo přesídlilo do Prahy a mělo úspěch, který pak ještě znásobili Skupovi nástupci. Historie nám hold ukazuje, že humor pomáhá přežít i těžké časy.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: 6 hodin 38 minut a vyladíte ranní restart na Rádiu Junior s Komajzem a Carlosem. No a my tu máme téma Malí mladí vědci. Ano, já jsem dnes Einstein a vzhledem k tomu, že je to jediný vědec, který ho znám, tak jaká bude Einstein?
1: Tesla.
0: Tesla?
1: No.
0: No jasně, že jo, nebo Graham Bell.
1: Nebo.
0: No.
1: Je jich hodně.
0: Dali bychom toho víc. A hlavně je výročí 135. výročí, co zahájila činnost Česká akademie věd a umění. Mm-hmm. A při této příležitosti tak za chvíli startuje i právě veletrh vědy. Virtuální návštěva jaderného reaktoru, detektivní pátrání po stopách zvířat nebo pohled do budoucnosti zemědělství, i to nabídne jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. A že toho nabídne poměrně dost.
1: No to teda, hele Peťo, já tady mám otevřený nějaký přednášky, které jsou ještě k dostání, kde ještě jsou nějaká místa. A třeba tady mě takhle zaujalo, že vlastně věda není vlastně jenom chemie a všechno, ale že to je prostě i biologie, zvířata, rostlinstvo a tak. Tady je třeba hnedka první den, 4.6. od 3 hodin odpoledne, tak je tady přednáška, která se jmenuje jak lákají orchideje opylovače. Takže i takhle, jako to je jako...
0: Jak lákají orchideje opylovače?
1: Ano. Takže pro vás botaniky, nebo které tady zajímá prostě tady koloběh rostlin a tak.
0: Všechny maminky mají rády orchideje.
1: No určitě.
0: To je hlavně, já musím říct, že na to, že je to v podstatě až za 2 týdny, tak už spousta těch expozic není volná. Třeba člověk jako stroj tajemství hodin uvnitř nás, tak je to obsazené. Ale najdou se i volná místa, to třeba i na zvídavce live 6.6. o 10:30 v Keplerově sále, tak tam je těch míst volných ještě 146.
1: Přesně, potom tady mám třeba další volnou přednášku, kde je volných 190 míst. A celkem zajímavý téma, o kterém se moc nemluví, a to je kam zmizela noc, světelné znečištění a jeho dopady.
0: Mm-hmm.
1: Prostě je to tak, jako svítí se furt večer ve městech, na vesnicích všude a už je to prostě dopad.
0: Možná bychom tam měli jít, Kájo.
1: Možná abychom, asi jo, no.
0: Abychom vypadali chytřeji.
1: Vezmeme si brýle?
0: No tak ty já nosím, ale ty jenom nosíš. Z důvodu, abych vypadal chytřeji.
1: Jo, tak já se taky pořídím, takhle, ať třeba mi to jako dodá ty vědomosti a tak. No a tahle přednáška, kam zmizela noc, tak je právě 6.6. o 12 hodin taky v Keplerově sále. A ještě jednou je tam volných 190 míst, takže pokud byste měli o toto téma zájem, holky, kluci, nebo maminky, tatínkové, kdokoliv, tak je možnost si to ještě zarezervovat přímo na stránkách veletrhvědy.cz.
0: Kam zmizela noc? To by mě taky zajímalo. Protože mám pocit, že dneska ta noc byla opět taková jako...
1: Krátká.
0: Rychlá. A chtěl bych vidět, kam zmizela. No ale teď jsme tady my. Ranní restart s Komajzem.
1: A Carlosem.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové za David dostal příležitost hrát ve Fun Zone pro fanoušky této světové megahvězdy. Jaké to bylo? Prohodil s Sheeranem i pár slov. Jak zvládá studium na střední škole umělecko-manažerské v Brně Židenicích? A hudební kariéru zároveň. No a co plánuje po maturitě? Má vedle hudby i jiné zájmy? Tak na to všechno se ho už tuto středu v 7 večer budu ptát já. A na co se ho zkusíš zeptat ty? Pustím ti písničku a třeba hned chytneš inspiraci. Tak jdeme na to. David Málek, usínám.

0: David Málek usíná, no a my doufáme, že hlavně vy usínáte právě teď. A pokud jo, tak od toho jsme tady, abychom vás probudili, protože je tady ranní restart na Rádio Junior
1: s Komajzem a Karlosem.
0: Je to tak.
1: Takže dobré ránko všem, dobrou chuť, pokud právě baštíte, snídáte, večeříte, obědváte, cokoliv vlastně děláte.
0: Cokoliv děláte.
1: My jsme tady od toho, abychom vám dali tu energii a nakopli takhle to ráno, takhle pondělí, no.
0: Tak proč si teď tu energii?
1: Ne, já jsem ji nestratil, já ji držím, ale víš co, pondělní ráno jsem takový jako bolí to prostě přes ten jazyk.
0: Je to nepříjemný, no ale co vás dnes v pondělí, jo, čeká na Rádiu Junior. Karlíku, odstartuj to.
1: Tak já startuju v 1 hodinu odpoledne klasicky Velká pohádka. O tom štěstí z klarinetu, o muzicírování, ale také drobná kouzla, o to nebude nouze. O ta se postarají Víla Brusinka a trpaslík Malináč. Hudbu zase zajistí klarinet, který prý přináší štěstí. Nevěříte? Tak se o tom přesvědčte sami v této pohádce právě od 1 hodiny odpoledne.
0: Takže po obídku hezky si dát takovej nepík.
1: Ano, dát si 20, natáhnout
0: si 20,
1: nožky.
0: Tak to musí pustit pohádku. Já končím zkoušku v divadle ve 2, takže pak si dám hodně dlouhej nepík, kamaráde.
1: Dáš si hodně dlouhej nepík.
0: Dám si dlouhej nepík a pustím se k tomu nějakou pohádku. Nebo spoustu super muziky od našeho hudebního dramaturga Davida Janečky. Pak je tady Trenduj, Žili byli, no a td, ale od 5 hodiny a večer neboli 17:00 Klub Rádia Junior dnes s Klárkou Novákovou, no a od 7 hodin večer se k ní připojí Tereza Faladová, což je expertka na kyberbezpečnost a prevenci kriminality. Kyberprostor je pro děti přirozený svět, ale skrývá i rizika a holky si budou říkat o tom, na co si dát pozor a tedy. Jo, takže to vás čeká a nemine, takže laďte, jo.
1: Každý si najde svoje, myslím si, že to je hodně nabouchaný.
0: Je to vždycky nabouchaný, protože prostě
1: je to
0: junior,
1: vždycky tak,
0: junior
1: prostě.
0: Jede a hlavně jede za váma i třeba na dětský filmový festival do Zlína, kde budeme i my dva. Tak uvidíte, jestli jsme naživo stejně tak trapní jako
1: jako teďka, takhle v éteru.
0: Jako v éteru. To si pak řekneme. Jsem taky zdravej, jak to ohodnotíte.
1: Já taky.
0: Že klidně pište, kdo máte zájem přijít do Zlína a my se budeme moc těšit. Mějte hezké ráno.

0: Ranní pomsta.
1: Je to tady a Kája už to drží.
2: Ano, je to tak, tak já čtu rovnou. Uh-huh. Čau, borci.
1: Nazdar.
2: Představte si, že jste jako vědci objevili princip teleportu člověka. Nyní stojíte před vědeckou komunitou a máte jim vysvětlit, jak to funguje. Musíte ale dodržet pravidlo, že se budete střídat po jedné větě. Těším se na odbornou přednášku plnou doposud neobjevených fyzikálních zákonů. Páčko, Péťa Ševčík.
1: To je moc hezky, že se těšíš na přednášku plnou neobjevených fyzických aktivit. Je fakt, že bych rád aspoň věděl ty objevené fyzické aktivity.
2: Ano.
1: Abych mohl říkat ty neobjevené. Ale dobře, jdeme na to. Ty jsi na to jako dobře oblečený, já taky mám košily, to je fakt, že jsme slavnostní, takže jdeme předvést naší speech.
2: Ano. A střídáme se po větě.
1: Ano.
2: Vážená komise, vážení další účinkující, moje jméno je Karel Klement, tohle je můj skvělý a jedinečný kolega Petr Komínek.
3: Já jsem kolega Petr Komínek.
2: A ano, řekl jsem jedinečný. A spolu bychom vám chtěli odprezentovat takovou jednu maličkost, tedy náš takový objev.
3: Bychom chtěli objev.
2: Ano, přesně tak. Tady jsme si pro vás připravili, jak právě řekl můj kolega, takový jeden objev. Společně jsme přišli na teleport, jak vlastně můžeme jednoho člověka teleportovat na druhé místo.
3: My jsme přišli na teleport.
2: Ano, přesně tak. Jak můžete vidět, tak tenhle ten stroj je celkem unikátní a je celkem i skladný.
3: Je unikátní.
2: Ano, vlastně princip, jak to celý funguje. Tady zmáčknete tohle to modré tlačítko, viď, Peťo?
3: Jo.
2: Potom zatáhnete za páčku.
3: Páčka.
2: A celý princip toho vlastně funguje v tom, že vás to tady v tomhle tom malém přístroji rozebere na částičky.
3: Částičky rozebere. Lítaj všude.
2: Ano, přesně tak, děkuju, Peťo, to bych malem zapomněl. Rozlítnou se všude a na druhém konci vás poskládají zpátky. Ano, ještě teda je to, nechci říct, že prototyp, to
3: tě
2: už
3: to
2: ne.
3: Moc nepovede někdy, jak vidíte.
2: Ano, přesně tak, občas prostě jedna ta částečka z vás prostě trošku jako nenajde cestu, anebo vás to poskládá trošičku jinak, jak můžete vidět, tak Peťa byl svalovec, mám tady jeho fotku, jak vypadal před teleportem.
3: Ty jsem byl svednatej.
2: 2 metry, inteligentní jedinec, nosil ještě jako krásné vlasy. Kudrnaté, teď už tam začíná mít trošičku právě, poskládaly se špatně i vlasové buňky, i ty mozkové buňky, i obecně svalstvo. Takže jako vedlejší účinky to trochu má, ale troufáme si říct, že spolu na to přijdeme, jak tohle ještě vyřešit, tenhle problém.
3: A dá se tam hlavně v tom teleportu jíst.
2: To bude možná ten problém. No nic, každopádně tohle je naše prezentace, tohle je náš objev a fyzikální zákony to úplně celkem popírá i gravitaci.
3: Teleport.
2: Ano, takhle jsme
3: teleport.
2: To nazvali.
3: Teleport. Teleport.
2: Tak se mějte.
3: Teleport.
2: Děkujeme za pozornost a hodně štěstí všem ostatním.
3: Kajo, kam jdeš?
2: Na Svačinu jdeme, Peťo, pojď.
3: Na Svačinu?
2: Jo.
3: Tak jo, Svačina.

0: Petrem a Karlem.
1: 7. hodina nám odbyla a 2. hodina nám začíná.
2: Je to tak.
1: Takhle, jak bys nazval naši ranní pomstu? Takový 6-7.
2: 6-7?
1: 6-7.
2: Já bych to popsal hodně sexy.
1: Jo, máš pocit, že ty lipuš.
2: Ano, Peťa se vžil do role, dokonce mu takhle i slina.
1: To není pravda, ne. Zase ono, že veřejnoprávní médium tady se právě nesmí lhát a ty tady pořád lžeš o tom.
2: Já mystifikuju.
1: No, mě sliny tečou jenom takhle.
2: Sliny ti tečou?
1: No ne.
2: Já jsem neřekl, že ti...
1: Já jsem slintal během spaní. Jo, já jsem takový ten typ, co spal s otevřenou pusou.
2: Dobře.
1: Ale teď, kamaráde, už týden v kuse...
2: Neslintáš.
1: Usínám s tím, že já si zalepuju na spaní pusu.
2: Mm-hmm.
1: Takovou speciální tejpou. To je přímo, to je teďka hrozně populární, je to moderní, je to virální. Si zalepit pusu na spaní a rozevřít si jakoby nos.
2: Mm-hmm. Aby a pomáhá ti to?
1: Ty bláho, já nemám žádný noční můry, žádný špatný sny. Já se ráno probudím, mám hlas v pohodě. Do toho ti nesmrdí vůbec z pusy v podstatě po ránu. Protože dobře, ty vůbec, jako víš, ji nepoužíváš, takže tam se uchová to vyčištění zubů z večera. Víš, ty puse, protože jakoby
2: okay,
1: nefuníš, jo?
2: Mm-hmm.
1: Hlavně, že jo, hlas se ti neopotřebovává. To je taková věda, kamaráde.
2: No to je věda.
1: To je jsem malej, mladej vědec.
2: No vidíš.
1: A hlavně, že jo, nos, tak v nosu, máte v nose, máte takový ty chloupky, který když třeba někdy něco lítá, nějaký jako červotoči, jo, tak to ty chloupky zachytávají.
2: Je to tak, filtrujou to.
1: Pusa je obrovský přístup, kudy proudí ten vzduch, když dýcháte jako třeba já, jako pusou,
2: mm-hmm,
1: ale tam to nic nezachytne.
2: No, nezachytné, Peťo, to máš pravdu. Tady jde vidět, že fakt někdo byl na tom gimplu. To je to
1: no,
2: gymnazistický
1: tak moment,
2: to.
1: Tak moment, jako je fakt, že didaktiáky jsem udělal bez přípravy. Jo, to je fakt. Ale hele, zkus to. Takhle, pokud,
2: dobře,
1: hele, pokud jako, nevím, máte třeba problém jako s dýcháním, nebo je to třeba nepříjemný někdy, že vlastně se jako může stát, že se třeba leknete v noci, že nemůžete dýchat, tak pokud máte tady ty stavy, tak to jako nedoporučuji. Ale já jsem v pohodě, třeba usnu jako výborně a fakt mm-hmm, se jediný co, tak musím hodně používat jako balzám na rty.
2: Jasně.
1: Protože to poměrně
2: ať
1: vysuchuje.
2: Ne, ať ti tam
1: jak
2: prostě
1: si tak si zalepím jasně ty rty, tak to vysušuje. Ty
2: no,
1: bál,
2: jo,
1: vidíš?
2: Ty jo. Dobře, tak to je, ale to je věda, Peťo, to je dobrý, že jsi to zmínil. Ne, děkuju za doporučení, zkusím to.
1: Hele, pak si
2: já
1: to,
2: jsem na tom byl zvědavý.
1: Pak si to rozeberem, nebo my už asi ne.
2: No, já jsem se chtěl právě ještě narychlo rozloučit ho, no, kluci, já odcházím totiž rychle do školy na maturitu a pak ještě
1: maturitu
2: musím schánět toho stíhat schůzku.
1: No, on stíhá schůzku. Hele, ta maturita...
2: Ty taky.
1: Ale já ji stíhám, já jsem tady, schůzka je v rozhlase, já jsem v rozhlase.
2: No.
1: Ty někam jedeš? Ne, já. Ne,
2: no,
1: ta maturita furt mě toho Karlika bere, furt.
2: Ale to dám, to zvládneme,
1: hele, ty co?
2: Ale v září mě bude, to bude brát jako...
1: Tak si pojď dát zprávy.
2: Tak jo.
1: Ale sám to zvládneš.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 18. května, je 138. den roku, do konce roku nám zbývá 227 dní a do prázdnin letních tak nám zbývá už jenom 44 dní. Svátek dneska slaví Nataša, takže přejeme všechno nejlepší. Je taky dneska Mezinárodní den muzeí a galerií a dnes je také 135 let od doby, kdy Česká akademie věd a umění zahájila činnost.
1: Kajo, co sport?
2: To ti, Peťo, moc rád řeknu. West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1-3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenhamu, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. No a teďka něco z toho českého fotbalu. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve čtvrtém kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slávy 3-1 a zajistili si konečně čtvrté místo.
1: Kájo, co počasí?
2: Peťo, to ti moc rád řeknu, dnešní počasí bude krásný. Dneska nás totiž čeká celý sluneční den, bude polojasno až jasno, prostě slunko se na nás bude usmívat skoro celý den. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 5 stupňů až do krásných 19 stupňů Celsia. Není to ještě na plavky, ale už je krásně a na ty plavky to za chvilku bude.
1: Výborný, Kájo.
2: Děkuju, Peťo. Holky, kluci, to byly zprávy.

7 hodin a 9 minut právě teď a vyladíte ranní restart na Rádiu Junior. Teď už s Petrem Komínkem Karlíka nám opět vzala maturita. Ať už tady to období, prosím vás, skončí. Dnešní téma malí mladí vědci. Tak pojďme si jenom říct takový přehled, jo. Protože v České republice je evidováno zhruba 440 až 450 samostatných muzeí. Pokud k tomu ale přidáme i třeba další instituce, tak dostaneme mnohem větší síť. Tak třeba spousta muzeí má i další pracoviště. A když k těm hlavním přečteme jejich pobočky, tak už jsme na cca 800 muzejních objektech. A potom máme taky spoustu galerií v České republice a takových těch jakoby výtvarného umění, těch je v České republice zhruba 45. No jo, no, a v rámci všech těchto objektů tak mohou lidé navštívit přes 2300 stálých expozic. A tohle to všechno si říkáme při té krásné události, a to je 135. výročí, kdy zahájila činnost Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. A taky je 135. výročí, kdy byla slavnostně otevřena budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí. Takže dneska je to opravdu vědecké téma a já jsem nakousal ještě s Karlíkem, že usínám a zalepuju si pusu. Jo. Tak hele, zalepování úst na spaní, v angličtině tomu můžeme říct i třeba jako mouth taping, tak se stalo obrovským fenoménem na sociálních sítích, ačkoliv to na první pohled uznávám, vypadá bizarně nebo dokonce nebezpečně. A tato metoda má ale své racionální opodstatnění, ovšem není to tak, že bych vám doporučoval to dělat. Já jenom tak pro zajímavost přečtu, k čemu je vlastně dobrý spíš jako dýchat tím nosem než pusou, ne o tom, proč si zalepovat pusu, jo? Jde mě hlavně o to, proč je prostě ta podstata tohoto problému je dýchání pusou. To, jak se to řeší, už se jako vám nesnažím nějak jako doporučovat, jo, ale já to dělám a jsem spokojený, ale nic vám nedoporučuju, to vůbec, ale má to svý ale, tak je to dobrý hlavně k tomu, aby to donutilo tělo dýchat během noci výhradně nosem. Já doufám, že třeba ještě týden a už to tělo si udělá rutinu a bude to dělat samostatně, ale zatím si myslím, že kdybych to neudělal, tak stále v průběhu noci dýchám pusou. Takhle, může to přinést tyto přínosy. Konec chrápání a sucha v ústech. Chrápání vzniká převážně při dýchání ústy. A zalepení ústy chrápání často zcela eliminuje a ráno se neprobudíš s pocitem pouště v krku. Ovšem, pokud už chrápete, maminky asi nechrápou, tatínkové možná, tak pokud jako by chrápete hodně, tak zalepení úst není to řešení. To už je ten okamžik, kdy už to ještě může udělat spíš větší neplechu než pomoc. Lepší kvalita spánku. Dýchání nosem stimuluje parasympatický nervový systém, což je režim odpočinku a trávení. A vede to k hlubšímu a klidnějšímu spánku. To já můžu potvrdit, protože se cítím výborně. Více kyslíku pro tělo. Při dýchání nosem se uvolňuje oxid dusnatý, který rozšiřuje cévy a pomáhá efektivnějšímu přenosu kyslíku do krve a orgánů, no a taky to chrání zuby. Dýchání ústy vysušuje sliny, které přirozeně chrání zuby před bakteriemi. A to může vést k zápachu z úst, kazivost zubů a zánětům dásní. Takže ještě zubaři mě pochválí. No a tento takhle trend vznikl zejména na TikToku. Tam vzniká všechno. Zkrátka, pokud chcete být in, tak musíte mít TikTok. Ale kéž bych s tím nemusel souhlasit.

0: 7 hodin a 19 minut vyladíte Český rozhlas Rádio Junior ranní restart. A dnes už pouze teď s Petrem Komínkem. Karlíka nám vzala maturita, ale ano, dnešní téma malí mladí vědci, tak Kája se aspoň učí, takže trošku se tím vědcem stává. No ale my máme, nebo já mám, ale vy máte na drátě takového velkého vědce, většího než rozhodně je Karlík s maturitou, a tím je pan docent Martin Franz. Pane docente, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: První taková otázka, to klademe vždycky. Jak se vám stávalo? Jste raní ptáče nebo tohle odsuzujete?
1: Já jsem byl raní ptáče, když jsem byl mladší. Teď už je to poněkud slabší.
0: No, ale minimálně hlas máte po ránu velice, velice způsobilý, takže to mám radost, to mnohody víc než já. Ale zkrátka, proč vás máme na drátě? Protože vy působíte v Masarykově ústavu Akademie věd České republiky. Ale v historii jsme tomu mohli říkat i třeba Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Proč se to takhle dlouze tehdy jmenovalo?
1: No, tak souviselo to se dvěma věcmi. Za prvé, ten císař František Josef tam byl proto, aby dal najevo, že to má podporu samotného panovníka, že samotný panovník byl formálně patronem. On s tím skutečným patronem určil svého bratra. Mm-hmm. A pro vědy, slovesnost a umění, no tak zaprvé vidíme, že tehdy kráčely ruku v ruce vědy a umění, a ta slovesnost tam byla kvůli tomu, že to bylo vnímáno jako něco mezi vědou a uměním. To bychom mohli říct, to byla určitá třeba jako popularizace nebo nějakým způsobem literární stvárnění těch problémů, kterými se zabývají vědy a umění.
0: Mm-hmm. Hezký, ale teď už se to poměrně zkrátilo. Je to i pro nás moderátory vždycky výhodnější, protože kdybych měl celé ráno říkat tak dlouhý název, tak by mě z toho asi trefilo, ale teď už to je zkrácený a je to Česká akademie věd a umění. A my si připomínáme 135. výročí, kdy od vzniku tady této krásné instituce. Ale k čemu tady ta instituce právě slouží? K čemu to je a o co vlastně jde?
1: Já bych jenom se na to upozornil, že my už jsme teďka bez umění.
0: Dokonce jste ještě kratší.
1: Už jsme jenom Česká akademie věd. Mm-hmm. Ale k čemu měla sloužit, tak samozřejmě měla ukazovat, že Češi mají vyspělou vědu a vyspělé umění, že dokážou přispět do té světové pokladnice umění a vědy nějakým svým vlastním přínosem. Dnes je to trochu jiné, jak už jsem říkal, omezili jsme se jenom na ty vědy a hlavně fungují ty instituce dost odlišně. Zatímco ta stará akademie pro vědy, slovesnost a umění se spíše vědu podporovala a reprezentovala, měla své členy, vážené osobnosti, a poskytovala příspěvky třeba na studijní cesty nebo na nějaké výzkumy, na nákup nějakého přístroje, tak současná akademie věd už se věnuje skutečně přímo bádání

0: už nemá členy, ale za to má víc než 50 pracovišť, kde se lidé věnují intenzivně jednotlivým vědním obojům.
1: To je obdivuhodný. A já musím říct, obdivuhodný je to i mít na drátě vědce. To já takhle nemám každý den. A mě by zajímalo, jak vypadá třeba takhle váš konkrétně běžný den vědce. Dáte si ráno sladkou snídani nebo slanou snídani. Jak to vypadá?
0: No, takhle. Ono samozřejmě říct běžný den vědce a vstáhnout to jenom na mě by bylo hodně velké zjednodušení, protože těch vědců pracuje v Akademii věd spousta a každý trochu jinak. Já jako historik se věnuju získávání informací z archivů nebo z nějakých starých písemností v knihovnách. Samozřejmě studuju i prostřednictvím počítače, ale taky hodně je potřeba, alespoň v mém oboru, ale i v dalších obojech, se scházet s dalšími kolegy nejenom v rámci ústavu, ale i třeba ze zahraničí a diskutovat ty problémy a promýšlet je. Ale pak jsou věci, kteří celé dny experimentují, měří na různých složitých přístrojích, nebo kteří provádějí nějaké pokusy. Takže to už je zase něco jiného, ale pro nás společné je, že pak to, co se dozvíme, ty informace, které naschromážíme, si musíme sednout, nějak promyslet nějak to
1: dát dohromady.
0: Najevo, aby všichni věděli, k čemu jsme dospěli a k čemu ta naše práce byla.
1: A právě ta vaše práce je teďka něco velkýho wow, co právě teďka zkoumáte, co teďka vám zaměstnává v rychlosti, protože náš čas nás bohužel tlačí, abychom ještě stihli pozvat na veletrh vědy, ale právě třeba teďka čemu momentálně poslední dny věnujete, nějaká velká věc?
0: No tak takhle, velké věci jsou, to se ukáže samozřejmě až po několika letech, nebo možná i několika desítkách let. Ale určitě velké věci se dějí, ať už je to hledání nových zdrojů energie, nových léků, nových materiálů, anebo třeba hledání postupů, jak zlepšit stav přírody a klimatu.
1: Hustý, wow. Tak my vám, držíme vám palce, aby minimálně třeba ty nové energie klaply a ještě se něco vymyslelo. Ale já myslím, že i třeba budou se moc děti zapojit do nějakých jako vědeckých aktivit a třeba vám i poradit, jak by třeba oni, odkud by sbírali energii. A to právě třeba na veletrhu vědy. Je tam možnost se potkat a seznámit s nějakou prací vašich vědců?
0: No samozřejmě na to je veletrh vědy zaměřený a děti budou určitě vítány, můžou se na cokoliv doptat a můžou samozřejmě taky poradit, pokud mají nějaký skvělý nápad.
1: Tak hlavně, aby jich tam přišlo co nejvíc, ale já věřím, že určitě jo, protože i tento telefonát byl rozhodně velice inspirativní, takže já bych tam zašel se něco novýho dozvědět. Mockrát vám děkujeme za váš čas, za to, že jste si přivstal, ať všechno pátrání a všechno, všechny výzkumy jdou, jak mají a zkrátka vás ta práce, vás všechny v Akademii věd České republiky naplňuje a děkujeme za to. Na drátě máme hosta, pana docenta Martina a France. Moc krát vám děkujeme a mějte hezký ráno.
0: Já taky děkuju a doufám, že se uvidíme na veletrhu vědy na začátku června.
1: Těším se na to už 4. června až do 6. června. Moc krát díky a hezké pondělní ráno, pane docente.
0: Děkuji i vám.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce, tak pojďme rovnou na to. Moucha domácí, dvoukřídlý hmyz, který byl určitě už několikrát u vás doma. Možná jste ji někdy honili s plácačkou, jindy jen otráveně odháněli rukou. Co je ale vlastně tenhle živočich zač? Moucha žije jen asi 3 až 4 týdny, ale za tu dobu toho zvládne celkem dost. Létá většinou rychlostí kolem 8 km za hodinu, ale nárazově to zvládne i rychleji. A asi se shodneme na tom, že většinou lidi i jiná zvířata obtěžuje svou přítomností. Sedá na vás, sedá na potraviny a může přinášet nejrůznější nemoci. Mouchu totiž přitahuje čpavek, ten je obsažen třeba v moči a krvi. Moucha vyhledává hnojiště a nejrůznější výkaly, láká ji vše, co se rozkládá. Představte si tedy nejrůznější místa, kde moucha seděla, než si sedla na vás nebo na vaše potraviny. Ze všech těchto míst pak přenáší dál choroboplodné zárodky. Kamkoliv mouchy dosednou, zanechávají tam výkaly a nečistoty. Trávicí systém much je totiž rychlý a předpokládá se, že se moucha vyprazňuje při každém přistání. Mouchy se živí tekutou stravou, nedokáží přijímat tuhou potravu, musí pít. Na plnou stravu vyvrhne moucha trávicí šťávy. Ty potravu rozloží a moucha je následně vypije pomocí sosáku. Zajímavé je, že moucha dokáže ochutnávat nohama. Má na nich chuťové receptory. A už jen to, že na něčem přistála a projde se potom, znamená, že zjišťuje, jestli to bude něco pro ni. Mouchy nemají rády skořici a kajenský pepř. Pomocí tohoto koření se tak dají mouchy vyhnat třeba od odpadkových košů. Vadí jim i esenciální oleje a bylinky, jako třeba máta, levandule nebo bazalka. Pokud si na okna dáte do truhlíků muškáty, taky tím odpudíte mouchy, ale třeba i komáry a další nežádoucí hmyz. Moucha má složené oči, to znamená, že jedno oko tvoří mnoho malých jednotek. Moucha díky tomu vidí skoro 360 stupňů kolem sebe a nemusí kvůli tomu vůbec otáčet hlavu. Vidí totiž i za sebe. Na rozdíl od našich očí se její oči vůbec nepohybují. Schopnost vidět všemi směry jí pomáhá sledovat nebezpečí. A i proto je tak těžké mouchu polapit. Má neskutečně rychlé reakce, je chbitá a dokáže neskutečně rychle reagovat na to, co vidí. My dokážeme zpracovat 60 snímků za sekundu a moucha asi 250. Za svůj krátký život zvládne moucha naklást i 500 vajíček a více. Nejčastěji je klade na hnící potraviny, i na mrtvé živočichy a taky na výkaly. Larvy mají díky tomu po vylíhnutí dostatek potravy. Larvy se totiž živí bakteriemi v hnící hmotě. Moucha taky může chodit hlavou dolů. Nohy má pokryté silnými polštářky s drobnými chloupky. Ty vytváří z cukru a olejů látku podobnou lepidlu, proto tak skvěle šplhá. Fascinující je i bzučivý zvuk, který máte s mouchou jistě spojený. Vydávají ho její křídla, kterými dokáže mávnout i 1000krát za minutu. Mouchy mají nejraději teploty mezi 10 a 27 stupni. Při teplotě nad 44 stupňů mouchy hynou, při teplotě pod 7 stupňů přestávají být aktivní. Moucha může přenášet a šířit různé nemoci, jak už jsem říkala. Třeba tasemnici, choleru, břišní tyfus, úplavici a další. Tahle malá superhrdinka je ale někdy i užitečná. Slouží jako potrava pavoukům, žábám a jiným predátorům. Její larvy se využívají ke krmení některých zvířat a v kriminalistice mohou specialisté poznat podle vývojového stádia mouchy například to, jak dlouho se tělo rozkládá a kdy se trestný čin stal. Která informace o mouše vás opravdu překvapila? Milí zvídavci, pokud chcete o mouše domácí někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a třeba se váš tip objeví v dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

7:43 vyladíte Český rozhlas, Rádio Junior a to Ranní restart. Teď už s Petrem Komínkem dnešní téma Malí mladí vědci. Tak si pojďme dát takové rychlé vědomostní okénko. Věděli jste, že zatímco mě teď posloucháte, ve vašem těle probíhá větší akční film než Avengers. Vaše tělo totiž je ten nejhustější nástroj, jaký kdy v galaxii vznikl. Zapomeňte na iPhony nebo herní konzole. Vy sami jste ten nejnovější model. Schválně, váš mozek je tak výkonný, že by dokázal rozsvítit i žárovku. Každá vaše myšlenka je vlastně elektrický výboj. Takže když se vám v hlavě rozsvítí, tak to není jen metafora, ale je to fyzika. Vaše kosti jsou v přepočtu na váhu pevnější než beton. Kdybyste měli kost velikosti betonu, udržela by váhu dospělého slona. A telefonu, ne betonu, telefonu. Váš nos si pamatuje 50 000 různých vůní, takže až příště ucítíte tátovy staré tenisky, váš mozek si tenhle zážitek uloží do složky, kterou už nikdy nesmaže. Vědci zjistili, že včely si umí hrát. Když jim dali malé kuličky, včely si s nimi začaly jen tak pro radost čutat. Takže až uvidíš včelu na kytce, možná zrovna trénuje na hmyzí ligu mistrů. Modrá velryba a její jazyk. Jazyk modré velryby je tak obrovský, že by se na něj mohlo postavit 50 lidí najednou. To je v podstatě 2 celé třídy na jednom jazyku. Vombatí kostky. Vombat, to je takovej chlupatej australský bochánek, je jediné zvíře na světě, které má výkaly ve tvaru dokonalých kostech. Dělá to proto, aby se mu nekutálely z kopce, když si jimi značkuje území. Srdce v hlavě. Kreveta má srdce umístěné v hlavě, takže když se zamiluje, má z toho pořádnou hlavu v pejru. A to doslova. Nekonečný med. Med je jediná potravina, která se nikdy neskazí. Archeologové našli v egyptských pyramidách hrnce s medem, a to staré 3000 let. A ten med je pořád jedlý, jenom stačí trošku ohřát. Plyn prdících sledů. Ryby jménem sledi spolu komunikují tak, že vypouštějí bublinky z řitních otvorů. V podstatě si povídají prděním. Tyjo, to je konverzace. A mohli bychom jít dál a dál. Tak jdeme. Otisky prstů koaly. Koaly mají tak podobné otisky prstů jako lidé, že by dokázali zmást detektivy na místě činu. Jsou téměř k nerozeznání od těch našich. Nejkratší let na světě. Existuje pravidelná linka mezi dvěma skotskými ostrovy Vestraj a Papa Vestraj, která trvá jen 57 sekund. To si ani nestihneš zapnout bezpečnostní pás a už zase přistáváš. Lidský mozek a vesmír. V tvém mozku je víc nervových spojení neboli synapsí, než je hvězd v celé naší galaxii Mléčná dráha. Takže nosíš v hlavě svůj vlastní, soukromý a mnohem hustší vesmír. Fuh, tak to byla makačka.

7 hodin a 50 minut vyladíte Radio Junior, ranní restart a to se mnou dnes s Petrem Komínkem Karlíček, tak nám ho, jak jsem říkal, zase nám ho vzala maturita, ale my se s tím nějak musíme smířit. Opět nám začíná dost hezký počasí. Má být dokonce tento víkend až k 30 stupňů, což je prostě už léto. Tak takhle, když je hezký počasí a víkend je vlastně za chvilku, to, že je pondělí, to nebudeme říkat, ale i tak je za chvilku, protože to tak rychle zase se překutálí do toho, že bude pátek, že ani nestihneme mrknout. Takže mám takovej pro vás tip, co podniknout, protože je po jaře, takže zoologické zahrady jsou plný malinkatých živočichů. Taková celá Zoo Praha, tak tam mají takzvanou kapibaromanii. V Praze se teďka dějí velký věci. Pokud děti milují internetový meme, tak tohle je, děti, váš cíl. 7 statečných kapibar. Narodilo se tu rekordních 7 mláďat kapibar. Dokonce to bylo původně 6, už měli pocit, že je to finální, ale nakonec se tam vylouplo i to 7. mládě. Prostě 6-7. Jsou to největší hlodavci světa a mláďata vypadají jako malé chlupaté krabičky na nožičkách. Běhají ve výběhu s prvenečníky a je to krásná podívaná. Já jsem je viděl. No, potom tam taky mají vzácného orlosupa. Po 20 letech se jim podařilo vylíhnout mládě orlosupa bradatého. Je to majestátní dravec, který vypadá trochu jako punkáč s černým vousem. Jo, punkáč, jasně. Já jsem už fakt boomer. Potom tu máme i třeba novou žirafu a taky novou opičku, takzvaného opička chvostan, což je pavoučí opice. Potom třeba Dvůr Králové, tak tam mají takovýho malého rytíře v brnění, mládě hrabáče kapského. Narodil se tu malý sameček hrabáče. Je to takový zvláštní zvířátko, vypadá to jako prasátko, ale se šupinama. A taky se jim tam vylíhla spousta pelikánů bílých, kteří jsou v hnízdech u vody k nepřehlédnutí. V Zoo v Ostravě tak mají rekordní opičí školku. 10 mláďat hulmanů. Tohle je absolutní světový unikát. Opička jménem Hulman, tak tam se jich fakt narodil dost, a to konkrétně 10. A mají tam taky nejmenší telátko. Mají tam taky mládě, plemene, Dahomey. To je nejmenší kráva na světě. Telátko je menší než většina psů. Zoo Zlín, tak tam mají ovečku, Makronku a lvici. Ovce somálská. První mládě roku se jmenuje Makronka. Je to samička ovce somálské a najdete jí v pavilonu žiraf. A pak máme i lvice. Ve Zlíně teď můžete vidět 2 lvice, které stát se bavil soukromému chovateli a v zoo našli nový bezpečný domov. Hele, já fakt ty pondělní rána nedávám. Co věta, to byl přeřek. No tak já dám radši prostor nějaký schopný zpěvačce. Marie Matějčková.

0: Rekapitulace.
1: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: 2 hodinky nám utekly jako voda. Mějte ještě jednou krásné pondělí. Jo. Opravdu, já nevím, co mě dneska je. Já nevím, já jsem málo spal, protože se učím scénář do nový hry, do nového muzikálu a nějak se to na mě podepisuje. Nevím proč, tak zkrátka, mějte hezké pondělí, hezké pondělní ráno, opatrujte se, děkujeme, že jste ladili Rádio Junior, laďte ho dál, i třeba za krátký okamžik během pohádky, nebo večer, když je klub Rádia Junior od 17. hodiny. Užívejte si, mějte krásný den, venku už je tak nějak co k světu počasí, takže už to není na bundu, ale na mikču po ránu ještě asi jo. Opatrujte se nám a my se budeme s Karlíkem těšit zase příští pondělí. A teď už za krátký okamžik pohádka a hlavně šťastnou cestu, pokud třeba jedete, je to taky potřeba nikam se nespěchat. Ta škola počká. Děkuju. Loučí se Petr Komínek.
3: Rádio Junior

0: pod starou košatou lípou bylo království, kterému vládla spravedlivá včelí královna. Všechny včelky ji milovaly a přinášely jí královskou potravu z těch nejvonějších květů. Včelička Zornička ráda pomáhala druhým a byla ze všech nejpilnější a také nejhodnější. Za to Bručalka pořád jenom hubovala a ráda se hádala. Zvídalka, ta chtěla být ve všem a všude první, protože byla ze všech nejzvědavější. A Mlsalka, ta byla zase nejmlsnější. Po dlouhé zimě se ve včelím království pod lipou ozval veselý bzukot. Včelky viděly, že už svítí sluníčko a těšili se na svůj první výlet.
1: Nebuďte venku dlouho, abyste nepromrzli. Slunce sice už svítí, ale vzduch je ještě vlhký a studený.
2: Nebojte se, královno, brzy se vrátíme.
3: Cítím rozkvetlou olši. Poleďte za mnou.
4: Nač ten spěch?
3: Počkejte!
0: Včely se usadily na první kvetoucí olši a hned se dali do práce. Seděl tam i vrabec a vyhříval se na sluníčku. Pozoroval včelky, jak jim jde práce pěkně od ruky.
3: Vidíte toho vrabčáka, sestřičky? Hej, proč jsi tak smutný, vrabčáku?
5: Ale zima je moc dlouhá.
3: Vždyť už je jaro.
5: Kde pak jaro? Na to si ještě počkáme. Co hladu už jsem zkusil.
2: Kdybys v létě nelenošil a pamatoval na zimu jako my, nemusel bys teď mít hlad.
5: Co pak vy? Vy pořád jenom scháníte a scháníte.
1: Slyšíte ho, sestřičky? Raději zajde hlady, než aby se sám přičinil.
5: Co pak nezbírám i škodlivý hmyz?
1: Jsi lhář. Hlavně loudíš a čekáš, co ti kdo dá. A kradeš.
5: No tohle.
1: Kradeš zrní, viděla jsem tě. Jsi zloděj.
5: A ty jsi Bručalka ubručená a já s tebou nemluvím.
1: Jen si leď, ty čimčaráku. Nikdo o tvoji společnost nestojí.
0: Sluníčko se nad tou hádkou zakabonilo a schovalo se za mraky. Začal foukat studený vítr.

0: najednou zima. Poleďme domů. Mám už tolik pilu, že ho ani neunesu.
1: Jestli chceš, pomůžu ti, zvídálko. Dej si trochu pilu ke mně do košičku. Líp se ti poletí. Musíme se rychle vrátit.
0: Děkuji ti, Zorničko, jsi hodná. Teď, když mám lehčí košíček, podívám se ještě za Mlsalkou.
1: A kde pak zůstala?
0: Říkala, že letí hledat Sněženku. Prý je sladší než Olše.
1: Ta mlsota jedna. Mlsalko!
0: Neslyší nás. Kdo ví, kam až letěla? Vrátíme se sami.
1: Počkejte ještě chvíli. Přece ji tady nenecháme.
2: Ty si dělej, co chceš, Zorničko. Ale já letím domů. Na takovou neposluchu čekat nebudu. Je mi zima.
0: Mně je taky zima. A mám hlad. Poletím s Bručálkou.
1: Tak jen leďte. Podívám se za ní sama. Vždyť já domů trefím.
3: A tak Zvídalka s Bručálkou letěli domů bez Mlsalky a Zorničky. Doma je už netrpělivě očekávala včelí královna, protože všechny ostatní včely byly už dávno doma.
4: To je dost, že jdete. Už jsme měli o vás starost. Studený vítr jen hvízdá. Vysypte si košíčky a pojďte se ohřát. A kde pak zůstala naše Mlsalka a Zornička?
5: Mlsalka letěla hledat Sněženku. Čekali jsme na ní, volali, ale neslyšela nás. Zornička řekla, ať letíme domů sami, že se za ní podívá.
4: A vy jste je tam obě nechali?
0: Měli jsme už hlad a byla nám zima.
3: Královna měla o své včely velkou starost. Chodila sem a tam a vůbec nepromluvila. Ale protože včely měly hlad, usedla ke stolu a rozdávala oběd. Byla však smutná. A tak u stolu nikdo nepromluvil a nikomu ani nechutnalo. Než včelky dojedly, otevřela se brána.
4: No konečně!
1: Nezlob se, královno. Kdybych byla za Mlsalkou neletěla, jistě by se už mezi nás nikdy nevrátila. Spadla do louže a nemohla se z ní dostat ven. Naštěstí mi pomohla lesní včela ze starého dubu.
6: Ale našla jsem Sněženky.
2: A kvůli Sněženkám si málem přišla o život. Měli jsme o tebe strach.
4: Jistě máš hlad, Zorničko, pojď ke stolu. A ty, Mlsalko, budeš dnes za trest stát v koutě.
6: Odpusť mi to, královno, já už to nikdy neudělám.
4: Pro tentokrát ti to ještě odpustím. Ale pro příště si pamatuj, že se nemáš sama nikam pouštět. A ty, Bručálko, zavři pořádně, ať nám sem nejde zima.

0: včeličky byly zase pospolu a do království se vrátil klid a dobrá nálada. Zornička, miláček včelí královny, seděla hned vedle ní a vybírala jí na talířek ten nejvonavější med.
1: To už mi stačí, Zorničko. A jestli pak jste té včelce z lesa pěkně poděkovali?
2: Poděkovali. Vyprávila nám, že nemají svůj domeček jako my, ale že bydlí v lese ve starém dubu, do kterého ze všech stran fouká. Ani prý jej nestačí spravovat. Polovinu zásob jim odnesli mravenci a teď mají hlad. Nemohli bychom jim dát trochu sladké šťávy. Bojím se, že umřou hlady.
1: Proč bychom nemohli? Zásob máme dost. Brzy už bude teplo a budeme mít sladkostí až. Jsi hodná, Zorničko, že se chceš s nimi rozdělit. Musíme si pomáhat. I nám se může stát, že nás mravenci vykradou. Jsou to naši největší nepřátelé. Musíme si na ně dávat pozor.
3: A já si vždycky myslela, že mravenci nikomu neublíží. Myslela jsem, že jsou užiteční.
1: No, jsou užiteční. Ale jen když rostlinkám sbírají mšice. Ale protože jsou mlsní, mají také spadeno na náš med. Těm bychom se těžko ubránili, kdyby nás napadli. Je jich mnohem víc než nás. Pamatujte si, že musíte dobře hlídat v bráně a nikdy nesmíte nechat otevřeno.
3: Někdo klepá.
2: Mám jít otevřít, královno?
1: Co tě napadá, Zorničko? To je jistě žluna. Jen aby nám nerozbila střechu.
4: Já se bojím.
5: Já se taky bojím. Co když se k nám proklove?
1: Ale neproklove. Žluna za chvíli odletí. Hospodář ji jistě odežene.
3: Slyšeli jste? Pes!
1: Určitě ho na žlunu poslal náš hospodář. Zahnal drzou žlunu a bude od ní pokoj.
3: A jak ta žluna vypadá, královno?
1: Je to pták, krásně zbarvený. Zelený jako svěží tráva a na hlavičce červený jako zralé třešně. Je to ale náš nepřítel, který nás v zimě nenechá na pokoji. Často nám rozbije celou střechu.
3: A co, když nám ji zase rozbila? Chci se podívat.
1: Vrať se, zvídalko! Slunce už nesvítí a je zima.
2: Jen ji nech, královno. Uvidíš, jak se rychle vrátí. My zatím s Bručelkou uklidíme.

0: upratovat sníh? Ale se střechou to není tak zlé. Jen v jednom rohu udělala žluna škvíru, ale tu snadno zalepíme. Za to u sousedů, tam nadělala škody. Potkala jsem jejich létavku a ta naříkala, ojeje. Ani do večera prý to nespraví a budou muset dělat celou noc. Ale žluna už byla pryč, ta už nás zlobit nebude.
1: Teď se ale, milé včelky, musíme dát honem do práce. Střechu pěkně zalepte, vosku máme dost. Ať je to do večera.

se hned rozprchly a za chvíli nesla každá tolik vosku, co jen unesla. A všechny, jako dobré stavitelky, dokázaly spravit střechu tak dobře, že ji ani ten nejostřejší severák neprofouknul. Teprve, když byli s prací hotovi, mohli jít do postýlek. Ty, co dnes nebyli venku, museli spát v postýlkách, které byly blíž ke dveřím, aby se ty druhé víc zahřály. Protože ve včelím království vládne spravedlnost a ten, kdo je nejpilnější, má i víc pohodlí.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jist bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: zášitku.
1: Je tu leden.
2: Naši blázni
0: přinesli dva katalogy.
3: Kam prej letos?
0: Jestli Egypt?
4: Nebo do Londýna lodí?
5: Jsou ale praštěný.

0: Rádio Junior.
1: 1, 2, 3.
2: Jo, bagr mal žít si, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: aje. Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. Aje. Jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. Aje.
1: Aje.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere. Sežral celou zahradu i s hromadou odpadu. Sežral celou silnici s benzínovou stanicí. Sežral domy, sežral

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Kdepak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Raz, dva, tři, čtyři, vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady už nově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Au, jau,
2: au.
0: Jo.
2: Ahoj už ne.
0: Jani, bolí to moc.
2: Ne, au, jenom trošku, jen jsem si nevšimla, že je ten stůl tak blízko.
0: A bouchla ses o něj, ja, no, budeš mít malou modřinu, já ti to pofoukám. Jo, to nic. Hele, Jani, na stole je super bezva perfektní sušené ovoce, tak si jobni, aspoň zapomeneš na to bolení, jo? Mňam.
1: Děkuju, vypadá moc hezky, jo?
0: Jani, zastav! Vždyť ty ses nabrala plnou hrst nějakých sponek nebo připínáčků na papíry, nebo no, co to je?
1: Jsem se o to píchla, jsem asi sáhla vedle.
0: Ne, Jani, zastav se. Ty potřebuješ brýle.
1: Ale ne, to se pleteš u šonku, já vidím skvěle.
0: No, však si to taky vyzkoušíme. A bude to náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
1: Tak prosím, zkoušej.
0: Holky a kluci, pojďte tenhle úkol plnit s námi, ale potřebujete k tomu malou pomoc maminky, nebo tatínka, nebo bráchy, klidně ségry, a jestli jste ve školce, tak pomoc paní učitelky, jo?
1: Hezky je poprosté.
0: Aby, než skončí písnička, rozmístili po školce, nebo po pokoji, nebo kdekoliv jinde tři věci. Některou blízko, jinou dál a další úplně nejdál. Jani, otoč se a vy taky, holky a kluci, taky se otočte.
1: Jsem jo? Otočená,
0: nedívejte se.
1: Otočená.
0: No, nedívejte se. Jo?
1: Já se nedívám, dobře.
0: No tak dobře. A já pouštím písničku a prosím, rodiče, prarodiče, sourozence nebo paní učitelko, prostě zkrátka někoho, vaše asistenty, vaše pomocníky, aby připravili stejně jako já tři věci různě daleko, aby se ukázalo, jak vy, holky a kluci, vidíte. No, tak to jsem teda zvědavý.
3: Když citrón

0: posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a vaši pomocníci neboli asistenti už připravili tři věci a vy na ně voláte, co zrovna vidíte.
1: Teda, slyším, jak vám to perfektně jde.
0: A teď je na řadě Jana. Jsem vzadu ve školce a... pozor, držím kufr.
1: Stojan na malování.
0: No. Jsem blíž, jo, a držím knížku.
1: Koupací čepice.
0: No to teda, Jani, tak pozor, teď naposled jsem úplně nejblíž a držím kartáček na zuby, holky a kluci, jo, tak schválně.
1: Už se dívám, krásná kytička, můžu si přivonět?
0: Jo, jen jestli chceš cítit vůni zubní pasty, to je kartáček na zuby. To první byl kufr a potom byla knížka. Jani, teď ty vůbec nic nevidíš.
1: Aha, vážně? Aha, no tak to já asi opravdu potřebuju brýle. No a jak jste na tom vy, kamarádi?
0: No nedá se nic dělat, Jani. Nejdřív mám tady pro tebe nachystané brýle písničkové a pak spolu hned vyrazíme k očnímu lékaři pro ty brýle opravdové. Ušounova písnička.
2: Malé dětičky nosí brýličky,

0: Holky a kluci, v dnešní pohádkové školce jsme zjistili, že Jana potřebuje brýle. Ale zdá se mi, že to musela tušit.
1: No, trošku jsem to tušila, ale nechtěla jsem k doktorovi, tak jsem to neřekla.
0: Jani, vždyť jsi velká holka, no prosím tě, neblázni, vždyť u očního doktora říkáš, co vidíš za obrázky a chvilku nekoukáš na jedno oko, to si držíš třeba, víš, jako si přes něj držíš ruku nebo kapesník a chvilku zase nekoukáš na to druhé. No a možná, že ti pan doktor kápne do oka jednu malilinkatou kapičku.
1: Ale to může bolet,
0: ale
1: to já nechci.
0: Ne, to se dá všecko vydržet, to vůbec nic není. Já to totiž vím. Mě taky kontrolovali má strašidlácká ušounorušouní očka.
1: No, tak když to vydržel ty, tak já to možná taky vydržím. Holky a kluci, jdu za panem očním doktorem a abych se nebála, pustím si k tomu pohádku. A potom vám samozřejmě všechno budu vyprávět.
0: Nebo vám to převyprávím já, jo? Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích a také z večera sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když růžinka zalévala rozkvetlé jiřiny, div do ní nevrazil datel strakapout.
3: Ptáčku, dávej pozor. Kam letíš jako splašený? Div si mě neporazil.
4: Promiň, růžinko, spěchám.
3: Práce kvapná, málo platná. Pospíchat se má pomalu, to nevíš?
4: Já musím pospíchat hodně rychle. Jinak fr, ptáček je v tahu.
3: Jaký ptáček?
4: Ale žádný ptáček, to se jen tak říká, víš?
3: Vůbec ti nerozumím.
4: Hledám jednoho vykutáleného, vychytralého a vysoce nebezpečného zloducha.
3: Koho?
4: Jak to tak vypadá, přistěhoval se k nám do parku krutý nepřítel.
3: Co to povídáš?
4: Ty jsi tu nikoho cizího neviděla, růžinko?
3: Neviděla.
4: Vzpomeň si, je to moc důležité.
3: Na mou duši strakapoude. Jenom...
4: Jenom koho?
3: No, jednoho úplně malinkatého, úplně hodného a taky tu ze slušného broučka.
4: Kdy to bylo?
3: Dneska ráno.
4: Jak vypadal ten brouk?
3: Říkám přece, že byl docela malý a moc roztomilý. Měl jemně tečkované krovky a zaoblenou paličku.
4: Oh, konečně stopa. Růžinko, a co ti říkal ten brouk?
3: Že je dnes krásný den a náš park, že je také tuze pěkný, samé nádherné stromy. A že se mu tu tak líbí, že se sem prý nastěhuje s celou svou velkou rodinou.
4: To je rána. A co říkal ještě? Pověz mi všechno.
3: Už nic. Jenom se nakonec zeptal, který kout parku je nejpěknější.
4: A co jsi mu odpověděla?
3: Ty se ptáš? No přece, že celý náš park je jedna nádhera.
4: Škoda. Kdybys ho poslala na určité místo, měl bych teď usnadněné pátrání.
3: Jaké pátrání?
4: Onen hrozný nepřítel je právě tenhle vykutálený brouk. Jmenuje se Kůrovec.
3: Strakapoude, to ses asi spletl. Čím by byl takový malý brouček nebezpečný?
4: Je to obávaný škůdce stromů. Protáhne se pod kůru a nenápadně tam překusuje tenká vlákna líka. Strom schne víc a víc A nakonec Vestuje zahyne.
3: A já myslela, že je ten brouček hodný. Podvedl mě.
4: Teď už je tu těch kůrovců jistě plný roj. A my nevíme, který strom si vybrali. A nejhorší ze všeho, milá Růžinko, je, že když takový kůrovec zničí jeden strom, přestěhuje se hned do jiného a pak zase do dalšího a nepřestane, dokud nezničí všechny stromy.
3: Jej, to je potom náš krásný park ve velkém nebezpečí.
4: Až hrůza pomyslet.
3: Musíme něco vymyslet, strakapoude. Musíme odtud ty brouky vystrnadit.
4: Moje řeč. Ovšem napřed je třeba vypátrat je. A to my sami dva nesvedeme.
3: Tak co teď?
4: Zaletím pro své průzkumníky. Mám jich tu celý oddíl. Hned jsme tady, Růžinko.
2: Datel strakapout zmizel v korunách stromů, ale než se Růžinka stačila rozhlédnout, už se ve větvích zase objevil jeho červený čepeček. A za ním letěly síkorky parukářky s vysokými čepičkami, síkorky babky, černé síkorky úhelníčci a odil šoupálků v hnědých kabátcích, co mají šídlové zobáky. A také brhlíci v jasně modrých šatech s bělavým bříškem jako sníh a zobáčkem ostrým jako meč.
4: Na můj povel přistát, v řad nastoupit, vpravo hleď. Hlásím, Růžinko, že oddíly ochránců a průzkumníků jsou připraveny vyrazit na nepřítele. Na můj povel, obsaďte každý strom, každou větvičku. Prohledejte, kde jakou štěrbinku a skulinku v kůře, jestli tam není brouk nebo larva.
3: Jen abyste kůrovce našli.
4: Ani sebemenší kukla neujde našim bystrým očím a obratným zobákům. Kůrovec prostě nemá šanci.

0: A můžeme si konečně vydechnout. Jsme s prací hotovi. Stromům už žádné nebezpečí nehrozí. Družstva, pohov, rozchod. Vlastně rozlet.
1: Bravo, výborně. Předvedli jste, kamarádi, přímo akrobatické umění.
0: Hlavně, že kůrovec zatroubil na ústup. Už tu po něm není ani památky.
1: Co to? Slyšel jsi, strakapoude?
0: Jakoby to žalem zavzdychal strom? A zase. Podívej na ten stříbrný smrk. Větve mu visí jako bez života.
1: Vypadá to, jako by s ním bylo zle.
0: Je s ním zle. To já poznám.
1: Jsi doktor lesa, tak ho uzdrav.
0: Však já si ho proklepu. Však já zjistím, co mu schází.
1: Stepilý mládenec, stříbrný krasavec, chlouba našeho parku je ten smrk, že ho strakapoude zachráníš.
0: Napřed ho musím vyšetřit. Tak se mi, holenku, ukáž. Jehličí splihlé, ale větve se ještě třpití pryskyřicí. Smrku, dýchej pěkně zhluboka. Nebude to s tebou tak zlé. Vždyť vydechuješ vůni jako celý smrkový les. Kůra hladká a zdravá. Proč ti jen vadnou stříbrné jehličky? Co ten smrk může trápit? Už to mám!
1: Na co si přišel, strakapoude?
0: Tady, v dolní části kmene zůstal ještě jeden nevítaný host.
1: To je ten brouk, co jsem ho potkala. Vidíš, jak se tváří nevinně? A zatím by utrápil takový krásný strom.
0: Však už ho tu víckrát nepotkáš. Schoval se přede mnou dobře, chytrák. Jenže na mne je krátký. Mám zobák jako kopí a jazyk jako ostrou jehličku. Marně mi utíkáš.
1: Chyť ho, drž ho.
0: Držím. Smrku, máš potrápení.
1: Vidíš, strakapoude, už zase stojí jako podle pravítka. Zas zvedá hlavu až do nebe.

0: už je z něj zase krásný mládeneček. Mám radost, že se uzdravil.
1: To ty jsi mu pomohl. Celému parku si pomohl. Společně se svými kamarády. Jak vám jen poděkovat?
0: To nestojí za řeč, Růžinko. Ošetřovat stromy, to je naše práce.
1: Stejně si zasloužíte pochvalu. A vyznamenání. Ano, už to mám. Dostanete vyznamenání. Za to, že jste zachránili stromy, udělím vám řád stříbrné šišky.
2: A Růžinka kývla na stříbrný smrk. Ten hned utrhl svou nejkrásnější stříbrnou šišku a pak ji opatrně hodil panence do červené sukínky. Růžinka si z vlasů vypletla červenou stuhu, uvázala na ní stříbrnou šišku a zavěsila řád na strakapoudovu načepířenou hruď. A tak se stal malý ptáček s červenou čepičkou velkým hrdinou.

0: krásné, růžové. Oh, jú, a tyhle zelené. Nebo tyhle bez obroučky.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které šla Jana dneska k očnímu lékaři. Všecko dobře dopadlo a Jana zjistila 3 věci.
0: Že oční prohlídka opravdu vůbec nic není.
1: A že vážně potřebuje brýle.
0: A že mi brýle vážně ohromně sluší.
1: Však jste ji teď slyšeli, jak si je pěkně zkouší. Růžová, zelená, bez obroučky. Takže všechno je v nejlepším pořádku. Jen Ušounek, Rušounek, tu už půl hodiny čeká, než si Jana vybere ty úplně nejkrásnější brýle, no, až mu z toho zdrevěněly nohy.
0: Je, tak to musíme rychle rozcvičit.
1: Jo. Ušounovo cvičení. Tak, kamarádi?
0: Nejdřív nacvičíme mrkání.
1: No to se moc neprotáhneme.
0: Počkej, Ušounku, protáhneme. Spojíme to mrkání s chůzí. Představte si, že na druhé straně místnosti je někdo, na koho chcete mrknout.
1: Jo, takže pozor, dojděte tam rázným krokem a mrkněte jedním okem.
0: A jdeme na druhou stranu a rázným krokem a tam mrkneme druhým okem.
1: Jo, a teď ještě třetím okem, čtvrtým okem.
0: Ale prosím tě.
1: Ne. Já jsem si dělal legraci, totiž ono vlastně se trénuje i oční svalstvo.
0: No,
1: pozor, tak ale teď ještě jednou a obě oči vždycky pěkně vystřídáme. Jdeme na jednu stranu a mrk.
0: A jdeme na druhou stranu a mrk a obejdeme smrk.
1: Jo, to je dobrý nápad. Ano, můžeme chodit i dokola, mrkat na jednu stranu, na druhou stranu. No, to je teda, no, paráda. A teď zkusíme, kam až dohlédneme.
0: Podívejte se třeba na skříň a vyskočte tak, jako byste se chtěli podívat, co je na ní nahoře.
1: Jo. A ještě jednou, hop. A ještě jednou, hop. No to je paráda, to nám to pěkně jde, co?
0: Tak, pořádně jste vyskočili, to je dobře. A teď se rozhlížíme kolem dokola.
1: Ano, uděláme si z ruky kšilt, jako když máme čepici kšiltovku. Jako když bráníme sluníčku, aby nám svítilo do očí.
0: A teď se otáčíme pěkně dokola. Na jednu stranu.
1: Jo, a protože někoho v dálce vidíme, tak mu zamáváme.
0: A teď se otáčíme na druhou stranu.
1: Jo.
0: A taky tam někomu zamáváme.
1: No máváme.
0: Paráda, výborně jsme si zacvičili. A ještě mám nové brýle.
1: No.
0: To je ale dneska super školka.
1: Moc ti sluší. Jsi moc pěkná brýla, ta Jana. No, to krásně koukáš. No a pozor, teď si dáme malé občerstvení, mrkvičku, která je moc zdravá právě na oči.
0: A dáme si k tomu i mrkvičkovou písničku.
1: Jasně.

0: dáme taky.
1: Šeptám rkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce. Pšt, pšt, ticho, ticho.
2: Bydlet chce.
1: V přepravci jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, pšt, ticho, ticho.
2: Kde je hlína?
1: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný brno. Pšt, pšt, ticho, ticho.
2: Žádný brno.
1: Mě krájeně chci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, pšt, ticho, ticho.
2: Karotelku.

0: čistá mrkev v mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Na začátku dnešní školky se ukázalo, že Jana špatně vidí, no co špatně, drcala do všeho, co jí potkalo, ale nebyla přitom u pana doktora. A já ji přesvědčil, že to vůbec nic není. A už tu se mnou Jana kráčí v nových, úžasných, slušivých brýlích.
1: Které
2: jí sluší skoro tak, jako mě anténa.
1: Děkuju. To mi opravdu sluší moc. A už jsme si řekli, že na oči je bezva mrkev. A co není bezva, víš to?
2: Jo. Třeba, když koukáme dlouho na tablet, nebo na mobil, nebo na televizi. Jo, víc než 20 minut. To není totiž pro oči moc dobré.
1: No,
2: jo?
1: Přesně tak. Holky a kluci, pokud chcete mít zdravá očka, tak až vám rodiče řeknou, že už koukáte 20 minut, tablet odložte. Televizi vypněte a podívejte se na chvíli pořádně do dálky.
2: Bezva, Jana u pana doktora dobře poslouchala, přesně tohle to nám totiž radil.
1: A taky, že vůbec nejlepší je na oči pohyb venku na čerstvém vzduchu.
2: A to je taky nakonec dobré na všecko to. Očím svědčí.
1: To svědčí i hlavičkám. A hlavičky, makovičky budete potřebovat právě teď.
2: Jo. Ušounova hádanka. Holky a kluci, nastražte ušiska.
1: Pustím vám někoho, kdo má krásné, obrovské oči a vidí s nimi skvěle i v noci. Kdo to je?
2: Jo, my už to víme přeci, holky a kluci, tak 3, 2, 1, sova, jo.
1: Zase jste to parádně uhádli.
2: Gratulujeme, mám tu pro vás fanfáru, tram, ta-da-da. A pro dnešek se loučíme.
1: Jen vás ještě poprosíme o obrázky.
2: Namalujte nám, prosím, oči.
1: A nebo třeba někoho s krásnýma velkýma očima.
2: Třeba sovu, nebo kočku, nebo oči na pavým ocase. A třeba namalujte i sebe.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem, nebo naskenují a pošlou na adresu

je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je teď šok.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.
3: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: Minutové zprávy. Je pondělí 18. května, je 138. den roku, do konce roku nám zbývá 227 dní a do prázdnin letních tak nám zbývá už jenom 44 dní. Svátek dneska slaví Natáša, takže přejeme všechno nejlepší. Je taky dneska Mezinárodní den muzeí a galerií a dnes je také 135 let od doby, kdy Česká akademie věd a umění zahájila činnost.
1: Kajo, co sport?
0: To ti, Peťo, moc rád řeknu. West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1-3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenhamu, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. No a teďka něco z toho českého fotbalu. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve čtvrtém kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slávy 3-1 a zajistili si konečně čtvrté místo.
1: Kájo, co počasí?
0: Peťo, to ti moc rád řeknu, dnešní počasí bude krásný. Dneska nás totiž čeká celý sluneční den, bude polojasno až jasno, prostě slunko se na nás bude usmívat skoro celý den. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 5 stupňů až do krásných 19 stupňů Celsia. Není to ještě na plavky, ale už je krásně a na ty plavky to za chvilku bude.
1: Výborný, Kájo.
0: Děkuju, Peťo. Holky, kluci, to byly zprávy.

je grof. Mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lordy.

krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp, supnut by byl jako malina. Ten chlap

duše debilný hosti, Irak se chová vhodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

nadá. Působí dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se zemí.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: řekne to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

Usaďme se, radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Klady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 18. května je 138. den roku, do konce roku nám zbývá 227 dní a do prázdnin letních tak nám zbývá už jenom 44 dní. Svátek dneska slaví Natáša, takže přejeme všechno nejlepší. Je taky dneska Mezinárodní den muzeí a galerií a dnes je také 135 let od doby, kdy Česká akademie věd a umění zahájila činnost.
1: Kajo, co sport?
0: To ti, Peťo, moc rád řeknu. West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1-3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenhamu, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu kladivářů do druhé ligy. No a teďka něco z toho českého fotbalu. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve čtvrtém kole skupiny o titul jistého ligového mistra Slávy 3-1 a zajistili si konečně čtvrté místo.
1: Kájo, co počasí?
0: Peťo, to ti moc rád řeknu, dnešní počasí bude krásný. Dneska nás totiž čeká celý sluneční den, bude polojasno až jasno, prostě slunko se na nás bude usmívat skoro celý den. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 5 stupňů až do krásných 19 stupňů Celsia. Není to ještě na plavky, ale už je krásně a na ty plavky to za chvilku bude.
1: Výborný, Kájo.
0: Děkuju, Peťo. Holky, kluci, to byly zprávy.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili.

0: holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: O tom štěstí z klarinetu. Tak se jmenuje velká pohádka, kterou si právě teď můžete na Rádiu Junior poslechnout. Čeká nás spousta muzicírování a nebude v ní nouze ani otrobná kouzla. O ta se postarají Víla Brusinka a trpaslík Malináč. Hudbu zase zajistí klarinet, který prý přináší štěstí. Nevěříte? Tak se o tom přesvědčte sami v pohádce Anny Juráskové. Režie Jan Berger. Hrají Jarmila Švehlová, Miroslav Masopust, Veronika Dostálová, Daniela Kolářová a další.

0: Hrom do bubnu, Mašče. Podívej se na hodiny, kolik je. Ty nevíš, kudy vede cesta domů?
1: Vím, tatínku, ale my jsme dneska měli tolik hraní, že jsme si ani nevydechli.
0: No, kdák jste to všude byli?
1: V Poniklí na Křtinách. Narodil se tam kluk jako buk. Potom ve Vysokým, tam zase spatřila světlo světa jedna Boubelka.
0: Ale.
1: Zejtra hrajem ve Výchoví na Závouje, pozejtří jsou Výleměcí dvě svarby.
0: A popozejtří a popopopozejtří a co takhle kozu podojit? Brambory okopať a drobek pokalcovat? Podívej, kolik se mi tu nahromadilo práce. Budu ti muset to tvý muzicírování zatrhnout.
1: Tatínku, nezlobte se. Já se do toho hnedle dám, když já hraju tak ráda. Vy nevíte, jaký to je, když vám persty sami po štěbenci skáčou a on za vás všechno, co cítíte, pěkně vypoví. A tejdě zauřete oči a nastavte ruku.
0: No, i prach na moutě. Tak to vidím. Nějaký tříberný rybičky se mi tu třepou na dlani.
1: To jsou krejcary, co mi můj kládinet vydělal. Ty jsou pro vás.
0: I žaludy, dudy, to jsou mi věci. No cák o to, každej krejcar je dobrý. Koupím novej hernec na mlíko. Starý už nám teče.
1: Tak vidíte.
0: Ale stejně bych tě radši vydělal doma. Hernec bych dal zdrátovat a ještě by nějaký čas vydržel. Muzicírování, to je pro dňůče moc divný zaměstnání. Kdyby máma byla ještě mezi náma, taky by ní to zrovna nešmakovalo.
1: Tatínku.
0: Sedni si, zastav a spust. Ale počkej, nejdřív mi můžeš zahrát.
1: Táto, vy jste zlatý.

0: la li.
1: Ai, ai, ai, ai, duli.
0: To se nám tu spolu tancuje.
1: Přepěkně. Ale ještě pěknějc by se nám tancovalo, kdyby nám někdo hrál. Takhle nám zpívá jen ptáček Pinkáček s malinovým péřím.
0: A viter v korunách smérku, to ti nepostačuje?
1: Postačuje, ty můj zlatý. Ale kdyby nám někdo zahrál, bylo by to lepší.
0: Ty myslíš člověk?
1: No, a cák by na tom bylo?
0: Mohla by z toho poustať pěkná motanice. Oni lidský bytostě jsou docela inačí než my.
1: Koukej, tamhle z rouna jde královský syn. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím mi říkal, že hraje přepěkně na štěbenec.
0: Tak aj tě potvím, vyzkouším ho.
1: Hop a skok, hojeja, hajdulí.
0: Hop a skok, tralala, tralalí.
2: Kdák to tu mluví?
0: Já?
1: Já?
2: Nikoho nevidím.
0: Taky nemůžeš.
1: Jsme neviditelní. Víš, Lojziku?
2: Vy mě znáte.
1: Kdák by neznal královskýho syna Alojze? Jenže ty vypadáš spíš na Lojzika. Nejseš zrovna moc vznešenej.
2: Povězte mi aspoň, kdo jste.
0: Tak já jsem terpaslík malináč. Starám se o maliny, aby byly pěkně červený a šťaunatý a chutnali malým haverlantům.
1: Já jsem Víla Brusinka. A co tu dělá malináč okolo malin? Já zase jít okolo brusin.
2: Rád bych vás viděl.
0: Zák opřání. Srdce máš čistý jako harachouský sklo, ale zamilovaný nejseš.
1: Jako my, víš? To my jsme zamilovaný až po uši.
0: Ale dí, to by nebylo tak moc. Až po oblohu. A který je nahoru pěkný kousek?
2: A to se musím zamilovat, abych vás viděl?
1: Jo.
2: Pro pána. A do koho? A jak to mám udělat?
0: Jo, na to není žádný recepis.
1: Taky ti žádný dňůče nebudeme hledat. To musíš sám. Jen nezapomeň, že musí mít čistý srdce.
0: Ale teď tě nám zahraj na ten tvůj štěbenec, ať si skočíme při muzice.
1: Hojeja, hajdulí.
0: Tralala, tralalí.
1: To se to tancuje docela jináč.
0: Ani větvička se nepohne, jak nás ta muzika nadnáší.
1: Humadrá.
0: Humadriá. Tralalí.

0: chlapku si nějakou vybera, Lojzi. Čas sebou mersknul od malin k malinám a ty porad nic.
1: Co už těch princek tady prošlo faldem a házeli a hráli, až to dech bralo.
0: Dokonce i do bubnu bouchali. Jo. A ty jen tudle ne a tudle taky ne. A...
1: Tadle hraje, jako když kočiště mňouká.
0: A tadle zase, jako když koza térká. Co jak ty si vlastně myslíš?
2: Co jak bych si myslel, paní maminko královno? Že to všecko byly jen bernkalky. V té jejich muzice nebylo ani šumění háje, ani cverkot ptáků, ani sluneční usmívání, ani kousek srdce. Prostě nic.
1: Hochu,
2: nic.
1: Hochu, co tě to popadlo, cák? Musí příští královna na něco hrať? Vždyť si může objednat, muzikanty.
2: Do žádný tý princky jsem se ale nezamiloval. Cák si můžu vzít někoho bez lásky?
0: Jdi mi na bezinky, láska, láska. To je asi tak zrovna důležitý.
2: A co teda?
1: Já nevím, hochu.
0: Ale já vím. Nejdřív musíš koukat na to, jaká je hospodyně.
1: No jo, no jo, kolik přinese do pokladny.
0: Jakou má vejbavu, jestli má herbární cejchy, zlatý talíři a tříberní užice, nože a vidličky.
1: Kolik má šimlů a kolik vranejch koní.
0: Zlatý kočár.
2: Tak a dost. Přestaňte do mě dunírovat. Až najdu takovou, která hraje na kládinet jako já a srdce bude mít čistý jako sklo, tak si ji vemu, ale žádnou jinou.
0: Na štěbenec, kdyby aspoň na harfu. To je královský nástroj.
1: Hraje na ní i král David na měsíci. Když se zakoukáš na oupilněk, tak ho tam přece jíc vidíš, ne?
2: Kdák by se táhal s takovým těžkým krámem? Kládinet se sterčí do kapci a šup na jedli nebo na modřín a už se může vyhrávat. Třeba na sluníčku, aby se mu zlatějc svítilo.
1: A už je zase jíc pryč. Jako když ho vítr odfoukne.
0: Po kom ten hoch jenom je?
1: To nevím.
0: Dědeček hrál na harvany a prachbába na loutnu. No, ale doví, co bylo v té vaší familii?
1: No to zaspr, paní králko. V naší královské rodině se hrálo jen na královské nástroje. Takovej trumšaj. Nebo andělský zvonění. Ale štěbenec? Nikdo. Nikdo.

0: Tady je ale krásně. Brusinky svítějí jako lucerničky a maliny jako šňůra červených granátů. Už jich mám plnej džbán, táta je rád. Oh, sluníčko dneska pálí zlatý polínka ve svých kamnech zrovna v opřetérch. Jedno za druhým.
1: Malináči, podívej, usnula nám tady pěkný ďůče. Růže stolístka by ní mohla závidět.
2: A hrom do malino, jak je to? To by bylo ďůče pro našeho Lojzika. Štěbenec jí kouká z kapsy, vidíš?
1: Jen jestli na něj umí hrať.
2: Tak to asi je.
1: Jestli je taková, jak vypadá, bude všecko jako po mejdle.
2: A konečně nás Lojzik uvidí. Teď už to tervá celý rok, co nám vyhrává jen tak do prázdna.
1: Do tohohle ďůčete se znáť zamiluje.
2: Teď ale potřebujem, aby zahrala na štěbenec a ne, aby nám tu spala jako v půlnoci.
1: Jestli na něj neumí ani pisknout, tak je naše náděj marná.
2: Počkej, počkej. Já jí drobet malinovým lističkem pod nosem zalechtám.
0: Tik, to je ale horko. Já si tu spím a slunce po mně hází polínkama. Místo do kamen šup na mě. A ještě jednou se protáhnu. A pak honem k tátoj s malinama, aby je měl čerstvý.
1: Vytáhni z kapsičky štěbenec a zahraj nám.
0: Komu mám zahrať? Nikoho tu nevidím.
2: Nás není vidět, víš.
1: Ale neboj se, my jsme hodní. Zahraj.
0: No, když o to tolik stojíte, proč ne?
2: Umí to? Umí to ďůče jedno malinový? Tralala, tralalí.
1: Hajajá, hajdulí.
3: Musím se štípnout, jestli mě neklamou oči. Ta sladká melodie mě přitáhla ze zámku až sem. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. A svíčko nebeská, ona tu panenka jako rozkvetlej rozmarín.
1: Hraj ještě chvíli.
2: Za chvíli se k té tvý písničce přidají všecky zpěváčci v háji.
0: Ale já už ztrácím dech.
1: Ještě si párkrát růžově foukni.
3: Jak to ďůčátko hraje, v té melodii je všecko. Viter, obláčky, zlatý divizny i modrý hořce a vůně jalovce. Nesmím ho vyrušit.
2: Vydrž ještě chvilku.
1: Piskej a nepovol. Tralí, tralalí.
3: Jde na mě slabo, to je ale podívánka. Srdce se mi potápí v blaženém jezeře.
0: Oh, je mi nátko. Co tu děláš?
3: Nic. Poslouchám tě. Hraješ skoro líp než já.
0: Ty taky umíš hrát na štěbenec?
3: Umím.
0: Ale v naší kapele nehraješ. Odkud seš?
3: Tady odvedle.
0: To je divný, že tě neznám. Vím o každém muzikantoj, od Jílemnice až po Vysokej.
3: Já nechodím moc mezi lidi.
0: A proč pak?
3: Ale tak. Jak se jmenuješ, ty muzikantko?
0: Marče.
3: A já Lojzik.
0: Tak mi taky zahraj, Lojziku. Krása. Melodie se nese jako princezna. Takhle by snáď mohl hrát jen princ. Je telíčku voňavej. Všecko se najednou točí.
3: Podej mi ruku, Mařenko. Se mnou se taky všecko točí. Jak se to děje?
1: Zamilovala se s Lojzičku.
2: A ty taky, Marčátko.
0: Je, no ne, vy jste hezký.
3: A jak malinký, jako pápěříčka. Konečně vidím, komu jsem celý rok hrál. Mařenko, tohle je Víla Brusinka a Terpaslíček Malináč.
0: Sedněte si mě na pérst.
1: Depak, depak, já si sedám jen na Brusinky.
2: A já na Maliny.
3: Mařenko, ty má konvalinko voňavá.
0: Děti.
3: Celý rok jsem tě hledal a teď jsem tě našel. V oči máš modrý jako sojčí peříčko a vlasy, jako když vyleje korbílek zlata.
0: A ty máš, Lojzičku, ruce hervábený a v oči z černýho sametu.
1: Už hořej. Jako suchý chrast.
2: Na první mérknutí.
1: Teď je tu bude teprvá veselo. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím už zpívá.
2: To se to přepěkně tancuje, když se všichni vidějí a můžou se podívat jeden druhýmu do očí. Tralala.

0: Nemůžeš mi pouvědět, kde ten náš Alois porad lítá.
1: Jak to mám vědět, královno moje milá, když to nevíš ty?
0: Každý den na něj čekáme s obědem a každý den jídlo na zlatých talířích vystydne. Takhle to dál nejde.
1: To víš, je mladý, rozum má zelený.
0: No, ještě se ho zastávej. Moc si mu povoloval, milý zlatý. Jiní princové měli už odmala svý povinnosti. Ale ty jsi ho nechal toulat se, kde chtěl. Teď v něm nikdo ani prince nepozná.
2: Zacejt za to můžu já. U mě vždycky všecko začne a u mě skončí.
0: No, teď taky jo. Tak ty mu jdeš nějakým příkladem, jak se má od tebe naučit královat. Kdybys neměl mě, tak nemáš pokladně ani tří berně.
2: Ach ty žahule. Kdybys mi nedopřál ani hodici koulej v kulečníku, celý život se musím vedle tebe kérčit málem pod trůnem.
0: Tak a je to, venku. Všecky tvý medový řeči byly jen jalový poudačky. Dřív jsem byla leluja a teď jsem žahule.
1: Nekřič tak, královno, kroč se, drobek, když já to tak nemyslel.
0: Myslel, nemyslel. Nebejt toho hocha, tak si spakuju svůj královský pingel. Odstěhuju se k mamince a starý se, pane králi.
2: Mlč, prosím tě, mlč. Je tě slyšet až v sousedním království, co si tam pomyslej.
0: To je mi jedno. Počkej.
1: Co zas?
0: To je tam, co mají princeznu Eleonoru?
1: Jo, tam.
0: A podívejme se. Slyšel jsem, že je prej jako obraz, namalovaný nejslavnějším malířem.
2: To nevím, nikdo jsem ji neviděl. Kvůli tvýmu rámusení, který tam musí slyšet, jsem s nima přerušil všecky přátelský styky. Ani bych ním nemohl provostudu na oči. Napíšu ním vždycky akorát na Vánoce a Velkonoce pozdravu a dost.
0: Tak tejdě, jim napíšeš něco docela inýho zlatým inkoustem. Já ti ten dopis nadiktuju.
1: Královno milá, udělám všecko, co si přeješ, jenom už nekrocaň.
0: Ale nejdřív, než ti začnu diktovat. Vyzvím, co ten náš kudrnka celý den dělá. Podívám si, po jakých pěšinách v háji můj královský syn chodí.
3: Malináčku.
4: Co pak je, brusinečko?
3: Až dneska přijde Lojzik a Maršťátko, zdechneme se. A necháme je chvíli o samotě.
4: A?
3: Když oni si taky mají co poujedět. A ne porad hrať, aby jsme my mohli tancovat.
4: To máš pravdu, brusinečko. Když si musíme taky od toho tralala a tralalí a hajaja a hajdulí trošku odpočnout.
3: Já tady svým závojíčkem budu pucovat brusinky, aby se leskly jako červený srdce. Už je na ně akorát čas.
4: No jo, moje maliny se musí taky krapet přibarvit. Plechouku s barvou už mám připravenou.
3: Honem, pojď, už je slyším.
5: Mařinko, chtěl jsem ti už dávno něco pouvědět, ale neměl jsem odvahu. Dej děti to povím.
6: Já nechci, Lojzičku.
5: Vždyť ty ani nevíš, kde bydlím a co dělám.
6: K čemu by mi to bylo? Mně stačí, že seš můj Lojzik. Ale já stejně všecko vím.
5: Ty moje růžičko bez ternu, nic nevíš, nic. A kdybys věděla, třeba bys tu se mnou ani neseděla.
6: Sák je to s tebou. Divný myšlinky ti v hlavě bzučej.
5: Ale já bych přece jen... Mařenko... Co kdybych byl princ?
6: Teď ty přece seš, Lojzičku.
5: Ale ty...
6: Seš princ mýho srdce.
5: Ale... Co kdybych byl opravdouskej?
6: To bych se ti musela vyhnout na 100 honů, protože můj táta je jen obyčejný kadlec.
5: Tak to, abys to vzala tady tou pěšinkou okolo.
6: Lojzičku, nešpásuj takhle se mnou. Cák nevím, že princové nosej tříbernej kabát se zlatýma knoflíkama a srdce mají z ledu. Od těch radši dál.
5: Mařenko.
6: Ale ty máš jen plátěnou košilku a srdce jako žavej uhliček. A kdybych tě jeden den neviděla, tak bych se snáď ustejskala. Tatínek mě porád hubuje, že se málo déržím doma. Utíkám sem po tajmu.
5: Tak to jsme na tom stejně. ty moje kytínko. Takhle tě vemu do náruče a nepustím.
0: No počkej, Guliverdo, tak jsem tě přece natrapírovala. Málem jsem si roztérhla tady v tom malinní svou královskou sukni. Ale jen co přijdeš domů.
3: Lojzičku, podívej. Tamhle v malině se něco hejbá. Někdo tam je.
5: Ale jdi, to bude nejspíš ten terparslíček malináč. Barví tam maliny pěkně do červena.
3: Ach, snad máš pravdu. Ale najednou na mě padnul takovej strach.
5: A z čeho?
3: Že to naše štěstí nebude už dlouho trvat.
5: Jak tě tohle mohlo napadnout, Marčátko?
0: Dobře jí to napadlo, milej synu. Takovýhle štěstí já vám přetrhnu jako kalcouskou nit. O to jsem královna.
3: Drž mě pevně za ruku, Lojzičku. Ještě nikdy jsem se tak nebála jako tejdě.
0: Moje znejmilejší, předem mýho dopisu přijmi pozdrav a milou vzpomínku na tebe.
1: Hrom do větrníku,
0: počkej.
1: To jsou mi věci.
0: Papír je tu poterhaný a...
1: Ukáž, já to přečtu, mám lepší oči.
0: No, no.
1: Ty jsi na mě, mám...
0: Mařenko.
1: Zapomněla, no? Že neodpovídáš na mý... 630. psaní.
0: No, no, a ty to taky dalo práci, než jsem je pochytala.
1: Že neodpovídáš na mý 630. psaní,
0: dál.
1: Který jsem ti poslal po holuboj.
0: Ukáž, dej mi to, třesou se ti ruce. Jsem ještě zavřenej doma, ale porád na tebe myslím, kdybych si mohl aspoň zahrať na štěbenec, ale i ten mi skovali.
1: Jo, a zavřený na 7 zámku.
0: No, poslouchej dál, milej králi. Posílám ti 37. dopis po bílým holuboj.
1: Ha.
0: Jo, jestli mi neodpovíš, bude to pro mě znamení, že mě už nemáš ráda a dá ti psát nebudu, líbá tě tvůj Lojzik.
1: Tohle je pěkná zadrobenka.
0: No, tak tady máš toho svýho hocha. Ještě, že se mi podařilo i toho 37. holuba chytit.
1: Veme si princeznu Eleonoru. Až mi tec.
0: Co?
1: Poslal jsem zdvořilý vzkázání k sousednímu králi. Že se s holkou pro nemoc dostavit a tak jí posílá samotnou. Za chvíli to bude.
0: Jednou si taky udělá něco pořádnýho králi. Prince Alojzi, prince Alojzi, kde jsi?
7: Tady, paní maminko, už jdu.
0: No tak si pospěš, pospěš, za chvíli tu máš neujestu.
7: Neujestu? A kterou, kterou?
0: No přece Eleonorku, už si prej na tebe dlouho myslí.
7: Tak ajď, na svatbu musí být dva.
0: To je nadělení, ona už je tady. Králi, nasaď si korunu. A ty Alojzi, honem na sebe navlítni svůj tříbrnej kabát se zlatýma knoflíkama.
5: Až naperší a uschne.
1: Alojzi?
0: Vítám tě, princezno Eleonoro. Jaká pak byla cesta, koně se neplašili.
3: Jde, ale cesty báte, kosterbatý.
8: Teď si to všechno už dáte s Alojzem dohromady sami. Vy už na všechno nestačíme.
0: No, tak se posaď, princezno. Princ ti chce složit poklonu. Už se tě nemůže dočkat, porad se po tobě ptá. No, máš tu náuštěvu ze všech náuštěv nejvzácnější.
7: Nikoho jsem si nepozval a s nikým mluvit nebudu.
3: To je by ďáký divný přivítání. A kdyby ruku nepolíbil a je pryč, to já se obrátím a půjdu domů.
1: Kdepák, dcerunko naše, to bys nám přece nic neudělala.
0: On náš Alojzek jen tak špásuje a za chvilku ho tu máš zpátky. Svarba bude za 3 dny. A teď on myslí jen na tebe.
3: Jo.
0: No jo.
3: A co říká?
0: No, jaká jde o tobě pouvěst.
3: Jo.
0: No, jak si se vším víš rady. Jak chceš hezká jako malovánka. A jak se těší, až tě uvidí ve svarebních šatech.
3: No, tak já to teda zůstanu.

0: I prach, dílo. Co máš porád očišťata ve studínkách? Teď už s tebou není k vydržení. To tě tak vzalo, že tě z kapely vyhodili.
1: Ale ne.
0: No prej tě nemohli potřebovat, protože si hrála jen samý smutný melodie. No tak zapískej aspoň pro mě, jako dříju.
1: Nechte mě, tatínku. Já už nebudu hrát.
0: Duče, duče, no tak. Ty seš rozhycovaný jako cihla. Nemáš snáď horkou nemoc?
1: Nic mi není, táto.
0: No, takhle se tejrat kvůli vám muzice. Ale no tak, Marče. Nejdřív jsem byl rád, že ti okázali záda. Poudal jsem si, aspoň mi holka pomůže s kalcouským dílem.
1: Teď já vám pomáhám, ne?
0: No jo, ale co ukalcuješ, je celý mokrý ocels. Kdyby skalcovala pro Hastermana, to by byla jiná. Takhle musím podat ždímať a sušit. Ty musíš krapet mezi lidi, Marče.
1: Já nikam nepůjdu.
0: Vrach osoba jedna. Nejdřív se točí po kraji jako čamerda, pak aby jí zase jít z domu sterkal. Chytá se tě fantas. Půjdem ke kovářce, aby tě zaříkala.
1: Ne, ne. Já jsem, tatínku, zdravá. A zaříkávač se nenechám.
0: Co mám s tebou dělat, Juče nešťastný? Jestli ti někdo ublížil, tak mi to pověs a já...
1: Ne, to ne.
0: No teď je tomu už vůbec nerozumím. Když seš teda zdravá jako malina, půjdeš na zámek. Hledaj tam šikovný síly do kuchyně, aby ním pomohli v tom svarebním mumraji. No tak, krejcary, co ti kápnou, budou dobrý. A půjdeš tam hned letejtě. A přestaneš bubákovat.

0: A Lojzi, ani si by ještě neřekl, jak se ti líbějí šaty, co mám na sobě. No, jsou zlatem kruplovaný. A Lojzinku.
1: Pěkný.
0: Jo, a ta, co je má oblečený, jaká ta je?
1: Pěkná.
0: Podívej, co říkáš mým střevíčkům z atlasového hrbábí smašlej.
1: Pěkný.
0: A bujdovej oučes. Kuderlinky mi pěkně držej, viď?
1: Držej.
0: S tebou je poudání jako s němým. Ve očích máš jen melhu. Takhle jsem si já svýho ženicha nepředstavovala. Ty hadrnoško, ty mrkvičko. Kam jsem to dala oči?
1: Od kramfleků ní šlahaj plameny, jak letíš žalovat pan tatínko i králi a králůně. To jsem skočil pod kola. No, když mě moje mařče zradilo, tak ať si mě veme třeba čarodenice.
0: Lojzičku, vidíš mě, Lojzičku?
1: Malináčku můj zlatej, to víš, že vidím. Sedíš na okně a čepička ti svítí jako ta nejčervenější malina.
0: To je dobře, že mě vidíš. Ještě jsi zamilovaný. Ináč bys mě neviděl, víš. Ale na tuhle symetriku parádivou Eleonoru, na to si nemyslíš, že ne?
1: Ne, opravdu ne.
0: Tak přece jenom na Mařenku. Přiznej se.
1: Máš pravdu, malináčku.
0: To byla pro nás rána, Lojzičku, když nám ptáček Pinkáček s malinovým péřím zjistoval tu novinu o tvý svatbě. Čekali jsme na tebe každý den, ale ty nikde. Celá paseka nám od smutku zežloutla a maliny a brusinky opadaly.
1: A co Marče? Marče se nevokázalo?
0: Ale vokázalo. Ploužilo se tam, no jako stín.
1: A proč mi neodpovídala na mý psaní?
0: Jo, to já hochu nevím. Na, tady máš štěbenec.
1: Pro Pětra na hodinu, odkud ho máš? Vždyť mi ho naši zauřeli na sedm zámků.
0: Tenhle je inej. Strč si ho do kapsy a zahraj na něj, až ti zítra v ten tvůj svarební den bude nejhůř. Ale pamatuj si, dřív ne, všecko by si spokazil.
1: Cák, já bych si tak ještě mohl pokazit. Malináči? Malináčku, kde seš? Ani si mi nepověděl, jestli má Marče inýho. Jako když ho vítr odfoukne. Teď je už je stejně marný všecko naříkání. Teď je už mi zůstane na pěrku parádivá hudermanice.

0: Japa to vypadá na zámku před tou zejtřejší svatbou.
1: Ale ani nevím. Nemám čas se ani otočit. Jen jsem viděla, jak se na věži prápory plácají.
0: A prince Aloise a princeznu Eleonoru si nepotkala?
1: Ale ne, co jak by dělali v kuchyni. Princ Alois by si ještě někde omás svůj tříbarný kabát se zlatýma knoflíkama a princezně Eleonore by mohl spadnout pérstínek do polívky.
0: No.
1: Ale teď už mě nechte, tatínku. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.

0: do ucha svým jemným brusinkovým hláskem. Brusinko, jsi tady?
1: Kdák by ses tu vzala?
0: Ale na okně leží brusinkovej lísteček.
1: To je divný.
2: Tak, milá královna, konečně se zbavím koruny.
3: Už mě pořádně tlačí a budu si moct podle chutě
2: číst.
4: Co? Cože?
3: To se ví, že samý královský knihy.
4: Ale, a tak ty si budeš jenom číst a ani na procházku se mnou nikdy nepůjdeš po královských zahradách?
3: Teď víš, jak se na to už dávno těším.
4: Tak jestli myslíš, že si budeš jenom číst a zanedbávat mě, až budeš mít volno, tak to se mýlíš, se sakramensky mýlíš.
3: Já.
5: No tak paní maminko, pan tatínku, mírněte se, už troubějí.
6: Alojzi? Alojzi? Do ta... Alojzi? Sluší by ten šlojíř a tříbe dikytky daděm? Ani se na mě nepodíval.
5: Ale podíval.
6: Ale nepodíval.
5: Tak nepodíval, jak myslíš.
6: Propět rando královský věže. Co ty seš to za ženicha? Kam já jen dala oči? Co inej jsem měla princovských hochů, co o mě stály a který na mě mohli oči nechat? Všechny pently na mých šatech měli spočítaný. A když mohli jednu pentli políbit, byli celý pryč.
4: Tak hezky se usmívejte, ať vás nepomluvěj. A vykročte stejnou nohou, ať si nezapletete štěstí.
3: Ono ním to havelantům přece jen sluší. Akorát, že Alois vypadá, jako kdyby spolk kus drátu.
4: Narounej se, posuň si korunu.
3: Padá.
4: No. A nekejvej tak tím, že zlem ještě mě klepneš.
3: Promiň.
4: Chytni si plášť, kapela už vyhrává. Tak a jdem.
0: To je nádhera. Takovýho zlato se na každým hochoj blejsko. A ženský mají péra v oučesech všech možných barev. A šlojíře dlouhý jako mélo. Ach jo, škoda, že tady za sloupem nevidím princaj a princezně do obličeje.
3: Milí děti, nastala ta přeuzácná chvíle, kdy vám můžu předat svou královskou korunu.
4: Chceš si vzít, milej synu Alojzi, ze svý vůle vedle stojící princeznu Eleonoru?
0: Všichni se ženě a vdávaj, jenom já ne.
7: Marče, zahraj.
0: Brusinko, kdák ses tu vzala?
7: Neptej se a hraj.
0: Já nemůžu, srdce mi tluče, až nemám žádnej dech.
7: Jen to zkus, teď je přišla ta pravá chvíle. Nebudeš litovat.
0: Myslíš, že to svedu, brusinko?
7: Zahraj jako na pasece.
3: Tak odpověz. Jo nebo ne?
4: Co se to děje?
5: Kdo to tu hraje na štěbenec? A zrovna tuhle melodii?
4: Tadle za sloube vďáká děvka.
5: Můj ty trůne. Vždyť je to Marsče.
0: Pro pána, nemá měj mě v oči, Lojziček. Lojziček je princ ve tříberným kabátě se zlatýma knoflíkama. Kdák to jen mohl tušit? Srdce mi dočista ustydlo.
5: Mařenko, květeličko moje.
0: Lojzičku, tak ty jsi na pasece nešpásoval, když jsi mi říkal, že seš princ.
4: Koukněte, vodi se objíbaj. Jdou na mě mdloby.
5: Hvězdičko moje přejasná, proč jsi mi neodepsala na 37 dopisů, co jsem ti po holubech poslal? Myslel jsem, že jsi našla jinýho.
0: Já jsem, Lojzičku, žádnej tvůj dopis nedostala.
5: Nedostala?
0: Ne.
5: Tak teď tomu už rozumím. Paň maminko královno, to bylo dozajista vaše dílo. Ale pravá nevěsta je tady, moje Mařenka.
8: Roztrhněte je od sebe, on by si snad chtěl vzít obyčejný důče.
4: Já obdlívám.
9: Stráže, uverehněte to opovážlivý stvoření do věže až úplně dolů.
0: Lojziku, pomoz mi!
7: Zahraj na štěbenec, až ti bude nejhůř.
5: Co to je? Nohy mě sami skáčou. Musím tancovat, ať chci nebo nechci.
8: To je honěnice. Musím se točit do kolečka. Moje hlava, pomoc.
7: Je, závoj by odletěl. Můj svarební závoj. Chyťte ho.
5: Koruna mi spadla pod trůn. To je rána. Nohy už pomalu necítím. No.
8: Přestaň hrať. Kde jsi vzal ten štěbenec? Teď jsem ho zamkla na sedm zámku.
5: Tohle je nějaký jiný. Od zlejch mocností začarovaný. Aloisi, přestaň pískat. Bobte terch.
7: Alois, kdeba seš tady ty. Ty paderko, ty haní pisku, ty halabudo, ty kohouty plechovy. Přestaň.
8: Nohy mám jako z mechu. A dech, žádnej.
2: Aloisku, pomoc.
7: Ztratila jsem střevice.
8: Nohy už mám na dobro. Vošoupaný. Přestaň. Když přestaneš, ať tě potvím.
2: Vodáme tě s tím tvým důčetem.
10: Tak? Takhle honem, pan tatínku králi.
2: Vodáme tě tady.
10: Ano? S Mařenkou.
2: Jo, s Mařenkou. Tady máš korunu.
10: Jenomže já tu vaši korunu, pan tatínku králi, nechci.
8: Umučená dobroto, zaplačte v oblaka, tak to zaspoudáš.
10: Nechci. Pojď, Mařenko, podej mi ruku. Pěkný poručení a mějte se tu, jak chcete.
1: A co já? Cak bude se mnou?
10: Můžeš si sednout do kočáru a odjet domů.
5: Aloisku, kam utíkáš?
2: Vem si tu korunu.
8: Vždyť ti bude tak pěkně slušet. Vrať se.
10: Až v Merklou je na perší, na smerkový perkínko.

0: Tejdě je to ta pravá svarba. Slyšíš, Mařenko? Kde jakej ptačí kolourátek a housličky? Všecko je v jednom kole. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím přespěvuje.
1: Podívej, Lojzičku, v obloha na nás hází modrý poměnky.
2: Tralala, tralalí,
1: hajajá, hajdulí.
0: Na zámek se už nevrátím. Ať si paň maminka královna a pan tatínek král vyvádějí, jak chtějí.
1: Už si nikdy neoblíkneš příbernej kabát se zlatejma knoflíkama.
0: To víš, že ne, ty moje bazalinko voňavá.
2: Podívej, brusinko, jak se mají rádi. Ale ona, ta lidská láska, je jiná než ta naše malináč. A jaká?

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tady už onom je pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci. Au, jau, au.
0: Jo.
1: Ahoj už ne.
0: Jani, bolí to moc?
1: Ne, au, jenom trošku, jen jsem si nevšimla, že je ten stůl tak blízko.
0: A bouchla ses o něj, ja, no, budeš mít malou modřinu, já ti to pofoukám. To nic. Hele, Jani, na stole je super bezva perfektní sušené ovoce, tak si jobni, aspoň zapomeneš na to bolení, jo? Mňam.
1: Děkuju, vypadá moc hezky, jo?
0: Jani, zastav! Vždyť ty ses nabrala plnou hrst nějakých sponek nebo připínáčků na papíry, nebo no, co to je?
1: Jsem se o to píchla, jsem asi sáhla vedle.
0: Ne, Jani, zastav se. Ty potřebuješ brýle.
1: Ale ne, to se pleteš, ušounku, já vidím skvěle.
0: No, však si to taky vyzkoušíme. A bude to náš dnešní úkol. Ušounův úkol.
1: Tak prosím, zkoušej.
0: Holky a kluci, pojďte tenhle úkol plnit s námi, ale potřebujete k tomu malou pomoc maminky, nebo tatínka, nebo bráchy, klidně ségry, a jestli jste ve školce, tak pomoc paní učitelky, jo?
1: Hezky je poprosté.
0: Aby, než skončí písnička, rozmístili po školce, nebo po pokoji, nebo kdekoliv jinde, tři věci. Některou blízko, jinou dál a další úplně nejdál. Jani, otoč se a vy taky, holky a kluci, taky se otočte.
1: Jsem otočená,
0: nedívejte se.
1: Otočená.
0: No, nedívejte se. Jo?
1: Já se nedívám, dobře.
0: No, tak dobře. A já pouštím písničku a prosím, rodiče, prarodiče, sourozence nebo paní učitelku, prostě zkrátka někoho, vaše asistenty, vaše pomocníky, aby připravili stejně jako já tři věci různě daleko, aby se ukázalo, jak vy, holky a kluci, vidíte. No, tak to jsem teda zvědavý.
2: Když citrón.

0: chlapci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a vaši pomocníci neboli asistenti už připravili tři věci a vy na ně voláte, co zrovna vidíte.
1: Teda, slyším, jak vám to perfektně jde.
0: A teď je na řadě Jana. Jsem vzadu ve školce a... pozor, držím kufr.
1: Stojan na malování.
0: No. Jsem blíž, jo, a držím knížku.
1: Koupací čepice.
0: No to teda, Jani, tak pozor, teď naposled jsem úplně nejblíž a držím kartáček na zuby, holky a kluci, jo, tak schválně.
1: Už se dívám, krásná kytička, můžu si přivonět?
0: Jo, jen jestli chceš cítit vůni zubní pasty, to je kartáček na zuby. To první byl kufr a potom byla knížka. Jani, teď ty vůbec nic nevidíš.
1: Aha, vážně? Aha, no tak to já asi opravdu potřebuju brýle. No a jak jste na tom vy, kamarádi?
0: No nedá se nic dělat, Jani. Nejdřív mám tady pro tebe nachystané brýle písničkové a pak spolu hned vyrazíme k očnímu lékaři pro ty brýle opravdové. Ušounova písnička.
2: Malé dětičky nosí brýličky, babičky, tetičky, taky brýličky. Já mám lenonky,

0: kluci, v dnešní pohádkové školce jsme zjistili, že Jana potřebuje brýle. Ale zdá se mi, že to musela tušit.
1: No, trošku jsem to tušila, ale nechtěla jsem k doktorovi, tak jsem to neřekla.
0: Jani, vždyť jsi velká holka. No prosím tě, neblázni. Vždyť u očního doktora říkáš, co vidíš za obrázky a chvilku nekoukáš na jedno oko. To si držíš třeba, víš, jako si přes něj držíš ruku nebo kapesník a chvilku zase nekoukáš na to druhé. No a možná, že ti pan doktor kápne do oka jednu malilinkatou kapičku.
1: Ale to může bolet, to já nechci.
0: Ne, to se dá všecko vydržet, to vůbec nic není. Já to totiž vím. Mě taky kontrolovali má strašidlácká ušounorušouní očka.
1: No, tak když to vydržel ty, tak já to možná taky vydržím. Holky a kluci, jdu za panem očním doktorem a abych se nebála, pustím si k tomu pohádku. A potom vám samozřejmě všechno budu vyprávět.
0: Nebo vám to převyprávím já, jo? Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích a také zvečera sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když růžinka zalévala rozkvetlé jiřiny, div do ní nevrazil datel strakapout.
3: Ptáčku, dávej pozor. Kam letíš jako splašený? Div si mě neporazil.
4: Promiň, růžinko, spěchám.
3: Práce kvapná, málo platná. Pospíchat se má pomalu, to nevíš?
4: Já musím pospíchat hodně rychle. Jinak fr, ptáček je v tahu.
3: Jaký ptáček?
4: Ale žádný ptáček, to se jen tak říká, víš?
3: Vůbec ti nerozumím.
4: Hledám jednoho vykutáleného, vychytralého a vysoce nebezpečného zloducha.
3: Koho?
4: Jak to tak vypadá, přistěhoval se k nám do parku krutý nepřítel.
3: Co to povídáš?
4: Ty jsi tu nikoho cizího neviděla, růžinko?
3: Neviděla.
4: Vzpomeň si, je to moc důležité.
3: Na mou duši strakapoude. Jenom...
4: Jenom koho?
3: No jednoho úplně malinkatého, úplně hodného a taky tu ze slušného broučka.
4: Kdy to bylo?
3: Dneska ráno.
4: Jak vypadal ten brouk?
3: Říkám přece, že byl docela malý a moc roztomilý. Měl jemně tečkované krovky a zaoblenou paličku.
4: Oh, konečně stopa. Růžinko, a co ti říkal ten brouk?
3: Že je dnes krásný den a náš park, že je také tuze pěkný, samé nádherné stromy. A že se mu tu tak líbí, že se sem prý nastěhuje s celou svou velkou rodinou.
4: To je rána. A co říkal ještě? Pověz mi všechno.
3: Už nic. Jenom se nakonec zeptal, který kout parku je nejpěknější.
4: A co jsi mu odpověděla?
3: Ty se ptáš? No přece, že celý náš park je jedna nádhera.
4: Škoda. Kdybys ho poslala na určité místo, měl bych teď usnadněné pátrání.
3: Jaké pátrání?
4: Onen hrozný nepřítel je právě tenhle vykutálený brouk. Jmenuje se kůrovec.
3: Strakapoude, to ses asi spletl. Čím by byl takový malý brouček nebezpečný?
4: Je to obávaný škůdce stromů. Protáhne se pod kůru a nenápadně tam překusuje tenká vlákna líka. Strom schne víc a víc a nakonec ve stoje zahyne.
3: A já myslela, že je ten brouček hodný. Podvedl mě.
4: Teď už je tu těch kůrovců jistě plný roj. A my nevíme, který strom si vybrali. A nejhorší ze všeho, milá Růžinko, je, že když takový kůrovec zničí jeden strom, přestěhuje se hned do jiného a pak zase do dalšího a nepřestane, dokud nezničí všechny stromy.
3: Jej, to je potom náš krásný park ve velkém nebezpečí.
4: Až hrůza pomyslet.
3: Musíme něco vymyslet, strakapoude. Musíme odtud ty brouky vystrnadit.
4: Moje řeč. Ovšem napřed je třeba vypátrat je. A to my sami dva nesvedeme.
3: Tak co teď?
4: Zaletím pro své průzkumníky. Mám jich tu celý oddíl. Hned jsme tady, Růžinko.
2: Datel strakapout zmizel v korunách stromů, ale než se Růžinka stačila rozhlédnout, už se ve větvích zase objevil jeho červený čepeček. A za ním letěly síkorky parukářky s vysokými čepičkami, síkorky babky, černé síkorky úhelníčci a odil šoupálků v hnědých kabátcích, co mají šídlové zobáky. A také brhlíci v jasně modrých šatech s bělavým bříškem jako sníh a zobáčkem ostrým jako meč.
4: Na můj povel přistát, vřad nastoupit, vpravo hleď. Hlásím, Růžinko, že oddíly ochránců a průzkumníků jsou připraveny vyrazit na nepřítele. Na můj povel, obsaďte každý strom, každou větvičku. Prohledejte kde jakou štěrbinku a skulinku v kůře, jestli tam není brouk nebo larva.
3: Jen abyste kůrovce našli.
4: Ani sebemenší kukla neujde našim bystrým očím a obratným zobákům. Kůrovec prostě nemá šanci.

0: A můžeme si konečně vydechnout. Jsme s prací hotovi. Stromům už žádné nebezpečí nehrozí. Družstva, pohov, rozchod. Vlastně rozlet.
1: Bravo, výborně. Předvedli jste kamarádi přímo akrobatické umění.
0: Hlavně, že kůrovec zatroubil na ústup. Už tu po něm není ani památky.
1: Co to? Slyšel jsi, Strakapoude?
0: Jakoby to žalem zavzdychal strom? A zase. Podívej na ten stříbrný smrk. Větve mu visí jako bez života.
1: Vypadá to, jako by s ním bylo zle.
0: Je s ním zle. To já poznám.
1: Jsi doktor lesa, tak ho uzdrav.
0: Však já si ho proklepu. Však já zjistím, co mu schází.
1: Stepilý mládenec, stříbrný krasavec, chlouba našeho parku je ten smrk, že ho Strakapoude zachráníš.
0: Napřed ho musím vyšetřit. Tak se mi, holenku, ukáž. Je hličí splihlé, ale větve se ještě třpití pryskyřicí. Smrku, dýchej pěkně zhluboka. Nebude to s tebou tak zlé. Vždyť vydechuješ vůni jako celý smrkový les. Kůra hladká a zdravá. Proč ti jen vadnou stříbrné jehličky? Co ten smrk může trápit? Už to mám!
1: Na co jsi přišel, Strakapoude?
0: Tady, v dolní části kmene zůstal ještě jeden nevítaný host.
1: To je ten brouk, co jsem ho potkala. Vidíš, jak se tváří nevinně? A zatím by utrápil takový krásný strom.
0: Však už ho tu víckrát nepotkáš. Schoval se přede mnou dobře, chytrák. Jenže na mne je krátký. Mám zobák jako kopí a jazyk jako ostrou jehličku. Marně mi utíkáš.
1: Chyť ho, drž ho.
0: Držím. Smrku, máš potrápení.
1: Vidíš, Strakapoude, už zase stojí jako podle pravítka. Zas zvedá hlavu až do nebe.

0: Už je z něj zase krásný mládeneček. Mám radost, že se uzdravil.
1: To ty jsi mu pomohl. Celému parku si pomohl. Společně se svými kamarády. Jak vám jen poděkovat?
0: To nestojí za řeč, Růžinko. Ošetřovat stromy, to je naše práce.
1: Stejně si zasloužíte pochvalu. A vyznamenání. Ano, už to mám. Dostanete vyznamenání. Za to, že jste zachránili stromy, udělím vám řád stříbrné šišky.
2: A Růžinka kývla na stříbrný smrk. Ten hned utrhl svou nejkrásnější stříbrnou šišku a pak ji opatrně hodil panence do červené sukínky. Růžinka si z vlasů vypletla červenou stuhu, uvázala na ní stříbrnou šišku a zavěsila řád na strakapoudovu načepířenou hruď. A tak se stal malý ptáček s červenou čepičkou velkým hrdinou.

0: jsou krásné, růžové. Oh, jú, a tyhle zelené. Nebo tyhle bez obroučky.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které šla Jana dneska k očnímu lékaři. Všecko dobře dopadlo a Jana zjistila 3 věci.
0: Že oční prohlídka opravdu vůbec nic není.
1: A že vážně potřebuje brýle.
0: A že mi brýle vážně ohromně sluší.
1: Však jste ji teď slyšeli, jak si je pěkně zkouší. Růžová, zelená, bez obroučky. Takže všechno je v nejlepším pořádku. Jen Ušounek, Rušounek, tu už půl hodiny čeká, než si Jana vybere ty úplně nejkrásnější brýle. No, až mu z toho zdřevěněly nohy.
0: Je, tak to musíme rychle rozcvičit.
1: Jo. Ušounovo cvičení. Tak, kamarádi?
0: Nejdřív nacvičíme mrkání.
1: No to se moc neprotáhneme.
0: Počkej, Ušounku, protáhneme. Spojíme to mrkání s chůzí. Představte si, že na druhé straně místnosti je někdo, na koho chcete mrknout.
1: Jo, takže pozor, dojděte tam rázným krokem a mrkněte jedním okem.
0: A jdeme na druhou stranu a rázným krokem a tam mrkneme druhým okem.
1: Jo, a teď ještě třetím okem, čtvrtým okem.
0: Ale prosím tě.
1: Ne. Já jsem si dělal legraci, totiž ono vlastně se trénuje i oční svalstvo.
0: No,
1: pozor, tak ale teď ještě jednou a obě oči vždycky pěkně vystřídáme. Jdeme na jednu stranu a mrk.
0: A jdeme na druhou stranu a mrk a obejdeme smrk.
1: Jo, to je dobrý nápad. Ano, můžeme chodit i dokola, mrkat na jednu stranu, na druhou stranu. No, to je teda, no, paráda. A teď zkusíme, kam až dohlédneme.
0: Podívejte se třeba na skříň a vyskočte tak, jako byste se chtěli podívat, co je na ní nahoře.
1: Jo. A ještě jednou, hop. A ještě jednou, hop, no to je paráda, to nám to pěkně jde, co?
0: Tak, pořádně jste vyskočili, to je dobře. A teď se rozhlížíme kolem dokola.
1: Ano, uděláme si z ruky kšilt, jako když máme čepici kšiltovku. Jako když bráníme sluníčku, aby nám svítilo do očí.
0: A teď se otáčíme pěkně dokola. Na jednu stranu.
1: Jo, a protože někoho v dálce vidíme, tak mu zamáváme.
0: A teď se otáčíme na druhou stranu.
1: Jo.
0: A taky tam někomu zamáváme.
1: No, máváme.
0: Paráda, výborně jsme si zacvičili. A ještě mám nové brýle.
1: No.
0: To je ale dneska super školka.
1: Moc ti sluší, jsi moc pěkná brýla ta Jana. No, to krásně koukáš. No a pozor, teď si dáme malé občerstvení. Mrkvičku, která je moc zdravá právě na oči.
0: A dáme si k tomu i mrkvičkovou písničku.
1: Jasně, tu si dáme taky.
2: Šeptá mrkev mrkvičce, jinde se mi bydlet chce.
3: Pšt,
2: ticho.
3: Bydlet chce.
2: V přepravci jenom špína, já chci někam, kde je hlína. Pšt, ticho.
3: Kde je hlína?
2: V záhonu je mrkví plno, chci bejt sama, žádný brno. Ticho.
3: Žádný brno.
2: Nekrájeně chci být v celku, pust mi mojí karotelku. Pšt, ticho.
3: Karotelku.

0: mrkev v mrkvičce, teď mě klepne mrkvice.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Na začátku dnešní školky se ukázalo, že Jana špatně vidí, no co špatně, drcala do všeho, co jí potkalo, ale nebyla přitom u pana doktora. A já ji přesvědčil, že to vůbec nic není. A už tu se mnou Jana kráčí v nových, úžasných, slušivých brýlích.
1: Které?
2: Které jí sluší skoro tak, jako mě anténa.
1: Děkuju, děkuju. To mi opravdu sluší moc. A už jsme si řekli, že na oči je bezva mrkev. A co není bezva, víš to?
2: Jo. Třeba, když koukáme dlouho na tablet, nebo na mobil, nebo na televizi. Jo, víc než 20 minut. To není totiž pro oči moc dobré.
1: No, jo? Přesně tak. Holky a kluci, pokud chcete mít zdravá očka, tak až vám rodiče řeknou, že už koukáte 20 minut, tablet odložte, televizi vypněte a podívejte se na chvíli pořádně do dálky.
2: Bezva, Jana u pana doktora dobře poslouchala, přesně tohle to nám totiž radil.
1: A taky, že vůbec nejlepší je na oči pohyb venku na čerstvém vzduchu.
2: A to je taky nakonec dobré na všecko to. Očím svědčí.
1: To svědčí i hlavičkám. A hlavičky, makovičky budete potřebovat právě teď.
2: Jo. Ušounova hádanka. Holky a kluci, nastražte ušiska.
1: Pustím vám někoho, kdo má krásné, obrovské oči a vidí s nimi skvěle i v noci. Kdo to je?
2: Jo, my už to víme přeci, holky a kluci, tak 3, 2, 1, sova, jo.
1: Zase jste to parádně uhádli.
2: Gratulujeme, mám tu pro vás fanfáru, tram, ta-da-da. A pro dnešek se loučíme.
1: Jen vás ještě poprosíme o obrázky.
2: Namalujte nám, prosím, oči.
1: A nebo třeba někoho s krásnýma, velkýma očima.
2: Třeba sovu, nebo kočku, nebo oči na pavým ocase. A třeba namalujte i sebe.
1: No, a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem, nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Oni si s tím už poradí a my potom někomu z vás za ten očkovací, teda, co jsem to řekl, za ten koukací obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dobře se starejte o svá očka.
2: Jo, tak ahoj a zítra se na vás moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá, ale okatá a brýlatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Holkata okatá, kterou zpívá Václav Neckář.
2: To je jako kdyby zpíval o tobě.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden loutkář, Josef Skupa. Z Pejbla a Hurvínka u nás zná asi každý. A my se teď seznámíme s jejich autorem, Josefem Skupou. Ten se narodil v roce 1892. Loutky měl rád už od malička. Na tom není nic překvapivého. Tehdejší děti neměly mobily ani televizi, takže loutkové divadlo byla rozšířená zábava. Josef měl výtvarný talent, takže chodil na uměleckou školu. Pak ale musel narukovat do první světové války. Vařící vodou si opařil nohu a skončil v nemocnici, odkud ho převeleli do Plzně. Na bojiště se tak naštěstí nedostal. Ať už ho jeho život zavál kamkoliv, nezapomínal na svou velkou lásku a všude lidi bavil veselými výstupy s maňásky. To jsou loutky, které se navlékají na ruku a ovládají se tak zdola. Jako výtvarník i ochotník, tedy neprofesionální, nestudovaný herec, spolupracoval s plzeňským amatérským loutkovým divadlem. Aby se uživil, musel mít i normální povolání. Byl středoškolským profesorem. Jeho žákem byl i později slavný výtvarník Jiří Trnka. V divadle Skupa propůjčoval hlas hlavně Kašpárkovi. To byla velmi tradiční populární postavička, která bavila nejen děti. Josef ale snil o vlastní originální marionetě, tedy loutce vedené zhora díky nitkám. Vymyslel si přemoudřelého a nafoukaného plešatého pána s velkýma ušima. Tak podle Skupova návrhu pod rukama řezbáře Karla Noska vznikl Spejbl.

0: Mimochodem víte, že pan Spejbl má i křestní jméno? Jmenuje se jako jeho autor. Taky je to Josef.
1: Aha!
0: Časem mezi své dřevěné herce přidal i mazaného vojáka Švejka. To je hrdina ze slavného románu od Jaroslava Haška. Ta nejzásadnější loutka se k němu ale dostala vlastně náhodou. Nevymyslel ji ani neobjednal. Synovec loutkáře Karla Noska Gustav mu sám od sebe vyrobil parťáka pro Spejbla. Byl Spejblovi podobný, ale byl menší a měl vykulené, pohyblivé oči. Skupu tenhle dárek nadchnul. Dostal jméno Hurvínek. Skupa pro Spejbla a Hurvínka začal vymýšlet scénky, ve kterých drzý synek popichuje svého trochu natvrdlého taťuldu. Nepřipomíná vám tenhle popis někoho? Mně se hned vybavil Homer Simpson a jeho zlobivý synek Bart. Stejně jako tahle žlutá dvojka měli i Spejbl s Hurvínkem obrovský úspěch u diváků. Hurvínka dlouhá léta ovládala, tedy vodila, Skupova manželka Jiřina. Skupa se stal ředitelem divadla a rozhodl se úplně vzdát učitelského místa, aby se mohl divadlu věnovat naplno. Cestovali po Československu i zahraničí, vystupovali taky v rozhlase. Po letech se začalo schylovat k druhé světové válce a na Československo si brousilo zuby nacistické Německo. To nás nakonec doopravdy schramstlo a my se stali takzvaným protektorátem Čechy a Morava. Skupa si nenechal ujít příležitost a mocenské choutky fašistů kritizoval. Dělal to chytře pomocí satiry, kterou schovával do svých her. Divadlo vždycky sloužilo jako nástroj, jak se vysmívat zlu a upozorňovat na nebezpečné nešvary ve společnosti. Proto ale také zlo vynalezlo cenzuru. Tak se říká tomu, když někdo rozhoduje a kontroluje, co se smí říkat, psát a nebo hrát. Skrytá poselství ve Skupově představení cenzoři rychle odhalili a hru zakázali. Josef Skupa byl ale odvážný nejen na jevišti. Doma třeba poslouchal zahraniční vysílání rádia. Za protektorátu u nás rozhodovali Němci, co se bude v českém rozhlase říkat. A samozřejmě to bylo jen to, co se hodilo jim. Kdo se chtěl dozvědět pravdu o tom, co se ve světě děje, musel tajně ladit zahraniční stanice. To bylo ale zakázané. Když to na Josefa prasklo, dostal 5 let vězení. Uvěznili ho v Drážďanech. Zhruba za rok byl na tohle německé město nálet. Vězení dostalo zásah. A Josef utekl domů do Čech. Konec války byl za dveřmi a tak už ho nikdo nepopotahoval. Po válce divadlo přesídlilo do Prahy a mělo úspěch, který pak ještě znásobili Skupovi nástupci. Historie nám holt ukazuje, že humor pomáhá přežít i těžké časy.
2: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Vy. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z ní dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět, nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. Vrhneme se pak samozřejmě na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako čtení knih, hra na klavír a chov džungarských křečků. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Ondřej Gottwald. Čau Ondro, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Ondrovi je 12, přijel z Holešova, jeho velkou vášní je čtení, čte historické romány, ale třeba i dobrodružné nebo vtipné knihy, rád chodí do knihovny, taky hraje na klavír, hraje šachy a má džungarského křečka, o kterého se rád stará. To, co jsem teď řekla, i když toho bylo celkem dost, není úplně ještě další info, co my chceme. Takže Ondro, seš připravený nám ještě zodpovědět další otázky v rychlopoznání?
1: Jdem na to.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika rychlopoznání, tak teď mám na Ondru pár otázek na tělo. Kdyby nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak a hned první otázka, Ondro. Kdybys byl na jeden den neviditelný, tak co bys udělal?
1: Podíval se určitě třeba do televize, jakože jak se to chystá a tak.
0: Jak se připravují pořady a prostě jak to funguje. Super, teď tě zajímá. To bys rád věděl, jak to funguje.
1: Mě to, ano, zajímavý téma.
0: Druhá otázka. Co je podle tebe ta největší nuda?
1: Určitě na něco čekat, když nevím, co mám dělat. Jakože třeba, když mám nějakou knížku, tak se zabavím, ale když fakt jako tak čekám, sedím někde, to je hrozná nuda.
0: Jo. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do Trenduj. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš, ale vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: Tak, na to jsem se připravoval. Určitě takový ty seriály 70. 80. minulého století, Nemocnice na kraji města, Rozpaky, Kuchař ze Svatopluka, že jako, mě to přijde takový divný, že se na to nikdo nedívá, ale mě to fakt jako baví.
0: Hustý, no tak teda Nemocnice na kraji města jsme to ještě neměli, dobrá guilty pleasure. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: Možná takový zaujatý, že to nevím, opravdu, nic mi napadá.
0: Půjdeš do té výzvy, jo?
1: Asi budu muset.
0: No tak dobře, no tak to si dáme až po poslední otázce. Kam by ses chtěl podívat, kdybys mohl kamkoliv na světě a proč?
1: Určitě někam třeba do Ameriky, že tam se jenom tak jako nedostanu. A třeba do New Yorku se tam podívat, jak ty mrakodrapy a takový velký město.
0: Chápu, taky by mě lákal New York. Tak, jak jste slyšeli, Ondra na jednu otázku neodpověděl, takže nás teď čeká rozhlasová výzva. Ale abych ho ještě trošku potrápila a žil ještě chvilku v nejistotě, prvně si dáme písničku.

0: Tak a teď je chvíle na rozhlasovou výzvu. Ondro, já ti řeknu zadání a ty musíš hned začít prostě improvizovat mluvením, protože nic jiného tady nemáš k dispozici. A většinou jsou to takový srandovní nebo až bláznivý věty, co tak člověk o nich běžně nepřemýšlí. Tak aspoň třeba jedna, dvě věty je potřeba říct, nestačí třeba jedno slovo, jo?
1: Ano.
0: A tvoje zadání zní... O čem se zdá štěňátkům, když spí?
1: Určitě o tom, jak ráno vstanou a půjdou k plné mističce a tam se nají a vodičko tam budou mít a třeba nějaký pamlsek dostanou a budou si hrát s páníčkem. Potom půjdou na procházku nějakou dlouhou, potkají se tam s ostatními pejsky.
0: Já myslím, že si s tím Ondra poradil skvěle, zabojoval krásně a teď je ta správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká chov džungarských křečků, hra na klavír a čtení knih. Máme tady hnedka první téma a naším dnešním prvním tématem bude chov a péče o džungarského křečka. Džungarský křeček je jedním z opravdu roztomilých domácích mazlíčků. Možná ho taky máte doma, možná o tom, že si ho pořídíte, přemýšlíte. No a o tom, jaké to ve skutečnosti je křečka chovat si dnes budeme povídat. Ondra se o jednoho takového křečíka stará, jmenuje se... Muffy nebo Muffy?
1: Muffy.
0: A dostali jako dárek za zvládnuté přijímačky na víceleté gymnázium. Takže Ondro, kolik je teď Muffy? A ještě jestli je to tvůj úplně první domácí mazlíček?
1: Ano, je to můj první domácí mazlíček. A teďka bude mít rok za chvilku.
0: Mm-hmm. Takže už jste spolu skoro rok, dva parťáci. Jaká je, jak bys jí popsal?
1: Hrozně zvědavá, ale úplně extrémně chytrá. Mně přijde, že jako hrozně rychle chápe, když jí někde něco řeknu, dám pamlsek, tak prostě udělá, co chci, co po ní požaduju. A taky se hrozně ráda čistí, taková čistotná, že sama sebe úplně upravuje.
0: To je hezký.
1: I třeba si uhlazuje kožíšek a tak. Jako...
0: Takže prostě dáma, jak má být. Proč myslíš, než začneme ještě do detailu popisovat, jak se s Muffy máte, co společně děláte, co jí třeba učíš, tak ještě taková obecná otázka. Proč si myslíš, že džungarští křečci bývají jako jedni z těch hodně populárních domácích mazlíčků, že hodně si je lidi pořizují?
1: Tak podle mě určitě, hlavně kvůli tomu, že jsou strašně nenároční na péči. Já třeba denně jí věnuju 15 minut a potom, když se na ní nespomenu, tak jí to vůbec nevadí. Samozřejmě je ráda, když si s ní třeba pohraju, ale jí jako fakt nemusím. Zabere mi to hrozně málo času, ti křečci jsou roztomilí, inteligentní, nezaberou ani moc místa.
0: Takže prostě praktičnost a i ta příjemná stránka, dobrá kombinace.
1: Přesně tak.
0: Ty už nám popsal trošku, jaký má tvůj křeček povahu, že je hodně zvědavá, chytrá, čistotná. Jak fungovalo to ochočení? Protože je jasný, že když si člověk toho křečíka přinese, ať už z chovní stanice nebo třeba ze Zverimexu, nevím, jestli se tam ještě pořád prodávají, ale když jsem já ho měla, tak byl ze Zverimexu, tak samozřejmě ten křečík je plachej, prostě není zas tak zvyklý na ty lidi. Tak jak trvalo to, než jste si na sebe zvykli a začali jste si spolu hrát a prostě si třeba naučil nějaký triky a tak?
1: No tak já ji mám taky ze Zverimexu. Ona, jak jsem si donesl domů, tak byla furt taková zalezlá v domečku, jenom vyšla ráno na jídlo. Jako fakt velice nic nedělala. A třeba po týdnu už vylezla a tak začala víc se zajímat, začal se mi hladit a potom už to šlo tak samo.
0: Mm-hmm, takže prostě dal si tomu čas, aby si jí jako tam hned nebral do ruky, když prostě si potřeba zvyknout na nový prostředí a všechno. A teď už si asi normálně i vyndáváš z klece a prostě hrajete si. Ano. Co má tvůj křečík nejradši za jídlo?
1: On má rád, ze Zverimexu jsou takový polštářky, jakože třeba jak jsou čokoládový polštářky pro lidi, tak tohle je naplněný třeba bylinkama, nějakýma jabkama, něčím.
0: A to jí šmakuje?
1: Jo.
0: A co jí ještě dáváš za jídlo, kromě polštářku, to je možná spíš funguje jako pamlsek.
1: Přesně.
0: Co všechno musí dostávat, aby měla pestrý jídelníček?
1: Já mám ze Zverimexu takovou směs, ve které je vlastně všecko. Já jí granule nadávám, protože mně přijde pro toho křečka, že je to takový zábavnější, zajímavější, že si to může tak přebírat.
0: A hledat, na co má zrovna chuť.
1: Tam vlastně by mělo být tak všecko, ale já ještě dávám sušené červy. Mm-hmm. Já jsem zkoušel i živý, ale nevím, mně se to moc nelíbilo, jak jí to musím dávat a jak to živý jí, nevím. tak potom jsme se zase vrátili k těm sušeným. Tak to každý den a třeba dvakrát za týden dávám ani ne čajovou lžičku jogurtu.
2: Uh-huh.
1: To je tak asi všecko. Ono má fakt v té směsi
0: všechno, co potřebuje. Je něco, co by ale naopak křečci rozhodně jíst neměli? Takovej třeba tip pro ostatní, co by jim rozhodně nikdy neměli dávat?
1: No tak obecně tak jídlo pro lidi, třeba čokoláda, teď tak hodně vím, že lidi dávají křečkům piškoty, tak jako třeba ono se to může zdát, že pes to může dostat taky, ale ten křeček, jak je malý, tak pro něho to je hrozně moc cukru. A ani ty psí piškoty, to prostě není pro křečka dobrý, a prostě lidský jídlo.
0: Mm-hmm. To si myslím, že je správný, jak to Ondra zmínil, a jinak myslím si, že ani pejskům byste lidský piškoty dávat rozhodně neměli, v nich je přesně hodně cukru. Ty psí, dejme tomu občas, když jako ty právě jsou málo na cukr, ale přesně pro křečíka to není. Určitě v každém z Verimexu vám poradí, co by křečík měl a neměl jíst, jsou pro ně speciální pomlsky, takže i když mu chcete přilepšit, tak si na to můžete extra pořídit věci a nemusíte vymýšlet nějaký vaše lidský piškoty. No a ty si říkal, že ta péče je v podstatě dost jednoduchá, ale popiš nám, v čem chováš svoji mafy, jestli na ní máš klec nebo ji máš v akvárku a jak třeba taková ta ideální klec pro křečíka by měla být velká a tak dál.
1: Tak z obchodu jsem koupil takový plastový box a ten má něco teda 120 litrů, nebo fakt jako obrovský, to je 80x 50x50, jako obrovský box. Ono takový ty klace z toho zvedeme, jak jsou takový malý.
0: Jo.
1: Potom je větší pravděpodobnost, že ten křeček vyleze z té klace, nemůže tam pořádně hrabat, protože tam má ty mezírky a vyhrabává
0: jo,
1: to ven.
0: Jo, jo.
1: Takhle nic nevyhrabává. No a tam mám dva druhy podestýlky, Asan a teďka tu dřevěnou podestýlku, takový ty hobliny. Má tam samozřejmě napáječku, dřevěný domeček tam má na tom misku, potom High House, to je takový sený domeček z Verimexu, ten má asi nejradši. Potom tam máš takovou dvoupatrovou vilu, běhací kolečko,
0: wow.
1: Ale to musí mít jako fakt velký, třeba 20 cm, aby se jí neprohýbala páteř.
0: Aha, vidíš, tak to jsem třeba nevěděla, to je dobrý tip, co tady Ondra říká.
1: Pak má koupací písek, ještě tam má trochu sena, to není potřeba, ale mafi se to líbí, takže má to tam. Ještě takovou prolízačku dřevěnou s takovou prolízačkou ve tvaru sýrku, takovou šplhací věž, most tam má a to je asi všecko.
0: Teda Ondro, ta se u tebe má úplně luxusně, ta si žije v luxusním křeččím sídle, to teda zní. Proč jsi přál zrovna tohodle mazlíčka?
1: To bylo tak, že oni nám postavili nový nákupní centrum blízko našeho domu a tak jsme se tam chodili dívat a byl tam právě Zverimex a tak jsem se tam díval na ty zvířata a nejvíce mi líbil právě džungarský křečík a tak teda potom se to nějak vyvinulo, že už jsem si ho potom přál. A jsem spokojen.
0: I když jsi říkal, že ta péče není náročná, tak dochází tam k nějakému krmení, hrajete si spolu, i když to jsi říkal, že když se nějaký den prostě je toho hodně a vynechá se, tak se nic nestane. Zároveň já si teda ze svých let, kdy jsem já měla sama křečíka, pamatuju, že potom jako to nesmí člověk vynechat moc dlouho, protože ten křečík zase mi přijde víc na vás zapomene. Že kdybyste třeba 3 týdny si s ním nehrali ani jeden den, tak pak byste museli začínat zase od začátku, aby si na vás zvyknul. Že jasně, 1-2 dny, když člověk vynechá, tak se nic nestane, ale prostě není to jako váš pejsek, který prostě si pohlídá nikdy, je 3 týdny u babičky, vás pořád pamatuje, ten křečík to takhle nemá. Právě my jsme jednou ho měli nemocnýho, nesměl se na něj moc šahat a právě pak se bál zase, takže nevynechat to moc dní. Ale co by mě zajímalo je, jak často čistíš svoji klec a jestli to děláš všechno sám, jestli to zvládáš a jak moc je tohle náročný.
1: Ono se to třeba bude zdát moc dlouhá doba, ale já jsem se ptal ve Verimexu a fakt to tak stačí. Já jednou za týden vyberu pod domečkem, protože ona se tam třeba něco naloupe a tak. Takže to jí vyberu jednou za týden, potom tak každý den, kde to má nějaký znečištěný. No a jednou za měsíc jí to čistím celý, ale to není jako, že bych tam nechal všechen borčus a až tehdy to vyměňoval. Já ji fakt jako každý den ty špinavý místa vybírám a toto je fakt jako, abych i osprchoval ten box a tak.
0: Mm-hmm, takže kompletku děláš jednou měsíčně, ale jinak to tak průběžně udržuješ, to si myslím, že je úplně v pohodě. No a co si třeba Mafy naučil, co umí a co třeba vtipnýho občas dělá, co bys nám tady popsal?
1: Ona umí tu šplhací věž, ale to se naučila fakt jako, že tam lozí furt, že fakt jako opravdu stále kontroluje, jestli tam není něco na jídlo, že já jí tam nedávám furt něco, já o ní nesedím celý den, ale ona furt a i když tam jí není, tak tam prostě musí chodit. Potom se mi docela dobře naučil do přepravky, že umí dobře chodit, že to jí fakt jako do té ubikace dám, ona tam sama naleze. Teda nevím, jestli se mi to naučil, anebo je to tím, že prostě vidí novou věc a potřebuje se tam podívat, nevím. Ale potom tam šílí a chce jít ven, takže nevím, ale to se naučila. A hrozně pěkně, my pro ně máme takový krabice, papírový s nějakýma hračkama, to jsme vyrobili jako, má tam bludiště, nějaký z kartonu, nějaký prolízačky. A tam ona je hrozně taková, že fakt nad tím přemýšlí, co udělá, jakože se třeba zastaví a teď se na to podívá, teď jestli to ohryzat, anebo jestli to podlíst. Fakt jako ona je takhle hrozně přemýšlivá, mně přijde.
0: To je boží. Takže tvůj křeček tomu to fakt pálí. Stalo se ti někdy, že už utekla, nebo na to si dáváš pozor?
1: To se mi díky bohu ještě nestalo.
0: Co je podle tebe chyba, kterou třeba jiní chovatelé, co mají křečíka, dělají?
1: Určitě to malý kolačko. Obecně ten malý prostor pro křečka, že najdou klec ve Zverimexu a ona je taková malá, řeknou si, že je to ze Zverimexu, tak to bude správný, ale fakt jako ta malá klec a hodně taky pozoruju, že tam ti křečci mají hodně plastu.
0: Jako, což pro ně není vůbec přirozený ani dobrý.
1: No přesně tak, že oni potom, když to potřebují ohryzávat, tak jim se ty zoubky tím ničí, potom necítí se tam dobře.
0: Třeba domeček se určitě dá pořídit plastovej, ale určitě je lepší ho mít dřevěnej nebo třeba ten senej, jak má Ondra. Takže jako dá se udělat spousta alternativ. Musíte si představit, jak ten křeček třeba žije v přírodě. A tam prostě taky se nesnaží jako na skládce obklopovat plastovýma věcma, jako radši žije někde, kde je prostě dřevo, seno a tak dál.
1: Já jediný, co tam mám plastový, je kolačko, protože když si tam třeba něco naloupe nebo něco, abych jí to mohl osprchovat, protože to hodně ve Zverimexech vidím, že oni tam ty kolačka mají dřevěný a to prostě už neumíte ten borčus, ale to plastový jde, ale to je fakt jediný plastový, co tam má.
0: Tak to je v pohodě. Chtěl bys mít někdy doma víc křečků, nebo jeden ti stačí?
1: Asi mi jeden stačí. Já jsem spíš přemýšlel, že bych to jako rozšířil, ten její svět malý, že bych jí tam pořídil nějakou kovovou trubku, ještě to spojil s dalším tím boxem.
0: Jo, a že by měla jako dva domky a že by prolejzala mezi nimi.
1: Že by to měla obrovský, ale my to nemáme v bytě kam dát.
0: Takže bude mít jenom jeden svůj velký bejvák, i tak si myslím, že tam má spoustu zábavy. Komu bys doporučil Džungaráka jako prvního mazlíčka?
1: Já si myslím, že to je tak pro každýho, fakt každá věková kategorie. Já si myslím, že když je dobře proškolený ten člověk, tak to zvládne péči. Ale určitě fakt i pro děti je to dobrý, když ještě nemají zkušenost pro takový ten začátek, třeba potom na psa, tak je to fakt dobrý.
0: To si myslím taky, mamka mě taky se snažila umlčet křečkem, když jsem chtěla psa, ale je pravda, že třeba se svým prvním křečkem, kterýho jsem měla v 8 letech a žil 4 roky, což je na Džungaráka hodně podle mě,
1: ano, to je moc.
0: Tak tomu jsem se fakt hodně věnovala, jsem ho fakt měla místo toho pejska, furt jsem se ho vyndávala, hrál jsem si tím třeba tak hodinu denně, protože jak jsem byla ještě menší, tak jsem neměla třeba tolik školy nebo tak, tak prostě jsem na to měla čas. No a taky měl velkou klec na to, že to už bylo hodně dávno a nebyly takové možnosti, třeba šplhací věž a takový, tak si myslím, že měl dobrý vyžití. Já myslím, že můžeme téma křečci uzavřít. Jestli teda Ondro tě nenapadá ještě něco zásadního, co jsme třeba zapomněli říct a co by mělo určitě zaznít?
1: Dejte křečkovi hodně podestýlky do ubikace, aby mohl hrabat. Právě pokud máte klec, kupte si ten box a dejte mu tam hodně podestýlky, aby mohl hodně hrabat.
0: A jak často měníš vodu? Každý den, aby měla čerstvou?
1: Jo, to určitě každý den.
0: Takže každý den čerstvou vodu do pítka, protože každý živej tvor potřebuje spoustu tekutin a ať si může hezky hrabat. No a my se posuneme dál.

0: Zaměříme se teď na téma čtení knížek. To je naše druhé téma. Ondra je vášnivý čtenář. Zatímco někdo třeba tráví čas na sociálních sítích nebo pořád hraje nějaké hry, někdo jiný raději chodí do knihovny a čte. Ondro, na začátek, kdy jsi vůbec naučil číst? Bylo to klasicky v první třídě nebo už dřív ve školce? A stalo se to hned tvojí vášní nebo ti to chvilku trvalo, než jsi našel ke knížkám tu lásku?
1: No tak, mě ke čtení vedla tak mamka, my jsme chodili do knihovny, tak fakt jako už, když jsem byl hodně malý. S tím čtením, tak já už jsem trochu jako nějaký písmena, že ve školce chápal, ale že bych uměl souvisle číst a chápat toto určitě ne. A tak v té první třídě jsem se to nějak tak naučil úplně a tak v té první třídě to začalo.
0: A pak jsi to už začal mít hned jako oblíbenou činnost a prostě začal si číst víc a víc, prostě hned, jak ses to pořádně naučil. Jaká knížka, jestli si to ještě pamatuje, ještě chytla úplně jako první, že fakt jsi si ji jako zamiloval?
1: To už asi nepamatuju. Jako...
0: Tak prostě přece jenom Ondrovi už je 12, čte od 6 let, třeba dejme tomu, tak to je půlka jeho života, tak to chápu. Tak pojďme dál. Co máš rád na čtení?
1: Mně se na tom hrozně líbí, že když někam třeba nemůžu jít nebo něco nemůžu zažít, tak s tou knížkou to vždycky můžu zažít a prakticky cokoliv.
0: Mm-hmm, že prostě ten svět v těch knihách je nekonečný a může tam stát cokoliv, to je hezký. Čteš každý den?
1: To úplně ne, ale jako fakt často, třeba obden.
0: Kolik toho přečteš buď za týden, anebo třeba za měsíc, jestli máš nějaký knižní skóre?
1: No ono, jak kdy, třeba když nějaká dlouhá knížka, nebo co mě nebaví, co třeba čtu díl, nebo nad kterou se musím zamyslet, tak to třeba klidně i víc jak měsíc.
0: Aha.
1: Ale třeba Deník malého posroudky přečtu za 2 dny.
0: Aha, takže záleží taky na náročnosti, protože ty přece jenom, to si pojďme říct, čteš, nebo řek si mi, že tvoje nejoblíbenější autorka je Alena Monsteinová a máš rád historické romány. A i když i Alena Monsteinová, mám pocit, napsala nějaké knížky pro děti, tak ale se zaměřuje právě spíš na ty historické romány. A nemyslím si, že to je úplně typická volba pro 12-letýho kluka a ty knížky nejsou úplně jednoduchý, takže ty si spíš právě vybíráš už složitější literaturu. Co máš na těch historických románech rád a proč zrovna máš rád Alenu Monsteinovou?
1: Mě tak obecně ta historie zajímá, takže asi proto mně přijde, že paní Alena Monsteinová je taká dobrá spisovatelka, že ona to fakt umí napsat tak, že se nad tím dějem musíte zamyslet, že některé knížky jsou napsané jenom tak jako, neříkám, že jsou špatný, ale že se nad nima nemůžete zamyslet, že jsou jenom fakt takový zábavný, jako někdy jsou třeba i dobrý, ale že ta paní Monsteinová je dobrá v tom, že ona fakt jako to umí tak napsat, tak dá se říct složitě, ale že tomu pochopím.
0: No a jaká je tvoje nejoblíbenější její kniha?
1: Hana.
0: Ta je taky moje nejoblíbenější a můžu ti říct shodou okolností, včera jsem byla na divadelním provedení Hany.
1: Já jsem byl...
0: Tady v divadle na Vinohradech.
1: Brně.
0: V Brně. Mhm.
1: A mně se to hrozně líbilo. To bylo takový, mně přišlo, jak jsem to viděl, že to bylo takový silnější. Fakt jako líbilo se mi.
0: My jsme byli včera s mojí mamkou a taky jsme byli úplně nadšený. Prostě mělo to teda přes 3 hodiny, tady ta verze. Nebo možná to byl ten stejný soubor, jenom hostoval v Brně, nebo to naskoušeli 2 soubory, to nevím. Ale mně to taky přišlo úžasný. Hodně se drželi ty knihy, což se mi líbilo. A opravdu to teda vykreslila krásná herečka, co byla představitelkou konkrétně Hany, tak byla úplně úžasná. Tak to je hezká náhoda, že se o tom zrovna dneska povídáme. V kolika letech si četl tu Hanu konkrétně?
1: No to už bude hodně dávno. Třeba 10 let.
0: Myslíš si, že pro průměrného 10-letého čtenáře to je knížka, kterou jako zvládnou? Doporučil bys jí nebo spíš až později?
1: Jak kdo? Já si myslím, že když se nad tím jako zamyslí a jako fakt čtou to pozorně, tak i třeba ti to čtenáři to pochopí, ale nevím, jestli je to třeba zaujme.
0: Je to knížka, která se odehrává před, po i během druhé světové války. Je to taková delší historie jedné rodiny a jejich známých. Ale jako asi vám dojde, že věci, co se týkají druhé světové války a toho, co se stalo před ní a po ní, tak to asi nebude úplně veselá knížka, i když ten konec její není úplně zas tak smutný, bych řekla. Ale prostě, jestli máte rádi jenom vtipné knížky, tak tohle asi nebude úplně pro vás. Jestli máte rádi dramatické knížky, tak můžete to zkusit. A ty jsi potom ale zmiňoval i autora dobrodružných knih, Artura Ransoma. Tak co bys řekl zase o tomhle žánru? To je zase trošku něco jinýho. Tam bys měl něco, co bys vypíchnul a doporučil?
1: Určitě. Knížka Boj o ostrov je taková, asi mně přijde nejlepší knížka. Zase to je něco jiného než ta Hana, že je to takový fakt dobrodružný, že ta Hana je spíš taková, dá se říct, smutná, ale tohle je fakt jako takový veselý, napínavý, dá se říct.
0: To už bys řekl, že je víc jako pro dětskýho čtenáře nebo takovýho, jako, který má rád právě to napětí, nebo je to taky už klasifikovaný jako kniha pro dospělý?
1: Ne, to určitě děti můžou číst.
0: Tak jo, takže to je třeba tip, pokud se ještě netroufáte, protože přece jenom Hana od Aleny je už vlastně dospělácká knížka, pokud jste ale zdatní čtenáři a máte rádi drama, tak to zvládnete, ale jestli chcete začít s něčím víc jako dobrodružným i veselým, tak Boj o ostrov je tip od Ondry. No, ale ty máš opravdu, Ondro, široký rozsah, protože pak jsi zmínil Davida Valiance, který se zaměřuje vlastně hlavně na komediální knihy a hlavně píše pro děti. Třeba Nejhorší rodiče na světě, Babička drsňačka a další. Jakou od něj bys dal jako tip pro ostatní?
1: No, tak samozřejmě Babička drsňačka, to už je takový...
0: to už je klasika.
1: Klasika, ale určitě Půlnoční gang, ten jsem četl nedávno. Ten je fakt taky takovej skvělej. Oni všechny knížky od pana Valiance jsou skvělý, ale ten Půlnoční gang taky má něco.
0: No a kdy volíš knížky od pana Valiance? Je to v době, kdy třeba si prostě potřebuješ odrazit a přečíst si něco odpočinkového, u čeho se zasměješ? Protože opravdu jako výběr Alena Monsteinová, David Valiance, to jsou plný v podstatě protipoly. Oba dost dobrý autoři, ale jedna autorka se zaměřuje hlavně na drama, životní osudy, na pozadí historických dějin a druhej prostě píše vtipný věci, které jsou spíš trochu i třeba nereální, nebo jako vychází třeba z nějakých reálných věcí, zbytek je domyšlený, je to legrace. Tak v jakých situacích čteš co?
1: Ono obvykle to je tak, že prostě když vyjde něco novýho od pana Valiance, tak si přečtu od něj, nebo teďka ten Půlnoční gang jsem si vybral, že ho mám doma, ale ještě jsem ho nepřečetl, nebo měl jsem ho tehdy doma a nepřečetl jsem ho, tak jsem se tak díval knihovně a jako naší domácí a tak mi to přišlo, tak asi.
0: Ty rád chodíš do veřejné knihovny, myslíš, že to i trenduje, tak proč si to myslíš?
1: Protože tam chodí hodně lidí.
0: Je tam pořád plno, jo? Je pravda, že knihovny trendujou i z toho důvodu, že hodně lidí to bere jako ekologickou možnost čtení, protože si nemusí pořád knihy kupovat, pak je třeba zase prodávat, protože jsou knihy, které chcete mít doma celý život a pořád se k ním vracet, ale jsou knihy, které přečtete jednou a víte, že už si je prostě asi znovu nepřečtete, tak je pak asi zbytečný, aby vám zabírali doma místo v knihovně. A tak jsou lidi, kteří si je jenom půjčujou, aby je prostě přečetli a zase vrátili a aby to bylo takový ekologický. A zároveň právě to jsou třeba lidi, kteří neradi čtou knihy elektronicky, to je totiž taky dost ekologický, ale zároveň ne každý. Někdo má prostě rád tu knížku si potěžkat, jo, jak voní, prostě já to tak třeba mám, já jsem takový staromilec v tomhle. Ty máš, Ondro, radši ty knížky fyzicky, nebo je ti jedno, kdyby jsi to přečet třeba na tabletu nebo na čtečce?
1: Já jsem to na tabletu zkoušel, já to mám právě režim čtení, jakože to tak mám na ta obrazovka. Ale já se na to nedokážu soustředit. Jako mně přijde, že tam je tolik možností na tom tabletu, že tady ještě přijde nějaký oznámení, podívejte se na tohle video, tady běžte, prostě teď vidíte, co ještě můžete dělat a že tu knížku tak nemůžete prožívat. Mně přijde fakt ta knihovna taková ideální volba.
0: Uh-huh. A jak je velká tvoje nebo vaše rodinná knihovna doma? Je hodně rozsáhlá, když jsi vášnivý čtenář?
1: Je hodně rozsáhlá. Já... teda nevím přesný počet, ale
0: to nevadí.
1: Jako není zas obrovská, ale taková, jako máme dost knížek.
0: No a jak by podle tebe měla vypadat taková cool knihovna pro děti?
1: Tak samozřejmě tam nesmí chybět David Valiance. Nesmí tam chybět takový ty zábavné knížky určitě, jakože nějaký směšný, že se u toho zasmějete. Občas na nějaké poličce třeba nějaká kytička.
0: Pěkný. Chodí i tvoji kamarádi, vrstevníci rádi do knihovny?
1: Moc teda ne, co znám, ale pár ano.
0: A posloucháš někdy rád i audioknížky, nebo prostě je ideálnější pro tebe si to přečíst sám?
1: Ne, samozřejmě Radio Junior. Jo, poslouchám i audioknížky, jak mám náladu.
0: Jasně. A existuje nějaká knižní postava, u který jsi řekl, tyjo, ta je mi fakt podobná prostě, jako jsem já trochu, jako člověk?
1: To se asi na svou jméno nevím, asi ne.
0: Co bys poradil těm, co tvrdí, že čtení je nuda?
1: Já si myslím, že ať si zkusí přečíst něco ještě dalšího, ať to zkusí, že jako jestli to usoudili podle toho, že si přečetli, nebo nepřečetli, ale zkusili přečíst jednu knížku, tak jako podle posuzovat jim to se

0: Fénovou já jsem četl ještě Slepou mapu, Listopad, Čas voz. Ještě u toho Času voz bych chtěl říct, že jsem hodně slyšel kritiku a že to není takový dobrý jako ostatní knížky od ní, ale mně to přijde taky jako takový úplně stejně kvalitní, jak všechny ostatní
1: fakt
0: knížky.
1: Fakt, já jsem ji kvůli té kritice ještě nečetla, takže ty bys řekl, že jako to stojí za to, jo?
0: Určitě to stojí za to.
1: Tak jo. Takže tyhle z ty další publikace od Aleny, tvojí nejoblíbenější autorky, a my jdeme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Ondra. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Ondra jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k třetímu trendu dneška.

0: A máme tady třetí a poslední trend. Ondras jako poslední téma vybral hru na klavír. Hraje už 7. rokem, chodí do Zušky v Holešově a určitě nám ke hře na tenhle krásný nástroj bude mít hodně co říct. Klavír je v dnešní době velkým trendem, a to ať už kvůli vážné hudbě, filmové hudbě nebo herním soundtrackům, protože klavír se objevuje hodně často, hodně druzích hudby. Ty teda, jestli dobře počítám, Ondro, hraješ od 5 let. Je to tak? Začínal jsi v 5 nebo v 6?
1: Myslím, že v 5, ale to bylo, my máme na Zušce jako přípravku, že to úplně není jako třída, ale že tam prostě se s tím nástrojem seznamujete, takže nedá se říct, že v 5 bych už nějak jako hodně hrál.
0: Volba na klavír padla spíš tak, že ti to vybrali rodiče, nebo už si v těch 5 na přípravce si řekl, jako, že chceš hrát na ten klavír?
1: No, já prostě nevím, já ani nevím, jak mě to napadlo, prostě tak jednou jsem si prostě řekl, že chci hrát na klavír a prostě jsem to řekl rodičům, vůbec nevím proč, ale a tak prostě mi to vydrželo až doteď, no.
0: No a musíš hodně trénovat, protože teď už seš určitě jako dost pokročilej hráč a hraješ složitý skladby třeba, tak jak často musíš doma trávit čas hraním?
1: No, já mám hrozně hodného pana učitele, takže to úplně není žádný 4 hodiny a tak. Jak kdy, třeba když mi něco jde, třeba už v té hodině, tak třeba i 10 minut denně, ale normálně třeba tak 3/4 hodiny a já nehraju každý den. Já ty dny, co jdu třeba do hodiny, tak nehraju a ještě jeden den o víkendu nehraju. To není nic dramatického.
0: Ne, dáváš si taky voraz. Jakou hudbu hraješ nejradši?
1: Já mám hodně na třeba z filmů, jako z nějakých seriálů, že si to prostě můžu zahrát i já sám doma. Nemusím to slyšet jenom z té televize.
0: A co si třeba takhle už zvládnul?
1: Macha Šebestovou určitě. Potom Titanic. A teď se připravuju na Nemocnici na kraji města.
0: Já jsem čekala, kdy to přijde. Super. Co je podle tebe na hře na klavír nejtěžší?
1: Podle mě je na tom nejtěžší ta

0: trpělivost. Že prostě nevím, to tak asi je u každého nástroje, nevím. Ale že to je takový, že prostě když vám něco nejde, tak třeba jeden takt musíte hrát třeba furt i třeba 20 minut. Mm-hmm. A tam fakt jako o tu trpělivost hodně jde, já to moc krát nevydržím, takže...
1: Takže prostě trénovat si trpělivost. No a co je na tom naopak nejlepší?
0: Mně se na tom hrozně líbí, že vždycky, když někde klavír, třeba na zámku nebo někde, kde čekám, tak prostě můžu přijít a zahrát tam.
1: To chápu, to je krásný. Je pravda, že spousta nástrojů nejsou takhle k dispozici. Člověk se k ním fakt nedostane, pokud si nepřinese ten svůj, ale tady to je opravdu občas k dispozici, takže to je fajn. Předpokládám, že když chodíš do Zušky, tak hraješ podle not a učíš se potom ty skladby i nazpaměť, aby si to přesně mohl takhle zahrát prostě někde na nádraží při čekání a tam si asi sebou noty nenosíš.
0: Já to nemusím umět nazpaměť, to po mně v Zušce nikdo nechce, ale prostě. To, co mě třeba baví, tak to už jde tak jako samo nazpaměť, ale někdy si třeba i ty noty sebou nosím, že třeba vím, že někde třeba pojedu vlakem, tak na nádraží by mohl být klavír a tak.
1: Dobrý, takže ty takhle myslíš dopředu, to je fajn. No a napadlo tě někdy, že bys se třeba jednou živil jako profesionální klavírista?
0: Přemýšlel jsem o tom, ale to asi ne.
1: A je podle tebe hra na klavír populární, jakože je to nástroj, co si vybírá i hodně dětí a prostě hodně lidí hraje na klavír?
0: Jo, já si myslím, že ano, hlavně, že to nemusíte nikam nosit, všude to stojí, jenom k tomu přijdete. Není to třeba ani tak těžký, jakože na váhu, že to nemusíte držet, že třeba, já nevím, jak se cvičí třeba na klarinet, ale nevím, jestli bych to udržel takovou dobu. Určitě ano.
1: Jako žák Zušky určitě míváš i vystoupení. Býváš nervózní, míváš trému?
0: No tak jelikož já už jsem začal tak od těch 5-6 let, tak jako už to není tak silný, ale něco tam je.
1: No a co říkají na to tvoji třeba kamarádi, že jsi takovej zdatný klavírista?
0: No tak my třeba, když jdem někam na výlet se školou, tak třeba jdem kolem klavíru, tak zahraju a jako líbí se jim to.
1: To je super. No a kdybys mohl zahrát komukoliv na světě, tak komu by si zahrál a proč?
0: No, teda já bych rád zahrál třeba Karlu Gottovi, jestli to jako... On je jako...
1: No jasně, to nevaže zemřel, ale... to se taky počítá. Takže božskýmu Kájovi, on by ti k tomu zaspíval, jo? Byste si dali duo. Super. No a pojďme na doporučení. Komu bys doporučil, aby se začal věnovat hře na klavír?
0: Určitě tomu, kdo třeba potom chce hrát na varhany nebo na něco těžšího, nebo i prostě na další jiný nástroj, že prostě je to takový dobrý začátek.
1: A ty by si se chtěl v budoucnu ještě posunout k jinému nástroji, nebo budeš jenom ladit svoji hru na klavír?
0: Ne, mě to prostě baví takhle.
1: Je ještě nějaký klavírní tip, kterým bychom ukončili kategorii hra na klavír?
0: Určitě, pokud chodíte do Zušky, tak řekněte svýmu kantorovi, řekněte mu prostě to, co chcete hrát a podle mě vás to začne mnohem víc bavit.
1: Je pravda, že pokud jedete jenom vážnou hudbu a není to zrovna váš šálek kávy nebo čaje, tak si myslím, že to může být větší nuda, pokud už si pak přesně můžete zahrát věc ze svého oblíbeného filmu nebo seriálu, tak to teprve nabírá ty správný grády. A na to je právě klavír ideální, protože to je zrovna nástroj, který se fakt vyskytuje téměř v každém soundtracku, v každý znělce, takže tam se to nemusí ani moc upravovat a můžete rovnou začít. No a nám se blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale Ondro, rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného tipu od tebe. Ty si nám jich tady už dal během povídání spousta, ale vždycky dávám prostor ještě na závěrečný tip, který může být na cokoliv. Ten se nemusí týkat dnešních témat, nebo může, je to na tobě, nebo to může být takový vzkaz pro lidi, co nás teď poslouchají, prostě prostor pro tebe teď.
0: Jezděte kamkoliv na koloběžce, podle mě je to hrozně dobrý, že je to takový jako rychlý, ale zároveň lehce ovladatelný, nemusíte se o ten stroj ani tak starat, doveze vás to rychle všude, není to ani taková námaha, opravdu jezděte všude na koloběžce.
1: To je skvělý tip na závěr od Ondry. No a nás čeká závěrečný kvíz trendů, protože jsme v trendu. Ondro, bojíš se nebo se těšíš?
0: Těším.
1: Tak jdeme na to.

0: Dream Team. Máme tady kvíz trendů a první otázka. Vždycky, Ondro, ti dám tři možnosti a ty si tipneš. Vůbec to neber, takže pokud bys měl chybný odpovědi, že to nedáváš. Prostě jsou to bláznivý trendy, který já třeba jsem našla nedávno někde na internetu a sama jsem to taky nevěděla, takže no stres. První otázka, jaký vzor na oblečení bude letos v létě trendovat? Za A puntíky, za B kostka nebo za C srdíčka?
1: Dejme ty puntíky.
0: A to je správná odpověď. Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport pádel, nebo za C sledovat filmy?
1: A?
0: Dáváš vaření.
1: No, zkusím.
0: Bohužel správně podle mýho pátrání je B hra s hakisákem a raketový sport pádel. Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude v létě trendovat? Za A perfektní styling vlasů, za B těžký make-up nebo za C méně je více přirozená krása?
1: Já bych dal to Bčko.
0: Těžký make-up dáváš? No. Bohužel je to přirozená krása, méně je více.
1: To jsem vůbec nečekal.
0: No, já se ti vůbec nedivím, ale možná se prostě lidem v tom vedru nechce, aby se jim na nich ten make-up pak roztýkal. Čtvrtá otázka je podle mě taky celkem těžká, ale ty už máš prostě jeden bod, takže jsi v pohodě. Jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Za B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C. New York, Bulharsko a Peru.
1: Já půjdu do toho New Yorka.
0: Bohužel je to Bčko, Mexiko, Mallorca, yeah. Švédsko. Já jsem si říkala, že to dáš, protože ses tam chtěl podívat.
1: No jako, tak doufal jsem.
0: Dáme poslední otázku. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A, takzvaná frajsi jídla. Tedy jídla s ovocem, ale zároveň pálivá. Frajsi je kombinace fruit and spicy. Za B, fast foody. Nebo za C složité recepty regionálních jídel?
1: Ačko.
0: Správná odpověď.
1: Jo.
0: Ondra získává 2 body z 5, musel trochu tipovat, schválně, jak jste to dneska zvládli vy. No a to je za nás dnešního trendu i všechno, Ondro. Doufám, že tě to bavilo a vás, co jste dneska poslouchali, taky. No a budeme se těšit zase příště.

0: Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Ondry najdete na našem webu, no a zároveň mám pro vás výzvu, pokud i vy chcete přijít do trendu, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz do mě tu dejte trendu, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně takhle to udělal Ondra a teď to má za sebou. Ondro, co bys řekl na tenhle zážitek? Doporučil bys ho?
1: Určitě, moc doporučuji.
0: Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Ondra.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mykneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: life, baby. Tak, šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina. Všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a dneska tady nebudu sama, protože budu mít pomocnici a ona se nám představí, jak se jmenuje.
2: Dobrý den, já se jmenuji Madlenka Vacková.
1: Ahoj Madlenko, našim posluchačům můžeš klidně tykat, takže čau.
2: Čau.
1: A já vím, že poslouchá i celá tvoje třída, ty
2: asi,
1: jsi mi říkala.
2: Jo, třídy.
1: Takže která třída to je?
2: Čtvrtá B.
1: V Dobřichovicích.
2: Jo.
1: Takže zdravíme.
2: Jsi Dobřichovice.
1: Celou čtvrtou B v Dobřichovicích. Doufám, že jste si to jako užili, nebo že jste se jako připravili na ten dnešní poslech. Jo. Klidně nám pište, jako kde sedíte, co u toho jíte, že jo?
2: Jo.
1: Jo, jestli jste na zahradě, nebo doma, v pokojíku, v obýváku.
2: Že si malujete, vyrábíte.
1: Píšete domácí úkoly, viď?
2: Jo.
1: Takže jsme na to zvědaví. Vy ostatní nám to můžete psát taky, jak si užíváte dnešní den. No a my jdeme na to první, co je na řadě, a to je co?
2: Zprávy.
1: Přesně tak.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Španělský nejvyšší soud zprostil kolumbijskou zpěvačku Shakiru obvinění z daňových podvodů. Zároveň zrušil pokutu přesahující v přepočtu 1 miliardu korun. To jí před 5 lety uložil španělský daňový úřad za údajný daňový únik v roce 2011. Podle soudu ale popová hvězda tehdy nebyla ve Španělsku daňovou rezidentkou. V zemi totiž strávila méně než 183 dnů a nemusela proto odvést daně z příjmu a majetku. Španělská finanční správa teď musí kolumbijské zpěvačce vyplatit v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Proti rozsudku se ještě může Shakira odvolat, ale asi to neudělá. 1,5 miliardy je docela dobrá, že jo?
2: Jo.
1: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičům, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení, prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti.
2: Zítra bude převážně polojasno až oblačno, odpoledne jen lokálně se vyskytnou přehánky, maximální denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: Tak to byly zprávy s Klárkou a
2: Madlenkou.
1: A my si jdeme pustit první písničku našeho tříhodinového maratonu. Jmenuje se Tanči, dokud můžeš, a je od Mandraže.

0: Posloucháte pondělní vysílání Rádia Junior s Klárkou a
1: Madlenkou.
0: A my se moc těšíme na to, až vy nám budete volat a psát. Telefonovat můžete na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 nebo psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz. Už svoje písničková přání, viď?
1: Jo.
0: Protože už brzo bude vzkazovna, tak budeme rádi, když nám řeknete, co rádi posloucháte a třeba tu písničku dostaneme i do hitparády Rádia Junior. Ale pozor, musí být maximálně rok stará. To je podmínka.
1: Jo.
0: Kdyby ta písnička byla starší, tak to už jako, to už se s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou tak trošku jako cukáme a snažíme se tam dávat právě ty novinky, že jo, když tam dáváme
1: to už
0: dvě.
1: Potom není hit, když je to třeba 2 roky starý.
0: Přesně, už to není novinka hlavně. Jo. Už je to takovej, jako hit to může být pořád, ale není to novinka.
1: Jo.
0: Tak, v dnešní hodině, ale co nás ještě čeká? Víš to? Ty, protože ty jsi věrná posluchačka Rádia Junior, tak co bychom se, na co bychom se mohli po 17. hodině těšit ještě?
1: Po 17. hodině tak bude asi soutěž.
0: Ano, pozor, dneska bude super soutěž. Lépe řečeno soutěž o skvělou knížku, protože máme nádhernou knihu Malého prince od Antoana Saint-Exupéryho. Takže na to se můžete těšit a my s Madlenkou za chvilku vymyslíme nějakou soutěžní otázku, za kterou ji můžete vyhrát.
1: A jsou tam, to bylo v raním restartu, a jsou tam nějaký moc krásné obrázky praj. Říká Petr Ševčík.
0: Tak skvělý, když to říká Petr Ševčík, tak je to rozhodně pravda. Protože to je taky náš úplně úžasný moderátor Rádia Junior. Takže o tuhle knížku budeme dneska tady soutěžit. Taky si s Madlenkou prohlédneme. Taky se těšte na novinku z hitparády.
1: Ano.
0: Abyste věděli, co vlastně v hitparádě máme. Tak to se taky poslechnete. A taky si budeme povídat my dvě. A taky budeme si povídat dát o dnu otevřených dveří.
1: Jo.
0: Ty jsi tu byla, viď?
1: Jo, a jsem 3x tady byla spolu moderátorem.
0: Aha, a líbilo si ti na dnu otevřených dveří?
1: Jo, hodně.
0: Tak o tom si budeme za chvilku taky povídat a vy, pokud někdo z vás byl na dnu otevřených dveří, tak už teď volejte 800 199 199, nebo nám pište, protože nás zajímá, jak se vám to líbilo.
1: Ano, a nebo na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
0: Přesně tak.

0: Poznala byste, to bylo za písničku? Nebo spíš, která zpěvačka zpívala? A když ti řeknu, že to jméno začíná na Dua?
1: Ne.
0: Lipa?
1: Ne.
0: Ty neznáš Dua Lipu?
1: Ne.
0: Ty brďo, Dua Lipa je naprosto jako hustá zpěvačka, to vám teda musím říct. A ona je makedonského původu. A představ si, že když jí bylo asi 15, tak se rozhodla, že sama odjede do Anglie, do Velké Británie. A že tam bude, že se prostě vrhne do zpívání, no 15-16, a prostě začala takhle úžasně zpívat a všimli si jí tam skvělí producenti hudební. A teďko je z ní obrovská hvězda a zahrála si dokonce i ve filmu Barbie, takovou tu Barbie morskou panu.
1: Neznám.
0: Neznáš? No tak Dua Lipa je moje oblíbená zpěvačka, teda musím říct. A jaká je tvoje oblíbená zpěvačka?
1: Moje oblíbená zpěvačka je Adele, to máme s oblíbenou s maminkou.
0: A kterou třeba písničku?
1: Se teď nespomenu.
0: Já, že takový tu Hello je hodně populární třeba.
1: Jo, to mám, jo.
0: Já mám pro tebe ale Madlenko zprávu, že už nám napsala jedna tvoje spolužačka. Jmenuje se Andulka, takže my moc zdravíme Andulku a ta píše: Ahoj Magdičko, zdravím z našeho obýváku. To je, co jsme chtěli vědět.
1: Ano,
0: jo,
1: ano.
0: Přesně. Kde nás posloucháte? Co přitom děláte? Jo. Tak ta tvoje spolužačka Andulka se přitom moc těší. Protože že moc jsem se těšila, až budeš vysílat. Budu tě poslouchat celé 3 hodiny.
1: Tak zdravím Andulku. Taky se těším, že budeš poslouchat a děkuji.
0: Vy chodíte do stejné třídy?
1: Ano.
0: A v které jste třídě?
1: 4. B.
0: Ty brďo, a co se tam teďko učíte? Co se učí čtvrťáci? Já mám doma prvňáka, takže aspoň ať vím, na co se mám psychicky připravit.
1: Řešíme v češtině slovesný způsob. A v matice už jsme brali i velkou násobilku a písemný dělení. A...
0: Takže velká násobilka, takže jo. To je jak třeba?
1: To já se budu moc rozumět.
0: Dobře, ale prostě násobíte hodně velkými číslama.
1: 12, 24 a tak dále.
0: Ty brjo, takže 12, 24, 36, 48, 60 a tak dále. Výborně. Tak to teďko mají čtvrťáci ve škole. A prozradila bys nám třeba na svoji spolužečku Andulku něco, nějakou zajímavost, nějaký fun fact?
1: Ráda vyrábí. A pořád se směje.
0: Tak to je sympatická spolužečka, jsem chtěla říct. A zažili jste spolu někdy nějakou jako příhodu s randovní třeba něco?
1: Nevím. Někdy jsem někdy chodila do provodí na gymnastiku a teď nedávno jsme byli u vody a tam jsme poslouchali Radio Junior, tak no.
0: Tak z toho máme radost, takže vy když jdete ven, třeba k vodě, tak si pustíte prostě z mobilu Radio Junior?
1: Jo. Ona si tam nainstalovala aplikaci Můj rozhlas, aby to tam měla pořád.
0: Tak z toho máme extrémní radost, protože blíží se léto, hodně času budete trávit venku. Tak když si nainstalujete aplikaci Můj rozhlas, která je úplně zadarmo,
1: ano.
0: Tak si tam můžete poslechnout živě Radio Junior, ale i spoustu dalších pořadů a spoustu dalších stanic i rodiče. Tušíš, kolik má Český rozhlas stanic?
1: 25 stanic.
0: A správně. A jak to víš?
1: My jsme byli v sobotu na komentovaný prohlídce a tam to říkali.
0: Na dnu otevřených dveří v Českém rozhlase a tam jsme se potkali právě i s Madlenkou a domluvili jsme se, že dneska sem přijde si vyzkoušet roli spolumoderátorky. O tom rozhlase, o dnu otevřených dveří si budeme ještě povídat v dalších vstupech, tak se na to těšte a pokud i vy ostatní jste tam byli, tak nám volejte na bezplatné telefonní číslo
1: 800 129 199,
0: a nebo nám pište na e-mail
1: radiojunior@rozhlas.cz.

sám v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mým bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám, když tu nejsi všechno kolem mě umírá, a díky tobě pořád dejchám, nikdy jsem ne.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, je tady Klára, je tady Mardenka Vacková, naše spolumoderátorka, kterou jsme ulovili na dnu otevřených dveří. Moc se ti to prý líbilo. A zdravíme po telefonu taky našeho věrného posluchače Vojtu Křečka. Ahoj Vojto.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Připomeň nám, kolik je tobě let?
2: Tak mě je 12.
0: A odkud voláš?
2: Volám z Týnce nad Sázavou.
0: No a teďko, já si tady teďko hodím nohy na stůl, teda jako obrazně, nebudu to dělat jako opravdu, ale teď já si dám prostě jako volno a Vojta vyspovídá Madlenku, jak se jí líbilo na dnu otevřených dveří a co všechno tam viděla. Co ty na to, Vojto, dal bys to?
2: No dobře, tak můžu to zkusit.
0: Tak jsi moderátor na telefonu, který spovídá hosta ve studiu, jo?
1: Jo, ale já ho moc neslyším.
0: Neslyšíš? Tak počkej, ještě tamhle, když se podíváš, tak jak je ten drát, jdi po drátě, jo, tahej za ten drát, pořád. A až dojdeš na konec, tak tam uvidíš na konec toho drátu, že tam je jaký kolečko a tím kolečkem si otoč a najednou budeš slyšet dobře. Už je to lepší? Něco říkej. Říkej něco, Vojto.
2: Jo, no,
1: tak už dobrý.
0: Už je to dobrý, hele, tak už jsme to tady srovnali, ani jsem nemusela se zvednout ze židle, což je ideální, takže já už tady jenom sedím, zavřu si oči a nemusím nic dělat, protože vy to obstaráte za mě, tak můžeš začít.
2: Takže, co se ti na dnu otevřených dveří v Českém rozhlase líbilo úplně nejvíc, jako úplnej top?
1: No, tak mně se líbilo úplně nejvíc, že jsem mohla třikrát moderovat na Rádiu Junior a komentovaná prohlídka.
2: Jo, super. A na té komentované prohlídce, co tam všechno bylo? Tam bylo nějaký to zahraniční vysílání Českého rozhlasu, co ještě tam bylo?
1: Zahraniční?
0: Tam. Zahraniční, vysílání do zahraničí, že se tam vysílá.
1: Tak to tam asi nebylo, já nevím.
0: Ale to máme taky, tuhle stanici, a tam se vysílá se v různých jazycích, takže rádio, Český rozhlas, můžou poslouchat lidi i v angličtině, v němčině, francouzštině, španělštině, ukrajinštině, ruštině a možná jsem ještě nějaký jazyk zapomněla. Takže, a to máme ve čtvrtém patře. Ale ve čtvrtém patře je další studio, ve kterém Madlenka byla, tak nám prozraď, co to bylo za studio.
1: Studio Vltava.
0: A Vojto, už to zase nechávám na tobě. Spovídej, Madlenku, je to tvůj čas?
2: Jo, dobře. Tak, ty už si říkala, co si teda se na to podívala v tom Rádiu Junior, že si tam třikrát moderovala, ale kolem Rádia Junior tam bylo i v tom, teď nevím, jak to nazvat, prostě mezi podlaží nějaký program. Co tam bylo? Byla jsi tam?
1: No, tak já si nejsem jistá, ale tam byla asi ta knihovna.
0: Knihovna a ještě takhle různě, co si prostě viděla, když si procházela po té prohlídce?
1: Takový výtahy, který pořád, nebo ono to nejezdilo, ale já vím, jak to vypadá, to pořád jezdí. Jeden jezdí nahoru a dolů a nezastavuje se to vůbec.
0: To je náš legendární Pater Noster, takový speciální výtah, který vypadá, jak kdybyste udělali řetízek z krabiček od sirek a postupně byste to tahali nahoru a dolů. A vlastně člověk si stoupne do toho, do těch krabiček od sirek a takhle se to točí furt dokola nahoru a dolů.
1: Jo.
0: Tak dál, Vojto, povídej.
2: Tak taky vím, že po budově chodil skřítek Hajaja, tak potkala jsi Hajaju?
1: Tak já jsem asi potkala třikrát, jednou se s ním asi třikrát, nebo ne, dvakrát jsem si s ním plácla.
0: Skřítek Hajaja byl velmi oblíbený, byl hodně vysoký, že jo?
1: Ano.
0: Měl takový 1,75 m, bych to tak typla, možná dva, možná ještě víc. A objímali se s ním tady prý dokonce i babičky, jo? Takže
1: no,
0: za
1: tak to se neviděla.
0: Hajajou, jo, s dětma si plácal, ale babičky ho objímaly.
1: No tak dobrý.
2: No tak Hajaja si vysílá už několik let, tak se nedivím, že možná i ty babičky Hajaju znají z jejich dětství.
0: Přesně tak, protože Hajaja letos slaví 65. narozeniny.
1: No
0: tak,
1: to už je hodně.
0: Si myslím, že babičky...
2: Ale nevypadá na to.
0: Ne, no, vypadá výborně. Vypadá skvěle, teď máš ještě nový vlasy,
1: vypadá
0: modrý.
1: Vypadá na 7.
2: No.
0: Tak to je tohle. Potom byl ještě různě doprovodný program po celém Českém rozhlase i v různých studiích, třeba ve studiu S1. Tam třeba byl i Libor Bouček, což je moderátor Radiožurnálu, to je naše nejposlouchanější stanice v Česku. Jo, pak tam byly další známé osobnosti, třeba i Veronika Kek-Kubařová, což je známá pohádková princezna, hrála třeba v Bambitce, tu královnu. Nebo potom hrála ve spoustě dalších pohádek, takže Verča tam byla, ta byla taky hodně populární. Jo. Vojto, už jsme uspokojili tvoje dotazování, nebo by ti ještě něco zajímalo?
2: Já myslím, že asi už je všechno. A jenom tak třeba ještě s jakými moderátory se viděla Rádia Junior?
1: Tak já jsem se viděla s Denisou Kimlovou, tady s Klárkou, s Evou Sinkovičovou, s Veronikou Hajkovou, s šéfredaktorem Rádia Junior a s Davidem Janečkou a s Danielou Vodrážovou.
0: Vodrážkou, to je naše produkční. No prostě, jak to teďko vyjmenovala všechno Madlenka, tak je z toho jasný, že Madlenka tady se kolem našeho studia motala minimálně 5 hodin. Říkám to dobře?
1: Ano, 5 hodin.
0: Protože ráno začal Petr Ševčík, ten začal v 9 ráno vysílat a to tady ještě moc lidí nebylo. Ten to měl nejhorší, protože 3/4 hodiny vysílal sám. A potom v sobotu teda dorazil po 10. hodině ho vystřídal Jirka Kohout. V 11 hodin začala vysílat Eva Sinkovičová. To už jsi stihla, jak moderovala? Ty jsi přišla na šéfredaktora Adama Kyberta a hudebního dramaturga Davida Janečku, který tady tahal kliky. Jo. Takže jsi přišla na 12. tím pádem. Já jsem byla od 1 hodiny s takovým jako hudebním programem.
1: Já jsem byla teda od 12 do 4.
0: Do 4. Takže 4 hoďky tady normálně stepovala.
1: Plně na pohodu.
0: A líbilo se. Prostě byla si spokojená, že si tady si užila všechny moderátory. Skvělý, no. Takže Vojto, možná lituješ, že jsi nepřišel, veď?
2: No, já jsem jako o tom přemýšlel, ale odradilo mě to, co bylo napsáno na stránkách Českého rozhlasu, že je to jenom prostě taková prohlídka, kde jsou všechny ty stanice a něco, co mě úplně tak moc nezajímalo. A pak jsem si to tady ověřoval na tom čísle, kde se rezervovaly ty časové vstupenky. Uh-huh. A tam mi paní řekla, že v tom Rádiu Junior se bude tak dlouho podle lidí, tak 15, maximálně 20 minut. Tak jak to vlastně bylo?
0: No, představ si, že byli tací, kteří se sem vraceli opakovaně.
1: Je to jsem já.
0: Jako Madlenka, takže je vidět, že někdo si to tady jako fakt užil, protože před studiem Rádia Junior ještě byl takovej stůl a tam se jednak moderátoři podepisovali, jako autogramiádu dělali a pak tam byl ještě jeden stůl a tam byly omalovánky a tam, když se někdo zasek u těch omalovánek, tak si ho nikdo ani nevšim a mohl přijít znova zpátky k nám do studia, což dělala asi, to si dělala ty, ne?
1: Jo.
0: Takže Madlenka hackla systém.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak Vojto, příští rok se na tebe těšíme. Vždycky kolem 18. května, když je sobota, tak ta nejbližší sobota je den otevřených dveří. A bacha, dneska máme 18. května. A co to Madlenko znamená?
1: Vznik Československého rozhlasu.
0: Přesně tak. Takže...
1: A Vojto, tady tu metodu můžeš přijít použít další rok a vyjde ti to a může tady být. Od 9 do 4.
0: Přesně.
2: Tak si taky zkusit zrovna svůj maraton. Počkej, já se ještě zeptám Kláry, jak fungovaly pak ty rozhlasové dílničky, protože já jsem se koukal na kameru, ona tam běžela, myslím, že Trenduj tam zrovna běželo. A normálně svítilo to červený světílko, jako když jste on air, tak jak to takhle funguje? To jste jako nahrávali nebo...
0: No, když byly rozhlasové dělničky od 16 hodin do 17, tak ty jsem si vzala teda na starost já. A fungovalo to tak, že já jsem s dětma dělala nejrůznější jazykolamy a rozmlouvadla, to si můžeme ostatně vyzkoušet už za chvilku. A potom jsme vždycky kousek natočili a potom, co jsme si natočili, tak to jsme si zase poslechli. Takže jsme natočili vždycky několik takovýchhle částí a i děti mohly třeba říkat něco o sobě a pak si poslechli, jak jejich hlas zní a jak zní, když se zrychlí a jak zní, když se zahraje pospátku.
1: Nebo když se zpomalí.
0: Nebo když se zpomalí, takže takovýhle jsme dělali různý prostocviky. No tak já mám radost, že tě to, Vojto, zaujalo. A jdem si pustit písničku. Chceš, abychom ti zahráli nějakou speciální? Nebo můžu něco vybrat, co tady mám připraveného?
2: tak já bych asi chtěl tam dát písničku od Michala Horáka. Z diplomky nemám nic, protože diplomová práce sice uzavírá vysokou školu, ale moje sestřenice tento týden jako většina dělá maturitu na gymnáziu v Rakovníku, takže jí chci poslat tu písničku.
0: Počkej, tvoje sestřenice v Rakovníku na gymnáziu?
2: Ano.
0: A víš o tom, že já taky bydlím v Rakovníku? A chodím kolem gymnázia každý den tam skoro.
2: No, vím, že bydlíš v Rakovníku, takže chodíš kolem gymnázia, nevím, ale...
0: No, tak jí pozdravuj ode mě.
2: Dobře.
0: A pouštíme jí teda písničku Držím palce, aby zvládla maturitu na jedničku s hvězdičkou. No a potom nám můžete volat i vy ostatní, protože bude co?
1: Skazovna.
0: Tak zatím, Vojto, a spolíhám na tebe, že budeš volat po 19. hodině,
1: jo.
0: Kdy budeme mít tady Terezu Faladovou z ministerstva vnitra,
1: jo.
0: Která bude mluvit o čem?
1: O kyberšikaně, bez prevence kriminality.
0: A hlavně o Robloxu, tak ano. Jestli máš nějaký zkušenosti s Robloxem, tak je budem chtít znát.
2: Něco můžu říct, takže dobrý, no.
0: Výborný, tak, jo. Tak zatím.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Stih jsem spravit motorku. Vysadit strom na dvorku, jo, z těch sem koupit ponorku, ale...

0: Konec. Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior a Madlenka nám tady funí do mikrofonu. Madlenko,
1: pardon.
0: Jak to, že funíš do mikrofonu? To jsme se nedomluvili.
1: Pardon.
0: V pohodě. To je jenom taková sranda i pro vás, protože vlastně je fajn, že slyšíte, jak to vlastně v praxi funguje, když sem někdo přijde do zácviku na moderátora. Takže vlastně si musí vychytat i takovéhle věci, aby třeba člověk, když je u toho mikrofonu, do něho tím nosem nezafunil jako nějaký nosorožec, ale aby si to vychytal tu polohu a tu vzdálenost od toho mikrofonu tak, aby to byla prostě ideální vzdálenost, aby tam nebyly slyšet takový nejrůznější, takový to p, jo, a takovýhle p. Přefuky, možná jste to slyšeli, ono to je docela nepříjemný, když to člověk slyší. A to se všechno trénuje, aby člověk vlastně, když mluví, tak mu tady takovýhle zlozvyky nebo takovýhle různý jakoby věci tam nešly do toho vysílání. Jo. A Madlenka už ví, že nebude funět.
1: Jo.
0: Perfektní. No ale pozor, Madlenka sem přiletěla jako namydlený blesk hlavně kvůli tomu, protože se nám dovolal Matěj a já mám takový dojem, že Matěj je Madlenčin spolužák. Halo, halo, tady je Klárka.
1: Ahoj Matěj.
0: Ahoj Matěj. Tak co bys nám prozradil tady na Madlenku, ještě nám nejdřív řekni.

0: Zlobím.
1: Trošku zlobíš.
0: No, nevím.
1: A co Matěj? Matěj, co ty, zlobíš nebo jsi hodnej?
2: No, trošku možná, trošku.
1: Jo, takže... A když vyrušujete v hodině, tak jak?
0: Já občas, malinko občas.
1: A jako jak třeba? Jakože 6-7?
0: Ne, to máme zakázané. Já si někdy třeba povídám z Bali, s mojí kamarádkou, kterou sedím v lavici.
1: A ty Matěji?
2: No tak já si samozřejmě taky, já prostě taky kecám, no.
1: Jasně. A máte nějakou zábavnou historku třeba, kterou jste zažili ve škole, o přestávce, nebo něco prostě, co vám utkvilo v paměti?
2: No nevím.
0: Já taky nic nemám.
1: Ani ze školní jídelny, nebo máte vůbec jako rádi jídlo, co je ve školní jídelně?
0: Docela ne.
2: No, pamatuju si jednu věc ze školy v přírodě, ale to nevím, jestli tady můžu říct.
0: To bych asi, nevím. tak to řekni, Matěji.
2: OK, no prostě, dva spolužáci, prostě všichni si mysleli, že se milujou. Takže jim na škole v přírodě udělali takovou svatbu trošku.
0: Ano.
1: Aha, jako spolužákům nebo spolužačce a spolužákovi?
0: Spolužačce a spolužákovi.
1: Jasně.
0: Nebudeme jmenovat, nebo my...
2: To ne.
0: Nebo mi mě to přetrhli.
1: No a jak to dopadlo teda potom? Takže byla jako svatba.
0: Já jsem tady nebyla, jsem tady od 4. třídy, takže no. Já nevím.
1: Mm-hmm. A jak to vypadala ta svatba?
2: No prostě ostatní prostě tahali k sobě pořád. Ten spolužák se u nás schovával ve skříni, takže...
1: A udělali jste fakt jako svatbu? Jako že jste si stoupli no. A byl tam jako oddávající a ten řekl a teďko... Jste
0: manželé.
2: Ne, to všichni jenom tahali k sobě, teda já ne, ale...
1: Takže takováhle zábava. Ale já musím říct, že u nás, vlastně ve 2. třídě, když jsem byla, tak u nás, my jsme si taky tam udělali ve škole nějakou speciální svatbu, jako. S tím, že jeden kluk se rozhodl, že se tam jako ožení a že si jako vezme holku, která vyhraje soutěž v Miss...
0: Čem?
1: No prostě jako, že jsme udělali třídní soutěž o nejhezčí holku, nebo jo. Ne nejhezčí, ale prostě jako něco, jo. No a bylo to tak, já jsem se té soutěže teda taky zúčastnila, protože mě se ten kluk taky líbil. Čau Michale, zdravím. A v podstatě všichni jsme tam, nebo všichni, prostě kdo se té soutěže zúčastnil, tak ten dělal, jako měl dělat různý, jakoby tu volnou disciplínu jsme tam měli. Jo. No a já jsem si za volnou disciplínu zvolila to, že jsem jakoby si stoupla a dělala různý jako ksichty, že jsem dělala jako uzbrečený a jako veselý a rozchechtaný a tak dále. Takže všichni jako koukali na mě a jako hodně se tomu smáli. Takže to asi tady odtud plyne tady to moje jakoby rozhlasový a divadelní působení, který trvá dodnes. No ale představte si, že já jsem skončila na 2. místě a jako první vyhrála jedna, která tam jako zatancovala. No. Takže to jsem pak jako si říkala, jsem asi měla... Ještě neměli pochopení pro moje herecké nadání. Jo. Měla jsem tam asi radši zatancovat a třeba bych to vyhrála taky. No.
0: Já už mám taky jednu historku, že my jsme byli na obědě, já jsem přišla přidat a kluci tam na mě řvali, že jeden kluk mě má rád, takže.
2: Jo, to pořád někde řvou, třeba jo. I o mě si to myslí a jedný spolužečce, takže...
0: Jo, to nebudeme jmenovat raději.
2: To nebude probírat.
0: Ne.
1: Jasný, ale je to super, aspoň jsem se takhle zasvětila do toho, jak to funguje u vás ve třídě. A ještě mi řekněte vaše nejoblíbenější a nejméně oblíbený jídlo ve školní jídelně.
2: No tak... Jako zrovna školní jídlo, ona tam většinou lidí nic moc jako to nemá ráda.
0: No tak. Ale já mám asi ráda špagety.
2: No špagety tam jsou dobrý.
0: No ty jsou dobrý a jo. A fuje.
2: Lívance.
0: Ne, ty jsou dobrý. Fuj,
2: no právě, lívance jsou mega dobrý.
1: Takže jsou jo, dobrý špagety lívance, a lívance.
0: A nedobrý je...
2: Zbytek.
0: Zbytek, přesně tak. Ryba. Kuře, kde jsem neměla ani žádný maso, celý bylo kostnatý, takže tak.
1: Jasně, takže to už jsme probrali i školní jídelno a pojedete někam na nějaký školní výlet?
0: Na školu v přírodě, kam no, se těším i netěším.
1: Kam to jako...
0: Do Lipna. Na Lipno.
1: Super.
2: Já trošku bojím, že mi udělají to samý jako v 1. třídě těm dvou tom.
0: Jo.
1: Jo, jakože vám udělají svatbu.
0: Protože on je zimák a ona je zemková, takže...
2: Jo, máme spolužečku, která se jmenuje podobně, no.
1: Aha. Hmm. Takže z toho potom mají jako legraci.
0: Jo.
1: Mm-hmm. No tak teď už jste čtvrťáci, teď už jste zase někde jinde, jo. Takže třeba už budou mít nějaký jiný fóry. Mm. No. Ale tak škola v přírodě zní skvěle.
0: To asi já se trošku bojím.
2: Trošku se bojím, ale doufáme, že to bude dobrý.
0: Jo.
1: A čeho se bojíte?
2: No,
0: ty svatby se bojíme.
2: Jo, to se bojím, hodně.
1: No, tak...
2: A doufám, že tam budou zásoby rohlíků.
0: No, já taky.
1: Abyste neměli hlad?
2: Ne, ono i minulý rok tam prostě byla taková kupa rohlíků a všichni jsme brali rohlíky a když jsme pak přijížděli, tak celý autobus řval rohlíky, rohlíky, Ježiši, rohlíky.
1: A rohlíky jsou dobrý, když jsou čerství.
0: Jo.
1: No, tak...
0: Prej tam kluci měli na pokoji asi 20 rohlíků a minulý rok a nevím.
2: Skladovali si je tam.
0: Takhle. Šup, šup, šup a měli asi takovou kopu, nevím.
1: A měli k tomu aspoň marmeládu, nebo
0: já
1: to jedli
0: nevím,
1: suchý?
0: Já jsem tam nebyla. Tak...
2: Neměli, jedli to suchý.
1: Ale tak...
2: Jako suchý.
1: No tak to zní ale stejně fajn, jakože když si tam můžeš
0: suchý
1: nabrat,
0: rohlíky,
1: kolik chceš rohlíků, tak když třeba domů, z domova propašujete nějakou marmeládu, tak si to tam můžete namazat na rohlík a bude. No tak skvělý, já mám radost, že jsi nám takhle zavolal. Chceš nám ještě něco říct, prozradit nám třeba něco tady na Madlenku?
2: No tak určitě ti to mají do moc jde.
0: Jo, děkuji.
2: Myslím, že to, budu to poslouchat, myslím, že až do 8.
1: Skvělý.
0: Jo, děkuju.
1: Tak jsme rádi a určitě nám potom zavolej, až se budeme povídat po 19. hodině o Robloxu, jo? Jestli rád tak hraješ Roblox a tak dál, jo? Tak se na tebe moc těšíme. Jo. Jdem ti pustit písničku na přání. Co to bude za song a pro koho bude?
2: No tak úplně pro koho asi nevím, ale bude to Jahoda od Miraje.
1: No jasně. A co kdyby byla pro nás dvě, že tady moderujeme dneska, že vám zpříjemňujeme odpoledne?
0: Tak jo, děkuji.
1: Děkujem, posíláme
2: ahoj.
1: Písničku. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
3: Skazovna Rádia Junior.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zdravíme vás všechny z vysílání Rádia Junior. My si teď jdeme pustit novinku z hitparády Rádia Junior. Madlenko, víš, co je v hitpošce?
2: Já si to nepamatuju.
1: Dobře, tak teď pořádně poslouchej a jsem zvědavá, jak se ti ta písnička bude líbit. Pak mi to řekneš.
2: Jo.
1: Tak jdem na to.
3: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Vilma Studená, která chce do našeho žebříčku dostat megahit 12 to 12. Jeho autorem je teprve 20-letý hudebník z New Yorku, který si říká Sombr. A aktuálně patří mezi nejvýraznější nové tváře současné alternativní popové scény. Hudbu začal tvořit už jako teenager doma ve svém pokoji. A první skladby nahrával prakticky sám na notebook. Hudbě se věnoval natolik intenzivně, že si rychle vybudoval fanouškovskou základnu, hlavně na sociálních sítích a streamovacích platformách. Typické jsou pro něj melancholické texty a to, že většinu své muziky skládá v noci, kdy mu přichází na mysl ty nejlepší nápady. A megahit 12 to 12 nabízí přesně to, co fanoušci na Sombrovi mají rádi. Silnou atmosféru, emoce a melodii, která se vám dostane pod kůži. Jen se přesvědčte sami. Tady je

0: Tak to byla novinka z hitparády Rádia Junior od Sombra 12 to 12. Jak se ti to líbilo?
1: Mně se to líbilo moc.
0: Že jo, má to takovej prostě dobrý tempo, dobrý takovej groove, nebo jak to říct, ale prostě mě to taky se teda hodně líbí. A já ti teď pustím rekapitulaci.
1: Jo.
0: A řekneš mi, která písnička se ti líbí nejvíc.
1: Jo.
0: A vy mi to taky řekněte. A ideálně tak, že budete hlasovat na webu radiojunior.cz. Když si jdete úplně dolů, tak tam je možnost hlasování, anebo pak můžete hlasovat i přímo v jednotlivých článcích, viď?
1: Do středy do 8 hodin.
0: Do 8 hodin. Tak poslouchejte a jsem zvědavá, pro co budete hlasovat.
2: Rekapitulace.
0: Novinka Usínám je od 19letého Davida Málka.

0: Viktoria Lavrišin s písní Tančím, jak chci, je na druhém místě. A ve 306. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je pořadí pro tento týden. Hlasovat můžete do středy do 8 hodin do večera na webu radiojunior.cz. No a Madlenko, která písnička se ti líbí nejvíc?
2: Mně se nejvíc líbila písnička Gabriela od Kecaj.
0: Jasně, Kecaj, to je ta speciální skupina, která se dala dohromady díky reality show. Je zhlídnutí na Netflixu, jmenuje se Pop Academy, nebo Popstar Academy, něco takového. No a tam vlastně vybrali spoustu holek, dokonce některé z nich 22 roky trénovali zpívání a tancování společně. Aha. A pak z nich vybrali postupně v rámci jednotlivých vyřazovacích kol závěrečnou šestku. Ale pozor, teď už je jich jenom 5, tak jsem zvědavá, jak to bude, protože jedna si dala pauzičku kvůli jako ze zdravotních důvodů. Asi to na ní byl moc velký stres, protože teďko ta skupina cestuje po celém světě a různě vystupuje a tak dále.
2: Nebo třeba odešly hlasivky.
0: Třeba, i to je možný. Tak to je naše hitparáda, určitě hlasujte. A pozor, my ještě, než tady budou zase další zprávy, chceme vyhrát soutěž.
2: Ano.
0: Protože máme úžasnou knižní novinku, unikátní ilustrovaná edice Malého prince k 80. výročí od prvního vydání, do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Stáváš se navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. To je takové nestárnoucí heslo z této knihy. Příběh z pera Antoana de Saint-Exupéry ho okouzluje už desítky let malé i dospělé čtenáře. Užijte si ho jako nikdy předtím, tentokrát ve zpracování grafického studia Minalima. Čeká vás více než 100 nových ilustrací a 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky vyprávění. Toto výpravné vydání potěší každého, kdo chce Malého prince znovu prožít očima dítěte a se srdcem otevřeným zázrakům. Tak to jsme dostali od Albatros Media, které nám věnovalo tuhle nádhernou knížku. Madlenko, ty už ses do ní koukala. Co se ti tam líbilo třeba?
2: Mně se tam nejvíc líbilo to asi bylo asi na první stránce nějak a tam bylo nějaký to vysouvací, já nevím vlastně ani, co to bylo.
0: Mm-hmm. Jsou tady takový různý vysouvací věci, nebo prostě nádherná třeba růže tam je udělaná.
2: No a
0: tam
2: ty jsou hodiny se mi taky líbily.
0: Jednotlivý okvětní lístky, malý princ tam má i takovou plachetku, nebo potom tady úplně vidět, jak jde jako do nějaký džungle, nebo do něčeho, veď, takový 3D obrázek, pak tam jsou nádherný hodiny, no prostě je to celý takový úžasný 3D a teď ta soutěžní otázka, že jo? My jsme tady s Madlenkou přemýšleli, co vám dáme za úkol.
2: Jo.
0: A úkol je, vzpomeneš si?
2: Jak by se jmenovala planeta,
0: na kterou byste se chtěli dostat?
2: A jak
0: byste
2: by vypadala?
0: Navštívit. A jak by vypadala? Jo?
2: Třeba moje planeta by se jmenovala Zvířecí planeta. A byla by tam džungle, byl by tam nový život a byl by tam nějaký nový exotický zvířata.
0: To zní skvěle. Tak zkuste vymyslet, jak by se jmenovala vaše planeta a co by na ní žilo a jak by to tam vypadalo.
2: Ano.
0: A jestli by byla třeba všude zmrzlina, nebo já nevím. Prostě, jak by vypadala vaše ideální planeta? Pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Junior.
1: Odbyla nám 18. hodina, Madlenka sem přilítla, protože nechtěla zmeškat zprávy.
2: Ano.
1: Ještě si vydechni si, hele, v klidu. Jo, vydechneme si tady v pohodě. Já mezi tím řeknu, že máme 18. května roku 2026. Český rozhlas dneska slaví 103 let
2: ano.
1: od svého založení. Začalo to všechno v jednom stanu ve Kbelích.
2: Ano.
1: Letišti ve Kbelích, stan nám věnovali junáci a neboli skauti a tehdy se začalo vysílat pravidelné živé vysílání, pak to dlouho trvalo, než se našla vhodná budova. Jeden čas dokonce československý rozhlas nebo stanice Radiožurnál tehdy vysílali třeba z bytu, že v koupelně, tam odtud se vysílalo, dala se pryč vana a vysílalo se z obýváku, no a potom se našla tahle ta budova na Vinohradské 12 na ulici, legendární číslo. Pak se k tomu ještě přidali další budovy v okolí, všechno se to propojilo a potom máme dalších 13 studií v Česku po celé zemi, protože v každém krajském městě je taky stanice Českého rozhlasu, takže když si to rychle zhrnem, víš to, Madlenko, kde všude jsme třeba?
2: Takže jsme v Praze.
1: Jasně, Praha má dokonce i v Karlině.
2: Olomouc, Karlovarský kraj, ano. Liberecký kraj, Pardubický kraj,
1: takže Pardubice,
2: Vysočina,
1: tam je Jihlava.
2: No, já už nevím.
1: Hradec Králové, ano, Brno, Zlín, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, možná jsem ještě něco zapomněla, ale zdravíme i všechny naše.
2: Středočeský kraj.
1: Středočeský kraj, ten sídlí v Praze, je stejně jako je v Karlíně, tam mají speciální další budovu. Takže zdravíme i všechny naše krajánky, kteří vysílají z jednotlivých krajských měst. No a my už se jdeme vrhnout na zprávy. Madlenka, přečte počasí a já doufám, že přečtu ty zprávy. Tak jdem na to.
0: Radio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí. Časí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc korun. Schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičům, kterým se děti narodily od ledna příštího roku.
2: Zítra bude převážně pojasno až oblačno. Odpoledne jen lokálně se vyskytnou přehánky. Maximální denní teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý vítr.
1: My máme soutěž, ve které vymýšlíte, jak se bude jmenovat vaše planeta. A teď tady máme vlastní svět Marka Ztraceného. Tak si poslechněte, jak vypadá jeho planeta.

0: Otevíráme další hodinu živého vysílání Rádia Junior. Rádi bychom vás pozvali k poslechu po 19. hodině, kdy budeme rozebírat Roblox. A vy už teď můžete přemýšlet, na co se budete ptát našeho dnešního hosta, což je Tereza Faladová, expertka na kyberbezpečnost z ministerstva vnitra. Taky ale pro vás máme v této hodince připravenou soutěž a Madlenka Vacková, moje dnešní spolumoderátorka, už tady listuje knížkou Malý princ od Antoana de Saint-Exupéryho. Protože ta knížka je nádherná a vy ji můžete vyhrát. Stačí, když nám napíšete, jak by se jmenovala planeta, kterou byste chtěli navštívit, nebo jak byste vy vlastně pojmenovali nějakou planetu a jak by vypadala teda. Tak už víme, že Madlenka by chtěla zvířecí planetu a tam by byly ty zvířata. A jak by vypadaly ty zvířata? Byly by třeba, nevím, jaký...
1: Byly by barevný...
0: Duhový.
1: No, to tak ne. Byly by modrá až červeno-žlutá. Mm-hmm. Byly by tam hlavně ptáci a šelmy.
0: Aha, takže i nějaký jako speciální teda šelmy.
1: Ano.
0: Ale ty šelmy by byly jako divoký, anebo by byly hodný, že by si je mohla
1: hodný,
0: pohladit?
1: Právě.
0: Že by si je mohla pohladit, jasně. A stromy by tam měly stejnou barvu jako tady u nás?
1: Ne, byly by modrý a normálně zelený.
0: Zelený stromy.
1: A modrý.
0: Takže taková velká džungle v podstatě by to byla. Tak to je ideální planeta, kterou by nechtěla navštívit Madlenka. A Madlenko, co se ti ještě v knížce líbí, protože zuřivě listuješ?
1: Mně se líbí tady všechno. Mm-hmm. Je ta růže krásná, daj si ji takhle to.
0: Pohladit a hrát si s těma okvětnýma lístkama, viď? Protože to je 3D.
1: Jo, tady potom ještě k první stránce, to je mi přijde nejvtipnější, tady mám nějaká beránka.
0: Malá, jasně taková...
1: Tady rozložíme, zuřivější berán.
0: Aha.
1: Tady je asi nějaký chudáček a tady je trošku největší.
0: Aha, zůří. Takže tam je vlastně A4, která je různě, je to několikrát přeložené a vždycky na tom přeložení je nějaký beránek. A ten nejrostomilejší je úplně na začátku. Jo. Tak to tam vraj do nějaký kapsičky. Jo. Kdybyste se dívali, že to je opatlaný, tak za to může Madlenka, ten, kdo to vyhraje. Ale zase to máte takhle s zážitkem. A tak nám pište, jak by ta planeta měla vypadat a jak by se jmenovala. My jsme na to moc zvědaví a zároveň nám klidně můžete psát i svoje písničková přání. My vám písničky moc rádi zahrajeme. Kontrolujeme obě dvě e-mailové schránky vzkazovna@rozhlas.cz i radiojunior@rozhlas.cz. Taky se v této hodince těšte na čtení na pokračování. Dneska to bude první díl z četby Nejlepší šachistka na světě. Mm-hmm. Madlenko, máš ráda šachy? Hrála jsi někdy šachy?
1: Jo, ale nejde mi to vůbec.
0: Tak můj syn, 8letý teďko, prvňák teda, ten taky teďko najednou ho to zaujalo a chce se mnou furt hrát šachy. Tak jsme se učili, protože já to taky moc neumím. Madlenka si tady začala dávat hvězdu na hlavu, korunu, nádherný jo, Madlenko. Zase to tam hezky vrať zpátky. Ale
1: tady,
0: krásný.
1: Kdyby někdo koukal na kamery, tak aby věděl, co tam třeba je.
0: Dostanete dokonce i speciální korunu, kterou si budete moc dát na hlavu a abyste si připadali jako skutečný princ. Můžeme se teda těšit i na ty šachy. No a teď si dáme nějakou písničku, ať to tady pořádně rozjedem. A po ní se těšte na zvídavec, tentokrát o mouše domácí. Tak jdeme na to.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce, tak pojďme rovnou na to. Moucha domácí, dvoukřídlý hmyz, který byl určitě už několikrát u vás doma. Možná jste ji někdy honili s plácačkou, jindy jen otráveně odhanili rukou. Co je ale vlastně tenhle živočich zač? Moucha žije jen asi 3 až 4 týdny, ale za tu dobu toho zvládne celkem dost. Létá většinou rychlostí kolem 8 km za hodinu, ale nárazově to zvládne i rychleji. A asi se shodneme na tom, že většinou lidi i jiná zvířata obtěžuje svou přítomností. Sedá na vás, sedá na potraviny a může přinášet nejrůznější nemoci. Mouchu totiž přitahuje čpavek, ten je obsažen třeba v moči a krvi. Moucha vyhledává hnojiště a nejrůznější výkaly, láká ji vše, co se rozkládá. Představte si tedy nejrůznější místa, kde moucha seděla, než si sedla na vás nebo na vaše potraviny. Ze všech těchto míst pak přenáší dál choroboplodné zárodky. Kamkoliv mouchy dosednou, zanechávají tam výkaly a nečistoty. Trávicí systém much je totiž rychlý a předpokládá se, že se moucha vyprazňuje při každém přistání. Mouchy se živí tekutou stravou, nedokáží přijímat tuhou potravu, musí pít. Na pevnou stravu vyvrhne moucha trávicí šťávy. Ty potravu rozloží a moucha je následně vypije pomocí sosáku. Zajímavé je, že moucha dokáže ochutnávat nohama. Má na nich chuťové receptory. A už jen to, že na něčem přistála a projde se potom, znamená, že zjišťuje, jestli to bude něco pro ni. Mouchy nemají rády skořici a kajenský pepř. Pomocí tohoto koření se tak dají mouchy vyhnat třeba od odpadkových košů. Vadí jim i esenciální oleje a bylinky, jako třeba máta, levandule nebo bazalka. Pokud si na okna dáte do truhlíků muškáty, taky tím odpudíte mouchy, ale třeba i komáry a další nežádoucí hmyz. Moucha má složené oči, to znamená, že jedno oko tvoří mnoho malých jednotek. Moucha díky tomu vidí skoro 360 stupňů kolem sebe a nemusí kvůli tomu vůbec otáčet hlavu. Vidí totiž i za sebe. Na rozdíl od našich očí se její oči vůbec nepohybují. Schopnost vidět všemi směry jí pomáhá sledovat nebezpečí. A i proto je tak těžké mouchu polapit. Má neskutečně rychlé reakce, je hbitá a dokáže neskutečně rychle reagovat na to, co vidí. My dokážeme zpracovat 60 snímků za sekundu a moucha asi 250. Za svůj krátký život zvládne moucha naklást i 500 vajíček a více. Nejčastěji je klade na hnící potraviny, i na mrtvé živočichy a taky na výkaly. Larvy mají díky tomu po vylíhnutí dostatek potravy. Larvy se totiž živí bakteriemi v hnící hmotě. Moucha taky může chodit hlavou dolů. Nohy má pokryté silnými polštářky s drobnými chloupky. Ty vytváří z cukru a olejů látku podobnou lepidlu, proto tak skvěle šplhá. Fascinující je i bzučivý zvuk, který máte s mouchou jistě spojený. Vydávají ho její křídla, kterými dokáže mávnout i 1000krát za minutu. Mouchy mají nejraději teploty mezi 10 a 27 stupni. Při teplotě nad 44 stupňů mouchy hynou, při teplotě pod 7 stupňů přestávají být aktivní. Moucha může přenášet a šířit různé nemoci, jak už jsem říkala, třeba tasemnici, choleru, břišní tyfus, úplavici a další. Tahle malá superhrdinka je ale někdy i užitečná. Slouží jako potrava pavoukům, žábám a jiným predátorům, její larvy se využívají ke krmení některých zvířat a v kriminalistice mohou specialisté poznat podle vývojového stádia mouchy například to, jak dlouho se tělo rozkládá a kdy se trestný čin stal. Která informace o mouše vás opravdu překvapila? Milí zvídavci, pokud chcete o mouše domácí někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a třeba se váš tip objeví v dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: tak to byly Čiperkové a písnička Mouchy. Musím teda říct, že kdybych já se měla představit nějakou ideální planetu, tak já bych tam mouchy teda neměla na té své planetě. Co ty?
1: Taky ne.
0: Mouchy bychom tam neměli. Komáry bych tam neměla.
1: Taky ne. Bych tam měla jenom včely a čmeláky. A vosy ne, taky ne.
0: Jasně, aby jenom takový ty, co opilujou, že jo?
1: Motýly taky.
0: A dělaj med.
1: Jo.
0: Takže to je naše ideální planeta, bez mouchy. Vlastně vůbec nevím, jestli je moucha něčím užitečná. Možná jo, asi, že jak rozkládá potravu, ale...
1: Jo, to není moc užitečná.
0: My ale máme tady pro vás soutěžní otázku. Ptáme se vás, jak by vypadala vaše ideální planeta, nebo planeta, na kterou byste se chtěli podívat a třeba jak byste ji pojmenovali. No a už tady máme nádherný nápady. Ano. Který si určitě jako zařadíme mezi ty, které mohou potom vyhrát knížku od Malého prince, nebo Malý princ, knížku nádhernou. A napsal nám třeba 9letý Domča. Ahoj, moje planeta by vypadala jako taková bežová koule plná neonových stromů, rostlin a květin s neonovými dinosaury. Jmenovala by se Dineon. V sobotu jsem byl na dnu otevřených dveří a moc se mi tam líbilo, Domča 9 let.
1: Hezky.
0: A mně se teda líbí ta planeta, kterou vymyslel. Planeta Dineon, to zní úplně hustě.
1: Jo.
0: Tak neonově. A byly by tam neonové stromy, takže to by byly stromy, co by svítily jako zeleně, růžově, žlutě, modře, viď? To by bylo hezký. Tak to je Domča 9 let a jeho tip na úžasnou planetu.
1: Ano.
0: A potom nám napsala ještě Veronika Mlinková. Nebo jestli to maminka, ale to bude asi Verča, nám píše. Já bych chtěl, tak to bude maminka a píše nějaký kluk. Já bych chtěl planetu, kde je hodně autodráh a dobré auta a adrenaliny, horské dráhy a kolotoče a vysoké hory, protože rád jezdím na snowboardu a McDonald's a fitko, abych se najedl a pak šel to vycvičit a pak obří pláž, kde se můžu opalovat a velký obchodák, kde je všechno zadarmo. No, tak to je taky dobrý.
1: Ten je moc chalozný. Já bych raději zůstala u těch svých zvířat.
0: U těch zvířat, dinosaurů. Ale tak to, když kluci mají rádi adrenalin, tak těm
1: jako
0: se líbí prostě takovýhle jako hustý.
1: Jo, jak je to dobrý.
0: Napsal nám taky, že chce písničku Balance, ale my nevíme od kterého zpěváka, tak nám to když tak ještě napiš. A my se plynule vrhneme na další vaše písničková přání. Vy nám stále ještě pište, jak by mohla vypadat vaše planeta, protože po četbě na pokračování to tady vyhodnotíme, kdo vyhraje knížku, že jo?
1: Yeah.
0: Takže ještě na to máte celou četbu na pokračování, která začíná v půl sedmé. No a teď tady máme písničková přání, protože je tady...
2: Skazovna Rádia Junior.
0: No a jednu z písniček si přeje jedna paní, která píše: Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Život je pes z filmu Gump pro moji Teodorku, která je v lázních. Teunko, moc tě mám ráda a moc se těším, až budete s tátou doma. Máma, moc děkujeme a přeji hezký večer. Tak my zdravíme do lázní Teodorku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky Tatildu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A jsme rádi, že posloucháte rádio Junior. A ještě by mě zajímalo, který lázně to jsou, protože lázně jsou super, já bych chtěla hned do lázní.
1: Třeba lázně Kinžvart.
0: Nebo lázně Karlovy Vary, anebo Teplice. Tam jsem teď byla nedávno a bylo to boží. Takže...
1: Mariánské lázně a tak dále. A tak dále.
0: Jeseníky.
1: Ano.
0: A Františkovy lázně.
1: Jo.
0: A ještě nějaký lázně. A Luhačovice.
1: Jo.
0: Takže to úplně, já se teď taky vidím v lázních. V lázních v nějaký úžasný lázni. Teplý, bublinkový.

0: To byla písnička od Pukáče z filmu Gump o pejskovi, který je úžasný. A my už víme i, kde máme holčičku, v kterých lázní, a jsou to Luhačovice.
1: Ano.
0: Takže jsme se strefili a řekli jsme, že to jsou Luhačovice a je to správně, tak jo. Z toho máme radost. Pak nám tady píše Berry Zadrapová. Zadrapová.
1: Jo,
0: to je tvoje spolužečka?
1: Ne, to je moje nejlepší kamarádka.
0: Tak to nám píše.
1: Asi.
0: Zdravím svou kamarádku Madlenku do vysílání. Vedeš si skvěle, slečno moderátorko. Posloucháme celá rodina Berry Zadrapová, tak z toho máme radost. Pak tady máš taky vzkaz od dalšího svého spolužáka. Dobrý den. Madlenky spolužák Tobík ze 4. B jí zdraví do rádia a prosí pro svou třídu zahrát písničku Hory od Opět a Radeček. Děkujeme, zdraví Tobík.
1: Děkujeme.
0: Tě mají rádi v té tvojí třídě, hele.
1: Jo.
0: Jste docela dobrá parta, ne?
1: Jo.
0: Mně to tak přijde. Tak všechny zdravím.
1: Ano.
0: A je super, když držíte takhle hezky při sobě. Já musím říct, že my jsme se teďko potkali se svojí základkou. Po x letech jsme měli setkání. A tak jsme se všichni rádi viděli. A i třeba ty, který byli rozhádaný, nebo nebyli úplně dobrý kámošky vzrovna, když jsme byli prostě ve třídě, tak najednou jsme se rádi vidíme a máme se rádi. A ono to všechno tak jako odplyne. A musím říct, že jsem ráda, jakou jsme měli základku, protože to jsou fakt skvělý děcka a těším se, že zase uděláme sraz a teď jsme si říkali, že ho budeme dělat každý rok, ne třeba jako za 5 let nebo za 3 roky, ale každý rok, že bude vzkaz, sraz a že když to půjde, tak se potkáme i během roku na nějaký akci. Takže?
1: Jo, tak to úžasný.
0: Tak myslete na to, že až vy budete velký, tak budete fakt vzpomínat, jak to bylo vlastně na té základce fajn, jaký jste byli skvělí kámoši a budete mít takhle kamarády na celý život.
1: No, jo, to šlo.
0: A my posíláme písničku Opět a Radeček.

0: To byl opět Aradeček s písničkou Hory. Já se teda neomlouvám, že mám ráda hory, já je prostě miluju a nikomu se za to omlouvat taky nebudu.
1: Já taky mám ráda hory.
0: No a máš ráda ty šachy?
1: Jo, šachy. Jako docela jo, docela.
0: Tak my si teďko poslechneme čtení na pokračování. Bude to první díl, dohromady těch dílů to má mnohem víc, takže určitě, pokud se vám to bude líbit, tak poslouchejte každý den v tento čas, anebo na webu Rádia Junior. Než vám řeknu, o čem to čtení na pokračování bude, tak jenom chci říct, že po 19. hodině tady budu mít expertku na kyberbezpečnost a budeme si povídat o Robloxu. Poj. Takže chceme znát vaše různé zážitky i z toho, co jste třeba potkali, nebo co jste zažili na sítích nebo na internetu, co vás třeba překvapilo a budete si chtít na to zeptat, tak ona to všechno řeší, tak o tom si s ním budeme povídat. Taky stále ještě můžete s námi soutěžit o knížku Malý princ. Stačí napsat, co?
1: Co? Jak by vypadala planeta, na kterou byste se chtěli podívat a jak by se jmenovala?
0: Tak to napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Máte na to ještě tak čtvrt hodinky, pak už to vyhlásíme. No a teď už jdeme na tu čtení na pokračování. Nejlepší šachistka na světě, je to pětidílná četba. Elena Jehličková vyhlašuje soutěž Nejlepší šachistka na světě. Příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová, účinkuje Lucie Žáčková.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Nejlepší šachistka na světě. Díl první. Elena Jehličková vyhlašuje soutěž. Když nejslavnější šachistka světa Elena Jehličková oznámila, že hledá žáka, kterému předá svoje znalosti a dovednosti, vyvolala její výzva všeobecné pozdvižení. To bylo způsobeno především údivem, že je Elena dost naživu na to, aby dala takovou pobídku dohromady. Musí být přece nejméně 100 let. Nebo snad ještě víc? Nikdo přesně nevěděl, ale všichni byli pro jistotu znepokojeni. Elena měla jediný požadavek. Zájemci napíšou krátký text o tom, proč by si měla vybrat zrovna je. Ze všech přihlášených si pak zvolí jednoho, kterého bude 3 měsíce šachy intenzivně vyučovat. Dotyčný nebo dotyčná se v závěru pobytu zúčastní slavného turnaje, kde se utká s těmi největšími mistry. Podle námitek některých lidí bylo příliš nafoukané domnívat se, že se za pouhého čtvrt roku může z někoho stát skutečně dobrý hráč. Elena se nicméně ke kritice nijak nevyjadřovala.

zahradě pěstuje chutný květák. S tímhle klukem je každá nudná cesta vlakem koncert. 11letý hráč na mandolínu umí z paměti všechny jízdní řády světa. Hloupnou vaše děti u počítačů? Jak které? 11letá jazykovědkyně pracuje na zlepšení automatických překladačů a taky postavila v Minecraftu celou Středozem. Za chvíli to vypadalo, že v zemi není jediné šachy zbožňující dítě, které by nebylo alespoň trošičku výjimečné, nadané nebo nezvykle bystré. Nevybere si vás, to určitě ne. Zvolí si někoho skutečně nadaného a výjimečného, ale zkuste to i tak. Aspoň dříve zjistíte, jak zbytečné je doufat, že se zrovna vám v životě podaří něco skvělého. Oznámila učitelka jednou odpoledne na školním šachovém kroužku, když žáky vyzývala, aby sepsali své přihlášky na stáž u Eleny Jehličkové. Kdo to je ta Elena Jehličková? Zeptala se 12letá Tereza Kalachová bez zájmu kluka, co seděl vedle ní a zuřivě škrábal propiskou po papíře. S opovržením se na ní podíval. Ty bys tady asi neměla být, když nevíš tak základní věc. Sdělil jí a znovu se pustil do práce. Měl popsané už 2 stránky a zrovna načínal 3. Tereza mu v duchu dala za pravdu. Chodila sice na šachový kroužek už 5 týdnů, ale byla tu především proto, že její rodiče vyžadovali, aby se věnovala nějakému sportovnímu koníčku. Původně chtěla navštěvovat scénický tanec, ale trenérka jí hned na první hodině medovým hlasem sdělila: my už ale jednu tlustou holčičku v souboru máme. Další budeme schánět nejdřív na přes rok. Ale bohužel, na konec 2. pololetí nacvičujeme tanec s názvem Farmářské trhy a roli dýně máme jenom 1, je mi líto. Tereza se zkoušela přihlásit ještě na fotbal a vodní pólo, ale všude jí sdělili, že už není místo. Skončila tak u šachu, kam se překvapivě dostala bez problémů. Úvodní hodiny ji hodně bavily. Dělala sice spoustu chyb a pořád prohrávala, ale měla dojem, že konečně našla něco, pro co se dokáže nadchnout. Okouzlení jí však nevydrželo dlouho. Nafoukané výrazy a opovržlivé poznámky jejich soupeřů způsobily, že na kroužek chodila méně a méně ráda. Nemá smysl snažit se, když jsou ostatní o tolik lepší, říkala si. Kluk vedle se zrovna pouštěl už do 5. stránky. Tereza chvíli okusovala tušku a nakonec narychlo načmárala 5 krátkých vět. Tak rychle? Divila se učitelka. No, je to ostatně jedno. Tebe by si nevybrala, ani kdybys přihlášku psala celý den. Tereza jen pokrčila rameny a vyrazila domů. Bydlela se svými rodiči ve velkém světlém bytě s vysokými stropy. Když dorazila, otec zrovna cvičil jógu. Zaujal pozici bojovníka a mírně se v ní kýval. Matka, která dnes přišla domů překvapivě brzy, zase pochodovala bytem a polohlasem si naléhavě opakovala, co se jí za uplynulý den podařilo. Pěkně si tu prezentaci zvládla, odpověděla si jim na všechny otázky a skvěle si pracovala s řečí těla, si dobrá. Ahoj, pozdravila Tereza. Otec jí jen pokynul hlavou, ale i ten drobný pohyb způsobil, že se z pozice bojovníka povážlivě vychýlil, 5krát se zakymácel a nakonec se překulil na stranu. Jak ses dneska měla, Terezo? Dokázala si vykročit za hranice své pohodlnosti? Zeptala se matka. Nevím. Jestli nevíš, tak si nejspíš opět nikam nevykročila. Pokývala smutně hlavou. Nejspíš. Jak ale máš dosáhnout úspěchu, když nebudeš dostatečně odhodlaná? Možná se nechce nikam hnát, vložil se do toho otec. Tatínka vyhodili před měsícem z velké nadnárodní firmy. Od té doby tvrdil, že musí najít novou životní cestu a ideálně také vnitřní

klid. Cvičil jógu a jezdil na semináře, kde poznával sám sebe. Proč by nechtěla? Zeptala se matka. Možná by raději hledala vnitřní uspokojení hledáním sama sebe. Tereza odešla do pokoje, aniž se toho rodiče všimli. Zavřela za sebou dveře a lehla si na postel. Slyšela, jak spor pokračuje dál. Někdy si říkala, jak je možné, že se narodila zrovna svým rodičům. Tak moc se přece do jejich domácnosti nehodila. O pár dní později ji matka vzala k sobě do práce. Posadila ji za stůl s počítačem a pustila motivační video s názvem Začíná to a končí tebou. Terezu to moc nebavilo a tak se po chvíli vypravila zkoumat prostor kolem. Vyšla nahoru na střechu, kde se rozprostíralo několik zelených, travnatých a přísně zastřižených ploch. Uprostřed jedné z nich se nacházelo terárium. Když k němu přišla blíž, viděla, že je uvnitř leguán. Nehybně spočíval na kusu uschlé větve. Pěkné, že? Uslyšela Tereza za sebou maminčin hlas. Pořídili jsme ho přednedávnem. Někdy sem za ním vodíme klienty. Rádi se uklidní pohledem na kus divoké přírody. Není mu tady smutno? Možná. Snad bychom měli pořídit dalšího, aby to tu bylo zaplněnější. Tak jsem to nemyslela. Děkuji za nápad. Cením si ho. Kreativita představuje velmi důležitou součást úspěchu. Tereza se ohlédla na leguána. Vypadal zašedle a moc unaveně. Měla pocit, že mu v tu chvíli docela rozumí. Když nadešlo vyhlášení vítěze velké šachové výzvy, přenášelo událost hned několik televizních stanic. Vážení diváci a divačky, my už tady ve studiu vítáme nejslavnější šachistku všech dob, Elenu Jehličkovou. Právě ta nám za okamžik sdělí jméno šťastného výherce, oznamoval nadšeně moderátor. Kamera přeostřila na malou baculatou ženu s rozpuštěnými bílými vlasy, které jí spadaly přes opěradlo křesla. Měla plnou narůžovělou tvář s vrázkami kolem úst a očí. Většina diváků si slavnou hráčku představovala jako vysokou, přísnou a podivnou osobu. Tahle celkem přívětivě vyhlížející paní je zklamala. To se nemohla snažit vypadat aspoň v televizi trochu šíleně, když už to od ní všichni očekávají. Někteří tak alespoň pomluvili Elenin účes a označili ho za velmi nepřiměřený jejímu věku. Dobrý den, Eleno, zahlaholil moderátor. Zamumlala. Moderátor si však nenechal vzít nadšení. Sdělíte nám, prosím, kdo z tisíců přihlášených se stane tím šťastlivcem? Elena sáhla do kapsy. Chvíli se v ní přehrabovala a pak vytáhla malý, na několikrát přeložený papírek. Začala ho rozbalovat, dávala si na čas. Mohlo to trvat 2 minuty, možná víc. Moderátor se nervózně culil, ale úsměv mu brzy začal zvolna stékat z obličeje jako rozehřátá žvíkačka. Konečně Elena přečetla jméno. Tereza Kalachová. Skvěle! Je to tedy Tereza Kalachová, kdo nastoupí na 3měsíční šachový pobyt. A Eleno, můžete nám říct, co vás vedlo k tomu, že jste si ze všech dětí vybrala zrovna ji? Měla jsem k tomu své důvody.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárou Novákovou. Mám tady taky
1: Marlenku.
0: A taky
2: Terku.
0: Terku, Terezu Faladovou z ministerstva vnitra. Už jsem přišla, za chvilku si budeme povídat naplno, ale teď já jsem si ji musela vzít do vysílání, protože tady zněla kapela Jonas Brothers a Terka, když tady budete hrát tohle, to je prostě, tady budu ráda, nebo jak jsi to říkala?
2: Tady jsem správně naprosto.
0: Tady jsem správně naprosto, protože to je prej tvoje úplně nejmilovanější kapela.
2: Vyrostla jsem na tom, asi tak od 9 let jsem skalní faninka.
0: Ty jo, takže skalní faninka Jonas Brothers, ale pozor, zároveň expertka na kyberbezpečnost. Jejíž táta byl taky expert na kyber, nebo jak to bylo? Policajt?
2: Můj táta byl policista, přesně tak.
0: Takže i o tom si budeme povídat. Budeme si povídat o Robloxu a o různých nebezpečích, které na nás na internetu čekají. Takže už teď nám klidně pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy, pak můžete i volat, můžete se svěřit i s tím, co jste zažili třeba, co jste viděli v Robloxu nebo někde. Jo, tohle všechno s Terkou probereme a taky už za chvilku budeme vyhlašovat soutěž o knihu Malého prince, protože nám sem chodí krásné maily, jak by mohla vypadat planeta ideální a jak by se jmenovala, tak nám píše tady taky ještě další část, nám píše Berenika Zádrapová, na mé vysněné planetě by žili lidé, které mám ráda. Ty, co jsem nestihla poznat, dědeček, prababička, nebo by tam žili i ti, o které jsem přišla. Byla by celá modrá, také plná přírody a všichni by tam byli zdraví. Takže to je nádherná zpráva. Pak nám tady píše i soutěž o planety. Představoval bych si žraločí planetu, kde žijí jenom hodní žraloci a jeden agent. Jan Kalfus z Ústí nad Labem. To je zajímavý. Pak je tady zpráva ještě pro Veroniku od Verči pro Madlenku. Teda Eliška píše, pozor, Verče je maminka, Eliška bude dcera, Eliška Kopecká. Ahoj Madlenko, posloucháme tě a pozdravujeme do rádia. Zdravíme celé rádio. Zítra ahoj ve škole.
1: Děkuji, ahoj Eliško.
0: Tak to jsou skvělé zprávy.
1: To má nejlepší kamarádka ze třídy.
0: Tak to taky moc zdravíme. A taky nám tady píše Emilka. Dobrý den, ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Moje planeta by vypadala takto. Byla by tam normálně zelená tráva, trochu šedá zem. V jádru dané země by bylo studio Rádia Junior. Země by byla velká, aby mělo Rádio Junior co nejvíc posluchačů. Každý, když se narodí, tak dostane zvláštní hodinky, které by mohly udělat toto. Můžou si na nich nastavit levitaci, lepkavost, neviditelnost nebo jinou superschopnost. Můžou si také nastavit, jestli bude teplo nebo zima. Byly by tam také i barvy, které my nevidíme, a králem by tam byl ten, který by nejvíc poslouchal Rádio Junior. Tady někdo chce fakt hodně vyhrát. A malý princ by byl všem velký kamarád. A lidé můžou dělat, co chtějí. Emilka, no to je teda nádherný.
2: To je nádherná představa. A mně se líbily ty žraloci teda.
0: Žraloci taky byly skvělý.
1: Mně se to líbilo ty Berči.
0: Takže od Verči, počkat,
1: Berči.
0: Berči. No my se tady ještě domluvíme, kdo vyhraje a pustíme si zatím písničku.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou, Terkou a taky
1: Madlenkou,
0: který jsem nezvedla mikrofon, ale teď už to bude znova, takže znova Madlenko.
2: Madlenko.
0: Yes. My už si za 5 minut budeme povídat o Robloxu a o všem takovým, jakoby, co se děje na internetu. Těšíme se na to. Všichni volejte 800 199 199, až po 7 hodině to odstartujeme, tak nás zajímá, co děláte, že jo, Terko?
3: No, mě to zajímá jednoznačně. Pro mě děti a ty, co hrajou online hry, jsou nejlepší zdroj pro moji práci, abychom pak mohli líp pomáhat, takže já se těším.
0: Říká expertka z Ministerstva vnitra na kyberbezpečnost, to zní hrozně hustě. Než ale se vrhneme na naše další povídání, tak jdeme vyhlásit výherce. Pozor, ještě to jde, počkej. Jenom chci říct, že všechny vaše tipy na to, jak by mohla vypadat planeta, byly naprosto fantastický. Jsme tady z toho byli naprosto nadšený. Snažili jsme se ale vybrat někoho, kdo ještě v naší soutěži nikdy nevyhrál. A vyhrává teda.
2: Vyhrává Berý Zádrapová.
0: Takže moc gratulujeme a vy ostatní nezoufejte, vyhrát budete moc ještě zase zítra ráno, odpoledne, pozítří ráno, odpoledne, popozítří ráno, odpoledne, můj hit parádě a tak dál. Budeme mít spoustu dalších krásných cen, ale děkujeme za to, já si to schovám, ty vaše planety, a pak si to zase někdy ve vysílání zopáknem, protože se mi to moc líbilo, všechny vaše, ta vaše představivost je naprosto úžasná. No a já ještě musím vyplnit jedno písničkové přání. Jdu se snažit rychle zjistit, kdo si ho přál, nebo vám to řeknu potom, ale přání by bylo, aby to byla písnička Tleskám od Olgy Lounové. Takže kdo si přál Olgu Lounovou, je Emilka. Takže Emilko, napsala si nádherný mail a my ti za něj posíláme písničku od Olgy Lounové.
2: Takový dáreček.

0: Rádia Junior.
1: Krásný podvečer z Linky důvěry vám přeje moderátorka Klára Nováková. Mám velkou radost, že tady mám taky spolumoderátorku.
2: Madlenku.
1: A máme tady expertku na kyberbezpečnost z ministerstva vnitra a taky na prevenci kriminality, expertku Terezu Faladovou. Ahoj, Terko.
3: Krásný večer všem.
1: Ono to zní tak drsně, když člověk řekne, že jsi expertka na kyberbezpečnost. Ale o tom si právě dneska budeme povídat, protože internet skýtá nebo skrývá se v něm i spousta nebezpečí, anebo i něco, co třeba na první pohled může vypadat jako fajn a zábava, jako je třeba hra Roblox, o které si tady 100% budeme povídat, tak taky to nemusí být úplně jako super pořád tam hrát. Veď, Terko?
3: Jednoznačně, já si myslím, že k jakýkoliv online hře nebo k internetu musíme přistupovat s obezřetností jako úplně ke všemu. My to často připodobňujeme k noži třeba. Nožem si krásně nakrájíme zeleninu, ale úplně stejně si můžeme ublížit, můžeme se říznout. Takže musíme k tomu přistupovat obezřetně a chovat se úplně stejně jako v reálném světě. Takže když se nám něco nelíbí, zapnout naše smysly a říct, aha, tady mám strach, tak do toho úplně nejdu.
1: Mm-hmm. Ono totiž to tak může vypadat, že když jsme na internetu, tak máme mobil, jsme doma, jsme jakoby v bezpečí, nic se nám nemůže stát, ale přitom ono to tak není. A viděli jsme dokonce jednu zajímavou reklamu v úzovkách, nebo takovou, takovou upoutávku během akce Jeden svět dětem, kde vlastně byl chlapeček sám v místnosti, jo, že šel jako spát, měl v ruce mobil a teď mu táta tam říká, no tady je...
3: Tady je zákaznická podpora, tady ti budou nadávat lidi, tady ti někdo bude šikanovat, ale z toho si nic nedělej.
1: No a ten chlapeček jako seděl s tím mobilem a teďko v tom rohu toho jeho vlastního pokojíčku přesně tam byl nějaký ruský kyber, nějaký hacker, pak tam byl prostě zase nějaký jako lidi, co se mu budou posmívat v druhém rohu a tak dál. A když to člověk viděl takhle reálně, tak si řekl, že vlastně je to...
3: Je to tak, ono, ten největší rozdíl je v tom, že když jsme venku, tak vnímáme všema smyslama. Když na nás někdo kouká, tak to vnímáme. Kdyby náhodou někdo stal za lampou a jak na nás jako divně se tváří, tak to taky vnímáme. Ale ten internet a ten mobil nám navozuje takzvanou iluzi bezpečí, ale musíme k tomu přistupovat opravdu úplně stejně a naopak, ty hranice tam jsou vlastně žádný a musíme k tomu přistupovat o to věcí obezřetností, protože ten pachatel nebo ten, kdo nám chce ublížit, vůbec nemusí být z České republiky.
1: Takže může být úplně
3: odkudkoliv
1: a vlastně si s námi může psát třeba jako v češtině, ale vlastně vůbec ani česky umět nemusí.
3: Přesně tak, dneska díky umělé inteligenci, což je taky naprosto skvělý nástroj a to samý platí i o internetu, to jsou naprosto úžasný nástroje, ale tak, jak pomáhá nám, tak bohužel pomáhá i těm pachatelům a těm lidem, kteří přesně nám chtějí nějak ublížit nebo z nás dostat nějaký třeba nehezký fotky nebo nám ubližovat, funguje úplně stejně dobře i pro ně. Takže dneska ani nemusí umět česky a najednou umí jako rodilý mluvčí.
1: Říká Tereza Faladová z ministerstva vnitra. Madlenko, co ty a internet, jak ho vnímáš? Měla jsi taky pocit, že jsi tam v nebezpečí někdy?
2: Jsem nikdy neměla pocit, někdy, někdy jo. A ten internet ne jako, jak říkala, prostě, že jako je to skvělý nástroj, ale pro ty druhý, co nám třeba ubližují a takhle, tak je to prostě hodně nebezpečný.
1: Musíme si dávat pozor. Holky a kluci, pokud třeba hrajete Roblox, klidně nám teďko volejte, řekněte nám svoje zážitky z Robloxu, protože o tom si budeme povídat. A taky chci vlastně s Terkou vůbec probrat to, jak se k takovéto profesi dostala. Jo, protože ty k tomu prý máš blízko i díky tatínkovi.
3: Jednoznačně, tatínek byl policista a i jeho tatínek byl policista, takže já jsem to měla trošičku předurčený, ale oproti ním mě baví se dívat na věci tak, jak jim jako předejít, než až se stanou. Takže jsem šla trošku jinou cestou než oni.
1: Takže nemáš tu uniformu a nechodíš v ulicích a nechytáš tam zločince, ale...
3: Já se snažím tomu předcházet, aby se vám to vůbec nestalo. A snažíme se přicházet na způsoby toho, aby vy jste byli informovaní, aby vaše rodiče byli informovaní a abychom vůbec zamezili tomu, že nějaký pachatel vám ublíží.
1: Nám už se někdo dovolal. Já jsem zvědavá, kdo to je. Kdo pak se nám dovolal na 800 199 199. Tady je Klárka, ahoj.
4: Dobrý den.
1: Řekni nám, jak se jmenuješ a odkud voláš?
4: Já jsem David
0: Jsem Magdy spolužák.
2: Ahoj, Davide.
1: Ahoj, ahoj. Takže chodíš do 4. B, to už víme. No a řekni nám, hraješ taky Roblox?
0: Ano.
1: A co bys nám o té hře řekl? Co tě na ní třeba baví a co tě tam třeba trošku štve?
0: Tak baví mě tam, že je tam hodně na výběr her, jakože tam každý tam se může najít tu svoji hru, nebo jako, že tam je strašně moc her, že každý tam hraje svoji hru, no. A štve mě tam někdy to, že prostě lidi tam prostě najdou, jako jak to nějak zlehčit, nebo takže lidi tam vlastně nějak hackujou, nebo jak to říct, prostě tam dělají prostě věci, jaký se tam nemají dělat, nebo něco takového.
3: To bych řekla, že je naprosto, naprosto normální. Bohužel ten Roblox právě pro ty lidi, co se nám snaží ublížit, dá se říct jako v uvozovkách, perfektní v tom, že oni moc dobře ví, že tam ty děti jsou. A že je zajímají přesně jako věci, které třeba úplně běžně nevidí. A oni se prostě snaží, oni mají tak, jak třeba mě, když jsem byla malá, tak nám vždycky říkali pozor na hřiště, protože museli přijít za náma, ale dneska oni moc dobře ví, že jsou na těch online hrách ty děti. A bohužel, ať chceme nebo ne, tak třeba myslím si, že pro vás všechny jsou hrozně fajn jako Robuxy, tam měna, abyste si mohli něco koupit a nějaký zajímavý jako růmky a tak dále. A oni se snaží jenom využívat toho, že se vám něco líbí a snaží se vlastně vám ukázat, že tady máte třeba nějakého novýho kamaráda, který vám rozumí, který vám dá nějaký hezký skiny nebo tak dále, nebo vás vezme někam, kde normálně kdo běže nemůže. A oni se tohle snaží hrozně využívat. Bohužel. Musíme být extrémně opatrní.
1: Setkal ses třeba někdy na Robloxu s něčím, co ti přišlo jako divný?
0: No, s tím právě, že no třeba když jsem právě teď na Roblox zavedl, že každý teďkon musí ověřovat svůj věk a tak, že to bylo vlastně jako pro ty hráče, jaký tím třeba je právě málo, že oni tam, že ty se tam právě, tam je, že se musíš nastanovat svůj obličej, oni ti právě zjistí, pokud kolik ti je let a tak, no a právě, že já jsem to vlastně ani neskenoval, že jsem nechtěl, no. A to vlastně mě přišlo prostě blbý, že pro ty hráče, jaký jsou prostě malí, že nemají prostě třeba právě, že když by si chtěl psát do chatu, tak tam právě se musíš oskenovat ten svůj obličej a ty právě, jak se to naskenuješ, tak oni ti zjistí, že ti není nějak tolik, kolik ti má let být a právě ti zruší ten chat, takže tam nemůžeš vůbec psát, můžeš vlastně tam jenom takhle hráš.
3: To, co říkáš, je naprosto správně. Musíme se na to koukat z trošku jiné stránky, i když naprosto chápu, že ti to přijde třeba trošku nekomfortní nebo tak, tak ono to je vlastně ochrana pro vás. Prostě do nějakých místností nebo do nějakého toho chatu. Ideálně my se vás snažíme ochránit tady před těma jako zlejma lidma, když to takhle řeknu. A je úplně přirozený tak, jak jsou nastaveny nějaké hranice, přesně, že v 15 dostanete občanku a že v 18 se dospělí, tak prostě nějaký ty sféry té hry jsou jenom pro děti, kterým je 15, nebo pro děti, kterým je 16, 17 a tak dále. A tady ten nástroj je, dá se říct, jako nejjednodušší tím, jak vám ověřit ten věk. Ale není to proto, aby vás někdo kontroloval nebo vás někdo sledoval. Je to o tom, abyste se nedostali právě do těch třeba místností nebo do toho chatu, kde z největší pravděpodobnosti by vám někdo chtěl třeba ublížit. Takže proto to je, zavádí se to teď, myslím, od nového roku. A je to posílení té ochrany těch dětí před těma pachatelama.
1: No tak moc děkujeme za to, že jsi nám i řekl vlastně důležitou věc.
3: To je jednoznačně.
1: Kterou jsme tady mohli rozebrat. Je ještě něco, co bys chtěl říct, nebo na co bys se chtěl zeptat?
0: Asi ne.
1: Tak moc děkujeme za zavolání, měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj. Měj se.
0: Ahoj.
1: A i vy ostatní můžete volat na 800 199 199, anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy i svoje zkušenosti s kyberprostorem a s Robloxem.
3: Určitě.
4: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a taky s Terezou Faladovou z Ministerstva vnitra a Madlenkou. Probíráme Roblox a kyberbezpečnost. No a dostali jsme tady taky ještě vlastně takovou poznámku od Filipa, který píše: dobrý den, hru Roblox znám, ale ta aféra okolo. Mně se tedy nic nestalo, ale sledoval jsem tu aféru a je to příšerné. Tím netvrdím, že Roblox podporuji, ale přece jen změny v poslední době nejsou k lepšímu. A celé je to o tom, že jsme chtěli lepší platformu a dopadne to tak, že dostaneme vše, nejen bezpečnost. Vrchol je to, že stačí AI video na obejití tohoto systému a to, že to systém, který jen skrývá to, co se dostalo do světa. A tím se mi ani nelíbí to, že zabanovali ty, kteří bránili tomu, aby predátoři šli proti dětem. Tak Terko, jak bys tuhle zprávu rozebrala?
1: Rozebrala bych to asi jednak tak, že Roblox sám o sobě není špatný místo, my jsme to tady říkali. Roblox je skvělá kreativní hra, já si myslím, že největší problém je ten chat, ten nekontrolovaný chat, kde se může, dá se říct, setkat kdokoliv s kýmkoliv. Ty cesty, jak vlastně chránit ty lidi, já si myslím, že to je jeden z největších problémů těch platform. Přijít na to, jak ty děti hlavně, jako co nejlíp ochránit. Tlačí na to Amerika, tlačí na to Evropa, a je jenom na té platformě, jestli to dokáže. A jestli ne, tak to taky přijde trest. To je naprosto přirozený. A myslím, že zkouší, jak na to. Ten první věc je to ověřování obličeje. Ukáže se, jestli to je správná nebo špatná cesta. To já nedokážu teď hodnotit. Já si taky myslím, že to má hrozně moc much, který se dá jednoduše obejít, ale musíme najít nějaký ten přiměřený kontrolní mechanismus, jak to dělat. Uvidíme, já třeba úplně Roblox jako tak často nehru, nedokážu to asi tak úplně rozebrat jako tady třeba posluchači, ale myslím si, že aspoň tady tyhle malý kroky nám ukazují, že se platformy snaží ty děti víc a víc chránit a musíme věřit, že to zabere. A pokud ne, tak musí přijít pak odpověď od státu, aby to bylo ještě lepší. A naslouchat i těm uživatelům, protože to je hrozně důležitý.
0: Říká Tereza Faladová. Nám už se dovolal někdo na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Tady je Klárka, ahoj.
2: Ahoj, tady Šimon.
0: Ahoj Šimone, kolik je ti let a odkud voláš?
2: Mě je 9 a volám z Rudolfova.
0: No a chtěl by ses nám třeba říct nám svoji zkušenost anebo se na něco zeptat?
2: Já bych se chtěla zeptat, kolik je vám let?
1: Mně je 27 čerstvě. Jsem stará nebo mladá ještě?
2: No, já jsem mladá.
1: To je správná odpověď.
0: Skvělý. Dobře. A proč tě to zajímá? To by mě zajímalo. Jako, jestli
2: no, jenom tak mě to jako napadlo.
0: Dobře, super. Pořádku. A dál?
2: Jako máte nejoblíbenější knížku?
1: Moje nejoblíbenější knížka je od Eriky Maria Remarka, Jiskra života.
0: A proč?
1: Protože myslím, ukazuje krásu a křehkost života právě za doby druhé světové války. Je to knížka, která mě provází už asi od 16 let a kdykoliv si ji přečtu, tak mě vždycky jako vžené slzy do očí, protože si myslím, že tam člověk krásně uvědomí, jak je život nádherný.
0: Říká Terka Faladová. Tady to znamená, jak jsem to pochopila z těch otázek od našeho posluchače, že ho zajímáš ty osobně.
1: Ten naprosto, jo? V pořádku.
0: Což je skvělý, mě to zajímá taky. Takže už víme, že tvůj táta byl policajt. Jaký to je vyrůstat s tátou policajtem?
1: Moc ho doma nevidíte. Čím bych řekla, lepší policajt je, tím míň ho vidíte, ale tak věříte tomu, že to, co dělá, tak zachraňuje nás všechny a to si myslím, že i dělal. Jenom je to těžký v tom, že obdivujete jeho práci, ale často to je, to ti nemůžu říct, to je tajný a tak dále, ale já jsem to obdivovala vždycky a očividně mě to nasměřovalo i k mý kariéře, takže krásný, ale má to svý mouchy.
0: Táta teda vyloženě jako jezdil třeba po městě a
1: on už šel do světa, bych řekla, do spíš světa. Byl úplně proti těm asi nejhorším zločincům, bych řekla, byl proti drogové kriminalitě světový.
0: Takže jezdil do zahraničí.
1: Taky, určitě taky, ale jak říkám, moc toho nevím.
0: Moc toho nevíš, je to tajný. Takže on o tom nesměl mluvit, ani doma
1: je
0: před
1: to
0: tebou.
1: Tajný. Doma asi jo, ale asi ne takhle. Ale já říkám, já toho moc ani nevím, ale vím, že už to bylo jako světový.
0: Takže táta světovej. A ty ses teda rozhodla, že taky se budeš věnovat kyberbezpečnosti. nebo v bezpečnosti vůbec. Uh-huh. Proč?
1: Protože si myslím, že od malička já jsem chtěla zachraňovat, ať už to byly koťátka, štěňátka, tak čím jsem stárla, tak čím dál tím jsem chtěla zachraňovat lidi. Čím víc stárnu, tak tím chci zachraňovat mladší generace, protože chci jednak, aby díky, třeba měla bych se jednou mohla říct, že to, proč jsem tady byla, tak mělo nějaký smysl, když to zní trošku filozoficky, ale jednak, aby právě třeba ten, kdo tady sedí vedle mě, tak aby se mu nikdy nestalo nic zlýho. A to chci já udělat. Myslím, že to snažíme všichni, nejen já, ale i mý kolegové, snažíme se dělat to, aby ty děti prožily co nejšťastnější a co nejméně bezstarostní dětství. Co nejvíc bezstarostní dětství.
0: Co pro to děláte?
1: Jednak tady třeba dneska sedím, bavíme se o tom, to je důležitá část mojí práce, nejen s váma jako s dětma, ale třeba s rodičema, s odborníkama, který třeba k vám chodí do škol, s policisty. Vydáváme různý materiály, policie vydává hodně materiálů pro děti, my zase třeba jako vnitro vydáváme hodně materiálů už pro starší generaci. To je druhá část té práce a taky se snažíme, aby třeba nějaký právní rámec, to znamená nějaký zákony, nějaký pravidla byly nastaveny tak, aby co nejvíc chránili nejen vás, ale i třeba starší, i třeba vaše babičky, dědečky, rodiče a hlavně vás.
0: Co teďko nejvíc hrozí dětem na internetu?
1: Myslím si, že to je fenomén, který my nazýváme kybergrooming. Je to vlastně jakákoliv manipulativní technika, která se snaží z vás něco vylákat. Často to jsou nějaké fotky, které úplně nechcete, na kterých nemáte úplně třeba všechno oblečení, bohužel. To je pro ně strašně jako důležitý a pro ty pachatele a to se snaží. To teď si myslím, že vám jako nejvíc hrozí a to je to, čemu my se snažíme nejvíc zabránit, aby vás někdo nemanipuloval a aby z vás někdo nelákal něco, co by se pak mohlo za pár let vrátit a kvůli čemu byste byli nešťastní.
0: Mm-hmm. Takže si to můžeme představit, že jsou fakt jakoby lidi na tom internetu, mm-hmm. kteří prostě si s váma začnou jako psát,
1: nejdřív
0: budou jako kámoši, posílat
1: tak?
0: nějaký jako fotky mm-hmm. zvířátek a tak dále.
1: Přesně tak.
0: A pak přitvrdí.
1: Přesně tak, ono to začíná úplně nevinně. Je to právě i hrozně nebezpečný v tom, že to často ani nejde poznat. Často je to profil, který vypadá, že dá se říct třeba kamarádka, kamarád vašeho věku, který vám dá nějaký třeba pochopení, který vám dá nějaký ujištění, že třeba tu hru hrajete dobře, že obecně, že máte jako krásný život a tak dále. A najednou vás začne třeba čím dál tím víc izolovat od rodiny, od kamarádů, chce, aby to bylo tajemství. To je jako hrozně tam častý, že chce, abyste o tom nikomu neříkali, že to je jenom mezi váma, že to by nikdo nepochopil a tak dále. A když už jakoby začíná tohle, tak tam už si dávejte pozor, protože takhle kamarádství přece nefunguje. Máš nějaký kamarádství, který je tajný?
3: Ne.
1: A žádal tě o to někdy někdo?
3: Ne.
1: No, přesně tak, takže máš naprosto zdravý kamarádství. Takhle to je naprosto správně, ale když někdo chce, aby bylo něco tajemství, aby se to hlavně neříkali rodičům, to není normální, to po vás většinou jako nějaký vrstevník nechce. No a pak, když už jste izolovaný a připadáte si, že vás nikdo nechápe, krom toho jediného člověka, tak tam přijde třeba nějaký zájem o nějakou fotku nebo tak dále a to už není příjemné a už tam často cítíte strach. Už tam často cítíte, že se děje něco, co není dobře, ale už nevíte, jak z toho. A když už se tohle stane, pořád běžte za rodičem, běžte za nějakou kamarádkou, za učitelem, prostě někomu, komu věříte, nebojte se to říct, to je to hlavní. Na zdraví.
3: Pardon.
1: No to se nic neděje.
0: V pořádku. A je to tak, že prostě je potřeba to vlastně co nejdřív říct.
1: Přesně tak. A i kdyby vám to jenom přišlo, kdybyste měli pocit, radši běžte za mamkou, za taťkou, fakt za tou kamarádkou, učitelkou, poraďte se. Komunikace je naprostý základ. Je úplně jedno, o čem mluvíte zrovna. Ukažte to, nebojte se. A i kdyby, řekněte si, i kdybyste udělali nějakou chybu, to taky není vůbec špatně. My jako dospěláci děláme spoustu chyb. Může se to stát, není to nic špatného. Nebojte se to říct mamce, taťkovi, nebo třeba napsat do poradny. Moc doporučuji napišnám.cz, když už se něco stane a bojíte se to říct teda rodičům, tak ještě jednou napišnám.cz, oni vám moc rádi poradí. Nebo pokud se už opravdu bojíte, zavolejte na 158 na policii.
0: No je fakt, že někdy se šíří i takové, jako dřív to byly třeba dopisy nebo maily. A když tohle neuděláš, tak já nevím, umře půlka rodiny
1: přesně
0: nebo
1: tak.
0: něco takového.
1: Tak.
0: Jako jo. Takže tady na to taky, nebo když to řekneš rodičům, tak se stane něco strašného. Tohle tak. prostě...
1: Když, my jak to tady říkáme, vždycky to cílí na váš strach. Je to nejjednodušší emoce, kterou ve vás chce ten člověk vyvolat. strach, abyste se báli, že se něco stane vašim blízkým nebo vám, nebo že se něco o vás řekne a tak dále.
0: Hmm. Nebo že vaši fotku někomu pošlou, přesně tak, nebo jí zveřejní
1: přesně
0: někde.
1: Tak. To je už chvíle, kdy tomu řekněte, protože tady vždycky je člověk, který vám hrozně rád pomůže. Ať už je to právě ten váš nejbližší, nebo třeba i ségra, brácha, když je starší. Ale vždycky to říct, protože nikdy to není tak hrozný, jak to vypadá. To je ten základ.
0: Říká Tereza Faladová, určitě i vy ostatní volejte na 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy a svoje připomínky.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska je to Linka důvěry a povídáme si o kyberbezpečnosti s Terezou Faladovou z Ministerstva vnitra. No a mě by zajímalo, Tery, je něco, co tě překvapuje, že vlastně lidé na internetu stále dělají?
1: Že tak často věří asi. Mm-hmm. Že jsme tak často naivní. Já si teda myslím, že to je naprosto přirozená lidská vlastnost. Já si myslím, že my pořád chceme jako věřit. Ale pořád mě překvapuje, kolik lidí věří tomu, že jim volá nějaký policista, nějaký bankéř, nebo přesně, že jim někdo dá něco zadarmo. A že to je vlastně jako hrozně výhodný. Tomu já se hrozně divím, že tomu pořád věříme. A já bych řekl, že tomu asi chceme věřit a proto jsme k tomu tak náchylní. Ale jakákoliv nabídka, která se zdá až moc dobrá, až moc jednoduchá, nebo která právě míří na strach, nebo že vám volá přesně policista, že vám volá někdo z banky, to prostě takhle nefunguje. Život takhle nefunguje, nefungují takhle ty instituce. A já se tomu divím, kolik lidí tomu pořád věří, když to říkáme pomalu každý den.
0: Nachytala ses ty někdy na nějaký takovýhle trik internetový?
1: Zatím ne, musím říct, ale byla jsem tomu velmi blízko asi měsíc a půl nebo dva měsíce zpátky, protože jsem letěla do Bruselu, do Evropské unie, tam jednat a zarezervovala jsem si hotelový pokoj. A v tu chvíli, úplně v tu samou chvíli, hackři hackli ten rezervační systém. A mně přišla asi za hodinku zpráva na WhatsApp, že neprošla platba, ať to zkusím znova. Tvářilo se to jako recepce, všechno. Hmm. Já jsem byla ve spěchu na jednání, rozklikla jsem to, ale naštěstí ta moje práce mě zachránila. Na poslední chvíli jsem si uvědomila, že tady něco jako nehraje. Ale už jsem se skoro nachytla, protože to bylo fakt asi hodinku po té rezervaci, tvářilo se to úplně přesně jako recepce. Měli všechny moje údaje, měli e-mail, tu rezervaci, datum narození, ale oni jenom v tu stejnou chvíli hackli vlastně ty osobní údaje, ten systém.
0: Hmm. Tak se to může stát vlastně úplně komukoliv.
1: Komukoliv, přesně tak. Hlavně tomu, kdo se to stane, to není nic špatně. Může se to stát úplně každému. Dneska hodně frčí takzvaně třeba nějaký hlasový zprávy, který se zdá jako, že nám volá mamka, nebo že vyvoláte a tak dále, a že žádáte o nějaký peníze, nebo že jste ztratili mobil, to se dneska děje čím dál tím víc. Takže to bude bohužel ještě tak jako uvěřitelnější, bych řekla.
0: Takže na to si máme dávat pozor, protože spousta lidí už může využívat umělou inteligenci, pak to zní jako hlas někoho, koho opravdu jako známe. Ale říká se, že když nám to přijde divné, tak máme vlastně tomu člověku zavolat. Protože on nám řekne, jako jestli teďko volal, nebo psal, nebo tak. Takže volejte zpátky svým rodičům, nebo prostě tomu hlasu, který vám prostě přišel.
1: Jednoznačně. Ještě bych možná dodala, my radíme, dávejte si v rodině nějaký heslo, který budete znát jenom vy.
0: Jasně.
1: To znamená třeba, že máte doma pejska, jmenuje se prostě Raťafák, řekněte si, dobře, já ti pošlu peníze, ale řekněme naše rodinný heslo. A to ten pachatel nikdy nebude znát. To jako by vám můžu slíbit, to nikdy nebude znát. Takže určitě si dejte bezpečné heslo a vždycky si dejte třeba 5-10 minutek nad tím se zamyslet. Jestli se to vážně děje, jestli je to pravděpodobný a jestli můžete věřit, jestli to právě není jenom ten strach, jestli se necítíme pod tlakem a tak dále. Když tohle ucítíte, pravděpodobně se z vás někdo snaží vylákat buď penízky, anebo nějaký údaje, protože no se to nezdá, ale když někdo zdá vaše jméno, datum narození, e-mail, adresu, to jsou hrozně cenný údaje, které se můžou jako jednoduše využít a hlavně zneužít.
0: Říká Tereza, a na co by se chtěla zeptat Madlenka?
2: Já bych se chtěla zeptat, proč je nutné dodržovat stanovený věk pro stahování některých her, jako teda aplikací, například WhatsApp, Pinterest a takhle.
1: My tady máme obrovskou skupinu tady nějakých aplikací, které se nazývají takzvané sociální sítě. Dneska už je to právě i WhatsApp, je to Instagram, TikTok, Snapchat a tak dále. My se snažíme, buď jako stát, nebo třeba jako Evropská unie, chránit tvoje jednak údaje, ale i to tvoje bezpečí. A my víme, že prostě děti mají chránit dospělí a dospělí daleko víc jako zahlíží za roh, nebo jak to říct. A snaží se tě ochránit tím, protože je přirozený, že to, co budeš vidět jednou v 18, tak nemůžeš vidět teď. Ty nerozpoznáš tak snadno, když se někdo snaží třeba oklamat, když se někdo snaží vzít tvoje údaje. A právě tím, jak to místo je potenciálně pro děti nebezpečný, tak jako třeba kdyby se šla sama do obchodu, to asi by si třeba v 10, v 9 letech úplně nešla do velkého Teska, tak úplně stejně ta sociální síť hodně nepřehledná, je tam hrozně moc informací, jsou tam informace, které si myslím, že by děti ani často vidět neměly. A ten limit slouží proto, abychom vás chránili tady od těch věcí. Mm-hmm.
0: Říká Tereza Faladová, my si pustíme písničku a vy ještě můžete využít příležitosti a volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy.

0: klubu Rádia Junior si povídáme s Terezou Faladovou. Vy můžete volat na 800 199 199. Máme tady taky Madlenku. Madlenko, máš ještě nějaký dotaz na Terku? Připravila jsi něco?
1: Já mám dotaz. Co všechno mě ohrožuje na online, v online prostoru?
2: To je hrozně hezká, ale hrozně dlouhá otázka. Myslím, že bychom tady mohli být tak hodinku, abychom to shrnuli. Ale já si myslím, že to je to, co už jsme se tady řekli. Že tam jsou lidi úplně stejně jako v reálném světě, který nemají úplně.

0: Tam třeba vidět, já jezdím třeba často k moři, často koukám na želvičky, na takový ty rilska a tak dále, takový ty krátký videa, ale často tam jsou věci, které bychom úplně neměli vidět. Jsou to věci, kde je nějaký třeba násilí, kde se někdo ubližuje, kde jsou věci, které říkají, že třeba holky jsou něco méně než kluci. A to tak přece není. To tak jako, to tak nefunguje. Tady je budoucí paní veterinářka, jsem se dozvěděla, proč by měla být něco méně než nějaký kluk, který chce být úplně stejný veterinář. To si myslím, že tam dneska taky hodně číhá, že se nám ukazují videa a nějaký texty, který se nás snaží znepřátelit, který nechtějí, abychom byli kamarádi kvůli tomu, jestli jsem holka nebo kluk. To si taky myslím, že je velký problém. A že nám ukazují obsah, který my ani třeba nechceme vidět.
1: To jsi mi taky říkala, že se někdy může i stát, že nejdřív nějaký jako hezký video, jsou tam třeba kočičky a teď tam najednou uprostřed prostě i něco drsného, co bychom vidět neměli.
0: Přesně tak, děje se to. Přesně jsou tam nějaký třeba hezký videa, kde je i třeba pohádka. Vím, že třeba vy už na pohádky tolik nekoukáte, že koukáte na seriály třeba už, ale i v tom seriálu najednou se začne ukazovat obsah, kde je třeba krev, kde se někdo ubližuje, kde někomu vyhrožuje někdo. Když tohle vidíte zase, hned to řekněte. Hned video zablokujte, řekněte to rodičům a podívejte se na to, protože se vás to snaží vtáhnout do nějaký bubliny, kde zase se vás snaží izolovat a snaží se vám říkat, že není dobře, že přesně někdo je holka, že se má ubližovat tady těm lidem, protože jsou takový, nebo protože nejsou takovýhle. A to není vůbec správně, takhle to přece jako nefunguje. To, co vám podporuje nějaký přesně zase negativní emoce, nebo se ve vás snaží vyvolat pocit, že někoho nemáte rádi, nebo že někomu chcete ublížit, hned to řekněte a vůbec na to nekoukejte hlavně. Nebo že vy jste něco méně. Často jsou i ty obsahy, že vy nejste dost dobrý, že nemáte dost kamarádů, že nejste moc hubený, že nejste moc hezcí a tak dále. A to taky. To
1: máte nepatří. Málo svalů, že jo?
0: Máte málo, nebo máte zase moc svalů, málo jíte špatně a tak dále. Máte málo koníčků, hodně koníčků. Takovýho obsahu, kde se vás snaží nějak snížit vaše sebevědomí. A to tam taky hodně číhá.
1: Říká Terka, my tady máme dalšího volajícího, tady je Klárka, ahoj.
2: Ahoj, já jsem Kája.
1: Ahoj, Kájo.
0: Kájo.
2: Já jsem chtěla říct jeden zážitek. Mě včera tak zašlo volat neznámý číslo, tak já jsem se ho normálně jako zablokovala. A vždycky jsem si zklamala to zvonění. Ale pak se tam objevilo jiné číslo. Podle mě to byl ten stejný jako ten, akorát, že jsem změnila to číslo. A pořád se to jakoby to vibrovalo. Tak jsem si to vypla celý a když jsem to za 3 hodiny zapla, tak mi to volalo zase. Takže jsem celý den měla vyplej mobil.
0: To je to, co oni často dělají. Zachovala se teda naprosto správně, musím říct. Pokud ti volá někdo, koho neznáš, nezvedat, klidně i zablokujte. Pokud tě někdo chce, myslím, že víš, kdo ti volá, víš číslo na mamku, na babičku, máš uložené na kamarády, když ti volá někdo neznámý, nemusíš to zvedat, není tvoje povinnost to zvedat, zachovala ses naprosto správně, ale to, co popisuješ, oni se přesně snaží tě nenechat klidnou, pořád jakoby do tebe dá se říct šťouchat, ať to teda zvedneš, ať oni se k tobě dostanou. Je to hrozně otravný, já tomu naprosto rozumím, ale to, že jsi vydržela a to, že si to vážně nezvedla a že jsi třeba vypla i ten mobil, ono je to přejde. Úplně stejně, tak jak se zachovala, vidíš, už předpokládám, že už nikdo nevolá, třeba dneska nebo tak. No, takže se zachovala naprosto správně, jenom bylo potřeba vydržet a mít tu trpělivost, protože přesně oni se snaží jít na emoce, abys byla netrpělivá, aby se třeba naštvala, aby se neměla strach, že se něco děje a tak dále, ale ty ses ukázala jako naprosto ukázkový příklad a moc tě chválím.
1: Tak moc děkujeme. Je to všechno, nebo si chceš no, povídej.
2: My máme ve škole informatiku a my jsme celou hodinu strávili tím, jak jsme říkali, tyhle ty věci o těch třeba hovorech nebo o těch zprávách, když jste po něco chtějí něco vyndat. A my jsme to vůbec neměli jako nařízení, měli jsme programovat jako roboty, ale pak naší paní učitelku, paní ředitelka pochválila a nařídila to i jiným 4. třídám. A naše paní učitelka tak má v počítači přesně 252 do těch podvodenských zpráv, třeba vyhrála jste to 10 000.
0: Jo, toho je hrozně moc a jsem hrozně ráda, že to ve škole probíráte, protože no se to nezdá, ale tomu pachateli nebo tomu, kdo se ti snaží ublížit nebo vylákat nějaký peníze, to mi je úplně jedno, kolik ti je. Oni se vůbec nekoukají na to, jestli jsi dítě nebo dospělák, a je hrozně super, že to probíráte, je hrozně super, že to probíráte nejen ve vaší třídě a že se to neustále opakujete, protože i ty pachatelé se vyvíjí se to, jak se na vás budou chtít, jak se k vám budou chtít dostat. Takže jen to probírejte a taky paní učitelce taky poslám velkou pochvalu, že se toho nebojí a že to spolu probíráte.
1: Tak my moc děkujeme za to, že jsi nám zavolala. Měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Děkujeme. Máme tady dalšího volajícího, tady je Klárka, kdo je tam? Ahoj. Slyšíme ahoj. Se. Ahoj. Řekni nám, jak se jmenuješ?
3: Jirka.
1: Vojta?
3: Už jsem to byl. Asi před hodinou.
4: Ahoj, Jirko.
1: Aha, Jirka. Ahoj. Jirko, chtěl bys se na něco zeptat, nebo se chceš taky s něčím svěřit?
3: Já nevím, hele. Mě jenom, já možná ruším to slovinku, ale já jsem totiž vzpomněl na to, můžu říct příběh ze školy v přírodě?
1: Můžeš. Povídej.
3: Musím to nějak shrnout.
1: A má to nějakou souvislost s internetem?
3: A úplně ne, já totiž nevím.
1: No tak třeba ti to ještě napadne, já dám příležitost dalšímu volajícímu a ty si to zatím sesumíruj, jo? Máme tady Vojtu, ahoj Vojto. Slyšíme ahoj. Se, ahoj. Řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
5: Mně je 12 a volám s tím, co mám celá zavol.
1: A na co bys se chtěl zeptat, nebo co bys si chtěl říct?
5: Tak já mám poznatek i otázku a nejdřív se teda zeptám, proč mi přijde, že je korigován jenom ten Roblox, protože třeba v Minecraft je tam ten chat volnější, ale přijde mi, že i přes takové ty hry můžou ty dospělí prostě napadat, nebo prostě jakože ty děti.
0: Mm-hmm, rozumím ti. Je to z jednoduchého důvodu a to, že na tom Robloxu jich je s přehledem úplně nejvíc. Pokud policie, my dostáváme hodně třeba takzvaných reportů, to znamená nějakých hlášení závadových, kde se toho děje nejvíc a s přehledem vede ten Roblox. Je to kvůli tomu, že jednak se tam ten obsah tvoří uživatel taky sám, ale jednak tam obecně je dneska nejvíc uživatelů. Třeba na Minecraftu už jich není tolik aktivních jako teď na tom Robloxu. A myslím si, že i ten Minecraft má trošičku lepší ty zabezpečovací mechanismy než ten Roblox. Tam bohužel se to nevyvinulo úplně správným směrem a bylo daleko snazší se přes ten chat a přes ty růmky, který byly často fakt jako hodně tajný a nebyly tam hezký věci, tak to bylo daleko horší než na tom Minecraftu. Ale obecně třeba teď čekáme na hrozně velkou právní úpravu evropskou, celoevropskou, která dá celkem drsný pravidla tady těmhle všem platformám velkým na ochranu dětí a to nebude jenom Roblox, to bude i Minecraft, Fortnite, Call of Duty a tak dále. Takže to bude úplně stejně na všechny, jen teď na tom Robloxu prostě těch problémů s přehledem nejvíc.
1: Mm-hmm. Říká Terka Faladová, máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
5: Dotaz ne, ale mám nějakou jako tak i varování, protože jsem nedávno viděl takový dokument, že na Robloxu řádí takový jako nájemní vrazi, že oni dokáží zablokovat účty tak, že oni skrze těch, protože na Robloxu je nová funkce captures, kde se dá jako nahrávat krátký videa a pak se to dá postovat na takový, jasně, jakože, když to tak řeknu, Instagram na Robloxu, ale ten je až od 13, ale pomocí toho nahrávání té funkce dokážou zapnout to nahrávání a nahrajou tam nějaký nevhodný obsah a kvůli tomu vám dají třeba ban a už, jasně, kvůli tomu přišli hodně lidí o spoustu peněz, teď je to asi v přepočtu už za 250 000 dolarů. A je to taky, ještě jsou pak další dva. Jeden je, že je napojení do takových her, ve kterých jsou, vypadá to jako normální velká hra na tom Robloxu, ale vy se tam napojíte a je to skrytá kopie té hry a někde pod tou mapou, někde schovaný je takový teleport do jiných jakože i sexuálních her na tom Robloxu a Roblox to zakazuje a banuje všechny ty hry a i lidi na tom serveru, co jsou. A protože se to tváří jako normální hra, tak třeba ti lidi, kteří chtějí jenom zahrát nějaký pet simulátor, tak dostanou ban prostě k vůli ničemu, tak prostě jenom nehrá tady ty levné kopie těch her. A taky v neposlední řadě ještě nějaké free vylepšení jako hacky na internetu, že se to stáhne a pak můžou ti hackři skrze toho dočetu napsat něco nevhodného.
0: To je, já teda děkuju za všechny updaty, který jsi mi teď dal, protože pro mě je to právě hrozně cenný. To je to, co my každý nevidíme a já moc děkuju, já se určitě podívám na ty captures, co jsi říkal a hrozně moc děkuju za to, co jsi teď všechno řekl, protože to už je něco, co já pak můžu využít do nějakých preventivních programů, takže moc děkuju za všechny nové informace.
1: Ty jo, Vojto, děkujem. Taky budeš možná expert, nechtěl bys být expert na kyberbezpečnost. Co by měl dělat, kdyby chtěl být expertem na kyberbezpečnost?
0: Hlavně, aby ho to bavilo. To si myslím, že je úplný základ. Stačí to, co jsi tady takhle řekl, tak jsi udělal nádhernou preventivní práci, si myslím. Protože právě ta komunikace, nějaká obezřetnost a to informování je naprostý základ. A určitě se vzdělává, to je naprosto přirozeně jako v každém oboru. A jenom aby tě to bavilo, protože těch možností je naprosto nepřeberně. Není úplně podle mě podmínka, aby si měl vysoké školy a tak dále. Teda pokud chceš být na ministerstvu, tak to jo. Tam ty tituly bohužel potřeba jsou. I když si myslím, že hodně lidí je hrozně šikovných a nemusí mít vysoké školy, ale tak to prostě je nastavený. Ale hlavně, aby tě to bavilo a pokud tě to bude dál bavit, tak si tu cestu vždycky najdeš, ať už třeba do té tvrdé bezpečnosti, kdy zabraňuješ těm hackerským útokům, nebo tady do té měkčí, kdy se o tom snažíme hlavně mluvit.
1: Říká Tereza Faladová. Madlenko, máš taky nějaký dotaz ještě na Terku?
4: Jenom máme už 2 minuty.
1: No to znamená, že už máme poslední 2 minutky. Děkujeme za update, kolik máme času.
0: Máme tady skvělou moderátorku, musím říct perfektní. Dneska.
4: Že, co mě může ohrozit, když hraju hru, jako je třeba Roblox?
0: Hlavně ten chat, bych řekla. Je to, co krásně shrnul Vojta. Je, myslím si, že hrozně moc obsahu, většina obsahu je tam naprosto nezávadná. Jsou tam lidi, kteří s váma chtějí hrát, seznámit a je to naprosto v pořádku. Ale problém je, že ten chat vás může dostat do hlubin, do kterých jako vůbec nechcete. Nebo právě do těch místností, do kterých vůbec nechcete. Řekněte to rodičům, pobavte se hlavně s rodičem o tom, nebojte se, aby si to s váma zahráli, zkuste o tom přesvědčit, aby oni viděli, že to bezpečí, že to prostě není úplně třeba bezpečný, tak jak se na první pohled zdá a je to právě ten chat, že vás může oslovit kdokoliv z kterýhokoliv koutu země a vy ho vůbec neznáte. Zkuste si to představit úplně stejně, jako kdyby najednou na vás promluvil člověk na ulici. Asi by vám to úplně příjemný nebylo, kdyby to byl nějaký 50-60 letej chlap, který není úplně příjemný, snaží se na vás tlačit, co uděláte. Vystrašíte se, odejdete, hned zavoláte vám, co něco se děje, pomoct mi. Úplně se to funguje i na tom Robloxu, takže fakt ten kontakt, který ve vlastně vůbec nechcete.
1: Takže klíčové je opravdu se bavit s rodiči.
0: Přesně
1: o tom,
0: tak.
1: Aby to, co vlastně děláme na tom internetu, co tam vidíme a když jde do tuhého, tak
0: to hlavně
1: tak
0: říct. Nebát se, nikdy na to nejste sami a pokud se opravdu bojíte těch rodičů, i když si myslím, že to je úplně zbytečný, tak ještě jednou opakuju napišnám.cz, je to super poradna mých kolegů, kde vám vždycky poradí a pokud už je něco hodně vážného, nebojte se třeba i společně s rodičema zavolat na 158.
1: Na policii přímo?
0: Přímo na policii, když už je to něco fakt jako hodně vážného, že víte, že někdo někomu fakt ubližuje nebo že vás někdo už vydírá, to už je moment, kdy zavolat na policii, aby to přebrali policisté, aby vám pomohli co nejdřív. Tam už se vůbec nemusíte bát.
1: Říká Tereza Faladová, já moc děkuji za návštěvu v dnešním klubu Rádia Junior. Děkuji taky Madlence za to, že tady s námi byla. No a už předávám slovo Skřítku Hajajovi, který přichází s pohádkou. Loučí se Klára Nováková a těším se na vás zase ve středu.
0: Ahoj. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Tento týden nás čekají lesohádky. Příběhy zvířátek z lesa Staroboru. Ten první bude o zajíci Ambrožovi, který všem připadal moc pomalý. Proto mu celá rodina dokola opakuje, že správný zajíc má být rychlý. Naštěstí má Ambrož kamaráda Rejska Matýska, který ví, že silné nohy nejsou všechno. První lesní pohádka se jmenuje Jak se zajíc Ambroš nenaučil běhat. Pojďte si ji poslechnout.

0: Dobrý večer, děti. Za velkým polem, třemi kopečky a jedním rybníkem je les Starobor. Když se v něm vydáte po cestičce, která se vine mezi dvěma strouchnivělými pařezy, za chviličku narazíte na starý dub. Má kmen tak silný, že by ho nedokázalo obejmout ani pět dětí najednou. Ale kdyby si ty děti sedly do mechu a rozhlédly se, zjistili by, že v kořenech toho dubu je ukrytá malá nora. A kdyby zaklepali na dvířka té nory, vykoukl by rejsek Matýsek, který tady se svou rodinou bydlí. Znáte vůbec rejsky? Vypadají jako maličké myšky s protáhlým čumáčkem. Ale i když šmejdí po celém lese, je dost možné, že jste si jich ještě nikdy nevšimli. Jsou totiž nenápadní a tak trochu obyčejní. Jenže rejsek Matýsek nechtěl být obyčejný. Ach jo, každé zvířátko v lese je něčím zvláštní a jen my jsme úplně nezajímaví. Brůčil skoro každý den a nespokojeně mrskal ocáskem. O každém zvířeti se něco říká. Třeba, že je někdo rychlý jako zajíc, nebo chytrý jako liška. Ale o rejscích se neříká nic, jako kdybychom ani neexistovali. No nevím, Matýsku, jestli je třeba tvůj kamarád Ambrož rád, když se říká, že je někdo rychlý jako zajíc. Odpovídala Matýskovi maminka a hladila ho po hustém kožíšku. To musel Matýsek uznat. Zajíc Ambrož, se kterým se kamarádil, totiž běhal pomalu a hrozně nerad. Přitom to, že jsou zajíci rychlí jako namydlený blesk, slýchal Ambrož pořád. A čím častěji to slyšel, tím z toho byl mrzutější. Nechápu, jak je možné, že zrovna v naší rodině se vyskytl takový lenoch, bědovala Ambrožova babička. Tvůj pradědeček byl nejlepší sprinter z celého okresu. Támhle to zelné pole přeběhl, než bys třikrát řekl zaječí pacička. Pojď si dát závod. Kdo bude nejdřív u jezevčí nory? Kdo rychleji oběhne támhle ten smrk s křivou špičkou? Lákali Ambrože jeho bratříčci a sestřičky. Až jindy, teď se mi nechce, odmítal Ambrož. Závodit s ostatními, to tak, aby zase prohrál a všichni si z něj utahovali. Mnohem radši, než aby běhal a závodil, se Ambrož toulal s Matýskem po lese. Znal všechny tajné schovávačky v hustém křoví. Věděl, na kterém lesním paloučku roste ten nejšťavňatější jetel, kde se dají najít hříbky se sametově hnědými hlavičkami a kde zase červené muchomůrky. A když je z toho toulání nakonec rozboleli nohy, natáhli se Ambrož s Matýskem na mechové polštáře, dívali se do nebe a poslouchali, jak vítr šumí v korunách stromů. K čemu je takové potulování dobré? Každý správný zajíc má být připravený kdykoliv vzít do zaječích a ne brouzdat lesem jako nějaký zpomalený šnek. Hubovali Ambrože zaječí příbuzní. Ambrožovi to bylo líto, ale Matýsek ho utěšoval. Nic si z toho nedělej. Rychlost přece není to nejdůležitější. Nikdo nezná Starobor tak dobře jako ty. Víš, co kde roste, kvete i dozrává. Klidně bys mohl pomáhat Datlovi Vavřincovi, když míchá ty svoje léčivé lektvary. No jo, ale zajíci nemají rozumět kytkám. Zajíci mají rychle běhat. A to já neumím, namítal smutně Ambrož. Přešlo léto, podzim začal trhat ze stromů barevné listí a nastala zima. Toho roku byla dlouhá a krutá. Všechny lesní cestičky byly zaváté sněhem a mráz štípal každého, kdo vystrčil jen špičku čumáčku. Ambrožova maminka sice na podzim nanosila do pelíšku spoustu zásob, ale když sníh pořád nemizel a venku skučela meluzína, byla čím dál tím ustaranější. Nevím, co budeme dělat, jestli brzo nepřijde jaro. Zásoby sena už nám dochází, sušeného jetele je ve spíži tak na tři hrstičky a v koutku se krčí poslední dvě hlávky zelí, lomila pacičkami. Ambrož by jí rád pomohl, ale nevěděl jak, tak si radši oblékl teplý kožíšek, vyloudal se ven a zaklepal na dvířka Matýskovi nory. Matýsek měl radost, když uviděl kamaráda. A za chvilku už se spolu s Ambrožem brodili sněhem směrem k velké pasece. Máte taky tak málo jídla? Zeptal se Ambrož a zamyšleně pozoroval větve stromů, které se prohýbaly pod tíhou sněhu. Taky. Ve Spíži už máme jen posledních pár sušených brouků. Ale my si naštěstí jídlo můžeme najít i pod zemí, v různých chodbičkách a tak. To vy, zajíci, to máte horší, když jsou všechny vaše dobroty pod sněhem, uvažoval Matýsek. V tu chvíli Ambrožovi zakručilo hlasitě v bříšku. Už si ani nevzpomínal, kdy se naposledy dosyta najedl. Pamatuješ, jak jsme si tady v létě pochutnávali na lístcích šťovíku? Hned bych si dal, zasnil se. Matýsek se rozhlédl kolem. Všiml si, že tam, kde mají stromy husté větve, je sněhu mnohem méně, protože skoro všechen zůstal viset na větvích. Kdybychom si přesně pamatovali, pod jakými stromy ten šťovík rostl, možná bychom jej dokázali vyhrabat. Ale to já přece vím, vykřikl Ambrož radostně a vrhl se pod nejbližší smrček. Hned začali s Matýskem hrabat, až jim sníh od tlapiček odletoval. Nebylo to jednoduché, ale za chvíli spod sněhu vykoukly první malé lístky. Sice zmrzlé, ale to Ambrožovi vůbec nevadilo a s chutí se do nich pustil. Měl pocit, že mu v jeho zaječím životě ještě nikdy nic tak nechutnalo. V tom Matýska něco napadlo. Ambroži, ty přece znáš les jako nikdo jiný. Můžeme zkusit najít ještě další taková místa, kde by se dalo sehnat něco k jídlu. Ambrož radostí až povyskotil. To je nápad. Hned začal přemýšlet, kde co v létě roste a kde by teď mohlo být méně sněhu. Na břehu potoka okousal kůru z vrby. Za pasekou našli s Matýskem na nízkém stromku zmrzlé jeřabiny. Na kraji lesa, kde vítr vyfoukal místečko skoro bez sněhu, se jim podařilo vyhrabat trochu trávy. Z mladých smrčků se třásly sníh a Ambrož z nich uhryzl měkké výhonky. Pod dubem u Matýskovy nory zase objevili celou hrst zatoulaných žaludů. Nakonec Matýsek s Ambrožem vypátrali v zasněženém lese tolik dobrot, že je ani nedokázali unést. Domů do zaječího pelíšku se vrátil Ambrož nejen s plným bříškem, ale hlavně s plnou náručí jídla.
1: Teda, Ambroži, kde si to všechno sehnal?
0: Spráskla tlapky babička. Ambrož jen pokrčil rameny, ale zaječí maminka hned věděla, co se stalo. Vypadá to, že to Ambrožovo letní potulování přece jen k něčemu bylo. Co myslíš? Mrkla na tatínka. Všichni museli uznat, že na svých pomalých procházkách po lese měl Ambrož čas všímat si věcí, které ostatní zajíci při sprintování a závodění přehlédli. Nikdo už mu nevyčítal, že neběhá jako blesk a že je nejpomalejším zajícem v lese. Pochopili totiž, že rychlost nemusí být vždycky výhoda. A to ani, když jde o zajíce. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: O tom štěstí z klarinetu, tak se jmenuje velká pohádka, kterou si právě teď můžete na Rádiu Junior poslechnout. Čeká nás spousta muzicírování a nebude v ní nouze ani otrobná kouzla. O ta se postarají Víla Brusinka a trpaslík Malináč. Hudbu zase zajistí klarinet, který prý přináší štěstí. Nevěříte? Tak se o tom přesvědčte sami v pohádce Anny Juráskové. Režie Jan Berger. Hrají Jarmila Švehlová, Miroslav Masopust, Veronika Dostálová, Daniela Kolářová a další.

0: Hrom do bubnu, Mařče. Podívej se na hodiny, kolik je. Ty nevíš, kudy vede cesta domů?
1: Vím, tatínku, ale my jsme dneska měli tolik hraní, že jsme si ani nevydechli.
0: No, kdák jste to všude byli?
1: V Poniklí na křtinách. Narodil se tam kluk jako buk. Potom ve Vysokým, tam zase spatřila světlo světa jedna boubelka.
0: Ale.
1: Zejtra hrajem ve Výchoví na Závouje, pozejtří jsou v Jílemněcí dvě svarby.
0: A popozejtří a popopopozejtří a co takhle kozu podojit? Brambory okopať a drobek pokalcovat. Podívej, kolik se mi tu nahromadilo práce. Budu ti muset to tvý muzicírování zatrhnout.
1: Tatínku, nezlobte se. Já se do toho hnedle dám, když já hraju tak ráda. Vy nevíte, jaký to je, když vám persty sami po štěbenci skáčou a on za vás všechno, co cítíte, pěkně vypoví. A tejdě zauřete oči a nastavte ruku.
0: No, i prach na moutě. Tak to vidím. Nějaký tříberný rybičky se mi tu třepou na dlani.
1: To jsou krejcary, co mi můj kládinet vydělal. Ty jsou pro vás.
0: I žaludy, dudy. To jsou mi věci. No tak o to, každej krejcar je dobrý. Koupím novej hernec na mlíko. Starý už nám teče.
1: Tak vidíte.
0: Ale stejně bych tě radši vydělal doma. Hernec bych dal zdrátovat a ještě by nějaký čas vydržel. Muzicírování, to je pro dňůče moc divný zaměstnání. Kdyby máma byla ještě mezi náma, taky by ní to zrovna nešmakovalo.
1: Tatínku.
0: Sedni si, zastav a spust. Ale počkej, nejdřív mi můžeš zahrát.
1: Táto, vy jste zlatý.

0: to se nám tu spolu tancuje.
1: Přepěkně, ale ještě pěkněji by se nám tancovalo, kdyby nám někdo hrál. Takhle nám zpívá jen ptáček Pinkáček s malinovým péřím.
0: A viter v korunách smérku, to ti nepostačuje?
1: Postačuje, ty můj zlatý. Ale kdyby nám někdo zahrál, bylo by to lepší.
0: Ty myslíš člověk?
1: No, a cák by na tom bylo?
0: Mohla by z toho poustať pěkná motanice. Oni lidský bytostě jsou docela inačí než my.
1: Koukej, tamhle zrovna jde královský syn. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím mi říkal, že hraje přepěkně na štěbenec.
0: Tak a tě potvím, vyzkouším ho.
1: Hop a skok, hojeja, hajdulí.
0: Hop a skok, tralala, tralalí.
2: Kdák to tu mluví?
0: Já?
1: A já?
2: Nikoho nevidím.
0: Taky nemůžeš.
1: Jsme neviditelní. Víš, Lojziku?
2: Vy mě znáte.
1: Kdák by neznal královskýho syna Alojze? Jenže ty vypadáš spíš na Lojzika. Nejseš zrovna moc vznešenej.
2: Povězte mi aspoň, kdo jste.
0: Tak já jsem terpaslík malináč. Starám se o maliny, aby byly pěkně červený a šťaunatý a chutnali malým haverlandům.
1: Já jsem Víla Brusinka. A co tu dělá malináč okolo malin? Já zase jít okolo brusy.
2: Rád bych vás viděl.
0: Co jak opřání? Srdce máš čistý jako harachovský sklo, ale zamilovaný nejseš.
1: Jako my, víš? To my jsme zamilovaní.
0: Lidi, to by nebylo tak moc. Až po oblohu. A který je nahoru pěkný kousek?
2: A to se musím zamilovat, abych vás viděl?
1: Jo.
2: Pro pána. A do koho? A jak to mám udělat?
0: Jo, na to není žádný recepis.
1: Taky ti žádný dívče nebudeme hledat. To musíš sám. Jen nezapomeň, že musí mít čistý srdce.
0: Ale teď tě nám zahraj na ten tvůj štěbenec, ať si skočíme při muzice.
1: Hojeja, hajdulí.
0: Tralala, tralalí.
1: Ta se to tancuje docela jináč.
0: Ani větvička se nepohne, jak nás ta muzika nadnáší.
1: Humadrá.
0: Humadriá. Tralalí.

0: chlapáku si nějakou vybera, Lojzi. Čas sebou mersknul od malin k malinám a ty porád nic.
1: Co už těch princek tady prošlo, Faldem a házeli a hráli, až to dech bralo.
0: Dokonce i do bubnu.

0: Mňoukali. A ty jen tudle ne a tudle taky ne. A...
1: Tadle hraje jako když kočiště mňouká.
0: A tadle zase jako když kozatérka. Co ty si vlastně myslíš?
2: Co bych si myslel, paní maminko královno? Že to všecko byly jen bernkalky. V té jejich muzice nebylo ani šumění háje, ani cverkot ptáků, ani sluneční usmívání, ani kousek srdce. Prostě nic.
1: Hochu,
2: nic.
1: Hochu, co tě to popadlo, cák? Musí příští královna na něco hrať? Vždyť si může objednať muzikanty.
2: Do žádný tý princky jsem se ale nezamiloval. Cák si můžu vzít někoho bez lásky?
0: Jdi mi na bezinky, láska, láska. To je asi tak zrovna důležitý.
2: A co teda?
1: Já nevím, hochu.
0: Ale já vím. Nejdřív musíš koukat na to, jaká je hospodyně.
1: No jo, kolik přinese do pokladny?
0: Jakou má vejbavu, jestli má herbární cejchy, zlatý talíře a tříberný užice, nože a vidličky.
1: Kolik má šimlů a kolik vranejch koní.
0: Zlatý kočár.
2: Tak a dost. Přestaňte do mě dunírovat. Až najdu takovou, která hraje na kládinet jako já a srdce bude mít čistý jako sklo, tak si ji vemu, ale žádnou jinou.
0: Na štěbenec, ty by aspoň na harfu. To je královský nástroj.
1: Hraje na ní i král David na měsíci. Když se zakoukáš na oupilněk, tak ho tam přece jíc vidíš, ne?
2: Kdák by se táhal s takovým těžkým krámem? Kládinec se sterčí do kapci a šup na jedli nebo na modřín a už se může vyhrávat. Třeba sluníčku, aby se mu zlatějc svítilo.
1: A už je zase jíc pryč. Jako když ho vítr odfoukne.
0: Po kom ten hoch jenom je?
1: To nevím.
0: Dědeček hrál na harvany a prachbába na loutnu. No, ale doví, co bylo v té vaší familii?
1: No to zaspr, paní králko. V naší královské rodině se hrálo jen na královské nástroje. Takovej trumšaj. Nebo andělský zvonění. Ale štěbenec? Nikdo. Nikdo.

0: Tady je ale krásně. Brusinky svítějí jako lucerničky a maliny jako šňůra červených granátů. Už jich mám plnej džbán, táta je rád. Oh, sluníčko dneska pálí zlatý polínka ve svých kamnech zrovna v opřetérch. Jedno za druhým.
1: Malináči, podívej, usnula nám tady pěkný ďůče. Růže stolístka by ní mohla závidět.
2: A hrom do malinojho květu, to by bylo ďůče pro našeho Lojzika. Štěbenec jí kouká z kapsy, vidíš?
1: Jen jestli na něj umí hrať.
2: Tak to asi je.
1: Jestli je taková, jak vypadá, bude všecko jako po majdle.
2: A konečně nás Lojzik uvidí. Teď už to tervá celý rok, co nám vyhrává jen tak do prázdna.
1: Do tohohle ďůčete se znáť zamiluje.
2: Teď ale potřebujem, aby zahrala na štěbenec a ne, aby nám tu spala jako v půlnoci.
1: Jestli na něj neumí ani pisknout, pak je naše náděj marná.
2: Počkej, počkej. Já jí drobet malinovým lístečkem pod nosem zalechtám.
0: Tík, to je ale horko. Já si tu spím a slunce po mně hází polínkama. Místo do kamen šup na mě. A ještě jednou se protáhnu. A pak honem k tátoj s malinama, aby je měl čerstvý.
1: Vytáhni z kapsičky štěbenec a zahraj nám.
0: Komu mám zahrať? Nikoho tu nevidím.
2: Nás není vidět, víš.
1: Ale neboj se, my jsme hodní. Zahraj.
0: No, když o to tolik stojíte, proč ne?

0: musím se štípnout, jestli mě neklamou oči. Ta sladká melodie mě přitáhla ze zámku až sem. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. A svíčko nebeská, ona tu panenka jako rozkvetlej rozmarín.
1: Hraj ještě chvíli.
2: Za chvíli se k té tvý písničce přidají všecky zpěváčci v háji.
3: Ale já už ztrácím dech.
1: Ještě si párkrát růžově foukni.
0: Jak to děvčátko hraje? V té melodii je všecko. Vítr, obláčky, zlatý divizny i modrý hořce a vůně jalovce. Nesmím ho vyrušit.
2: Vydrž ještě chvilku.
1: Piskej a nepovol. Tralí, tralalí.
0: Jde na mě slabo, to je ale podívánka. Srdce se mi potápí v blaženém jezeře.
3: Jeminátko, co jak tu děláš?
0: Nic. Poslouchám tě. Hraješ skoro líp než já?
3: Ty taky umíš hrát na štěpenec?
0: Umím.
3: Ale v naší kapele nehraješ. Odkud seš?
0: Tady odvedle.
3: To je divný, že tě neznám. Vím o každém muzikantoj, od Jilemnice až po Vysokej.
0: Já nechodím moc mezi lidi.
3: A proč pak?
0: Ale tak. Jak se jmenuješ, ty muzikantko?
3: Marče.
0: A já Lojzik.
3: Tak mi taky zahraj, Lojziku. To je krása. Melodie se nese jako princezna. Takhle by snáď mohl hrát jen princ. Je telíčku voňavej. Všecko se najednou točí.
0: Podej mi ruku, Mařenko. Se mnou se taky všecko točí. Co se to děje?
1: Zamiloval se s Lojzičku.
2: A ty taky, Marčátko.
3: Je, no ne, vy jste hezký.
0: A jak malinký, jako pápěříčka. Konečně vidím, komu jsem celý rok hrál, Mařenko. Tohle je Víla Brusinka a Terpaslíček Malináč.
3: Sedněte si mě na pérst.
1: Kdepak. Já si sedám jen na brusinky.
2: A já na maliny.
0: Mařenko, Ty má konvalinko voňavá.
3: Děti.
0: Celý rok jsem tě hledal a teď jsem tě našel. V oči máš modrý jako sojčí peříčko. A vlasy jako když vyleje korbílek zlata.
3: A ty máš, Lojzičku, ruce hervábený a oči z černýho sametu.
1: Už hořej, jako suchý chrast.
2: Na první mérknutí.
1: Teď je to bude teprvá veselo. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím už zpívá.
2: To se to přepěkně tancuje, když se všichni vidějí a můžou se podívat jeden druhýmu do očí.

0: Nemůžeš mi povědět, kde ten náš Alois porad lítá.
1: Jak to mám vědět, královno moje milá, když to nevíš ty?
0: Každý den na něj čekáme s obědem a každý den jídlo na zlatých talířích vystydne. Takhle to dál nejde.
1: To víš, je mladý, rozum má zelený.
2: No, ještě se ho zastávej.
0: Moc si mu povoloval, milý zlatý. Jiní princové měli už odmala svý povinnosti. Ho? Ale ty jsi ho nechal toulat se, kde chtěl, teď v něm nikdo ani prince nepozná.
3: Zacejt za to můžu já. U mě vždycky všecko začne a u mě skončí.
0: No, teď taky jo. Tak ty mu jdeš nějakým příkladem, jak se má od tebe naučit královat. Kdybys neměl mě, tak nemáš pokladně ani tříberně.
3: Ach ty žahule. Kdybys mi nedopřál ani hodici koulej v kulečníku, celý život se musím vedle tebe kérčit málem pod trůnem.
0: Tak a je to venku. Všecky tvý medový řeči byly jen jalový poudačky. Dřív jsem byla leluja a teď jsem žahule.
1: Nekřič tak, královno, kroč se drobek, když já to tak nemyslel.
0: Myslel, nemyslel. Nebejt toho hocha, tak si spakuju svůj královský pingel. Odstěhuju se k mamince a staň se, pane králi.
3: Mlč, prosím tě, mlč. Je tě slyšet až v sousedním království, co si tam pomyslej.
0: To je mi jedno. Počkej.
1: Co zas?
0: To je tam, co mají princeznu Eleonoru?
1: Jo, tam.
0: A podívejme se. Slyšela jsem, že je prej jako obraz, namalovaný nejslavnějším malířem.
3: To nevím, nikdo jsem ji neviděl. Kvůli vá tvýmu rámusení, který tam musí slyšet, jsem s nima přerušil všecky přátelský styky. Ani bych ním nemohl provostudu na oči. Napíšu ním vždycky akorát na Vánoce a Velkonoce pozdrav a dost.
0: Tak tejde, jim napíšeš něco docela inýho zlatým inkoustem. Já ti ten dopis nadiktuju.
1: Královnu milá, udělám všecko, co si přeješ, jenom už nekrocaň.
0: Ale nejdřív, než ti začnu diktovat. Vyzvím, co ten náš kudrnka celý den dělá. Podívám se, po jakých pěšinách v háji můj královský syn chodí.
4: Malináčku.
5: Co pak je, brusinečko?
4: Až dneska přijde Lojzik a Maršťátko, zdechneme se a necháme je chvíli o samotě.
5: A?
4: Když oni si taky mají co poujedět a ne porad hrať, aby jsme my mohli tancovat.
5: To máš pravdu, brusinečko. Teď si musíme taky od toho tralala a tralalí a hajaja a hajdulí trošku odpočnout.
4: Já tady svým závojíčkem budu pucovat brusinky, aby se leskly jako červený srdce. Už je na ně akorát čas.
5: No jo, moje maliny se musí taky krapet přibarvit. Plechouku s barvou už mám připravenou.
4: Honem, pojď, už je slyším.
6: Mařenko, chtěl jsem ti už dávno něco poujedět, ale neměl jsem odvahu. Dejte ti to povím.
7: Já nechci, Lojzičku.
6: Vždyť ty ani nevíš, kde bydlím a co dělám.
7: K čemu by mi to bylo? Mně stačí, že seš můj Lojzik. Ale já stejně všecko vím.
6: Ty moje růžičko bez ternu, nic nevíš, nic. A kdybys věděla, třeba bys tu se mnou ani neseděla.
7: Cak je to s tebou? Divný myšlínky ti v hlavě bzučej.
6: Ale já bych přece jen... Mařenko... Co kdybych byl princ?
7: Teď ty přece seš, Lojzičku.
6: Ale ty...
7: Seš princ mýho srdce.
6: Ale... Co kdybych byl opravdouskej?
7: To bych se ti musela vyhnout na 100 honů, protože můj táta jen obyčejný kadlec.
6: Tak to, abys to vzala tady tou pěšinkou okolo.
7: Lojzičku, nešpásuj takhle se mnou. Cák nevím, že princové nosej tříbernej kabát se zlatýma knoflíkama a srdce mají z ledu. Od těch radši dál.
6: Mařenko.
7: Ale ty máš jen plátěnou košilku a srdce jako žavej uhlíček. A kdybych tě jeden den neviděla, tak bych se snáď ustejskala. Tatínek mě porád hubuje, že se málo déržím doma. Utíkám sem po tajmu.
6: Tak to jsme na tom stejně. ty moje kytínko. Takhle tě vemu do náruče a nepustím.
0: No počkej, Guliverdo, tak jsem tě přece natrapírovala. Málem jsem si roztérhla tady v tom malinní svou královskou sukni. Ale jen co přijdeš domů.
4: Lojzičku, podívej. Tamhle v malinní se něco hejbá. Někdo tam je.
6: Ale jdi, to bude nejspíš ten terparslíček malináč. Barví tam maliny pěkně do červena.
4: Snad máš pravdu. Ale najednou na mě padnul takovej strach.
6: A z čeho?
4: Že to naše štěstí nebude už dlouho tervať.
6: Jak tě tohle mohlo napadnout, Marčátko?
0: Dobře jí to napadlo, milej synu. Takovýhle štěstí já vám přetrhnu jako kalcovskou niť. O to jsem královna.
4: Drž mě pevně za ruku, Lojzičku. Ještě nikdy jsem se tak nebála jako tejdě.
0: Moje znejmilejší, předem mýho dopisu přijmi pozdrav a milou vzpomínku na tebe.
1: Hrom do větrníku,
0: počkej.
1: To jsou mi věci.
0: Papír je tu poterhaný a...
1: Ukáž, já to přečtu, mám lepší oči.
0: No, no.
1: Ty jsi na mě, mám...
0: Mařenko.
1: Zapomněla, no. Že neodpovídáš na mý 630. psaní.
0: No, no, a ty to taky dalo práci, než jsem je pochytala.
1: Že neodpovídáš na mý 630. psaní,
0: dál.
1: Který jsem ti poslal bohluboj.
0: Ukáž, dej mi to, třesou se ti ruce. Jsem ještě zavřenej doma, ale porád na tebe myslím, kdybych si mohl aspoň zahrať na štěbenec, ale i ten mi skovali.
1: Jo, a zavřeli na 7 zámku.
0: No, poslouchej dál, milej králi. Posílám ti 37. dopis po bílým holuboj.
1: Ha.
0: Jo, jestli mi neodpovíš, bude to pro mě znamení, že mě už nemáš ráda a dát ti psát nebudu, líbá tě tvůj Lojzik.
1: Tohle je pěkná zadrobenka.
0: No, tak tady máš toho svýho hocha. Ještě, že se mi podařilo i toho 37. holuba chytit.
1: Veme si princeznu Eleonoru a šmitec.
0: Co?
1: Poslal jsem zdvořilý vzkázání k sousednímu králi. Že se s holkou pro nemoc dostavit a tak jí posílá samotnou. Za chvíli to bude.
0: Jednou si taky udělá něco pořádného králi. Prince Alojzi, kde jsi?
8: Tady, paní maminko, už jdu.
0: No tak si pospěš, pospěš, za chvíli tu máš neujestu.
8: Neujestu? A kterou, kterou?
0: No přece Eleonorku, už si prej na tebe dlouho myslí.
8: Tak ajď, na svatbu musí být dva.
0: To je nadělení, ona už je tady. Králi, nasaď si korunu. A ty, Alojzi, honem na sebe navlítni svůj tříbrnej kabát se zlatýma knoflíkama.
8: Až naperší a uschne.
1: Alojzi?
0: Vítám tě, princezno Eleonoro. Jaká pak byla cesta, koně se neplašili.
4: Jde, ale cesty báte, kosterbatý.
9: Teď si to všechno už dáte s Alojzem dohromady sami. My už na všechno nestačíme.
0: No. Tak se posaď, princezno. Princ ti chce složit poklonu. Už se tě nemůže dočkat, porad se po tobě ptá. No, máš tu náuštěvu ze všech náuštěv nejvzácnější.
8: Nikoho jsem si nepozval a s nikým mluvit nebudu.
4: To je by nějaký divný přivítání. A kdyby ruku nepolíbil a je pryč? To já se obrátím a půjdu domů.
1: Kdepák, dcerunko naše, to bys nám přece nic neudělala.
0: On náš Alojzek jen tak špásuje a za chvilku ho tu máš zpátky. Svarba bude za 3 dny a teď on myslí jen na tebe.
4: Jo.
0: No jo.
4: A co říká?
0: No, jaká jde o tobě pověst.
4: Jo.
0: No, jak si se vším víš rady, jak chceš hezká
4: jako malovánka.
0: A jak se těší, až tě uvidí ve svarebních šatech.
4: No, tak já to teda zůstanu.

0: I prach, dílo. Co máš porád očišťata ve studínkách? Teď už s tebou není k vydržení. To tě tak vzalo, že tě z kapely vyhodili.
1: Ale ne.
0: No prej tě nemohli potřebovat, protože si hrála jen samý smutný melodie. No tak zapískej aspoň pro mě, jako dříju.
1: Nechte mě, tatínku. Já už nebudu hrát.
0: Duče, duče, no tak. Ty seš rozhycovaný jako cíla. Nemáš snáď horkou nemoc?
1: Nic mi není, táto.
0: No, takhle se tejrat kvůli vám muzice. Ale no tak, Marče. Nejdřív jsem byl rád, že ti okázali záda. Poudal jsem si, aspoň mi holka pomůže s kalcouským dílem.
1: Teď já vám pomáhám, ne?
0: No jo, ale co ukalcuješ, je celý mokrý ocels. Kdyby skalcovala pro Hastermana, to by byla jiná. Takhle musím porád ždímať a sušit. Ty musíš krapet mezi lidi, Marče.
1: Já nikam nepůjdu.
0: Vrach osoba jedna. Nejdřív se točí po kraji jako čamerda, pak aby zase jít z domu sterkal. Chytá se tě fantas. Půjdem ke kovářce, aby tě zaříkal.
1: Ne, ne. Já jsem, tatínku, zdravá. A zaříkávač se nenechám.
0: No, tak co mám s tebou dělat, Juče nešťastný? Jestli ti někdo ublížil, tak mi to pověs a já...
1: Ne, ne, to ne.
0: No teď je tomu už vůbec nerozumím. Když seš teda zdravá jako malina, půjdeš na zámek. Hledaj tam šikovný síly do kuchyně, aby ním pomohli v tom svarebním mumraji. No tak, krejcary, co ti kápnou, budou dobrý. A půjdeš tam hned letejtě a přestaneš bubákovat.

0: Alojzi, ani si by ještě neřek, jak se ti líbějí šaty, co mám na sobě. No, jsou zlatem kruplovaný. Alojzinku.
1: Pěkný.
0: Jo, a ta, co je má oblečený, jaká ta je?
1: Pěkná.
0: Podívej, co říkáš mým střevíčkům z atlasového hrbábí smašlej.
1: Pěkný.
0: A bujdovej oučes. Kuderlinky mi pěkně držej, viď?
1: Držej.
0: S tebou je poudání jako s němým. Ve očích máš jen melhu. Takhle jsem si já svýho ženicha nepředstavovala. Ty hadrnoško, ty mrkvičko. Kam jsem to dala oči?
1: Od kramfleků ní šlahaj plameny, jak letíš žalovat pan tatínko i králi a kálůně. To jsem skočil pod kola. No, když mě moje marče zradilo, tak ať si mě veme třeba čarodenice.
0: Lojzičku, vidíš mě, Lojzičku?
1: Malináčku můj zlatej, to víš, že vidím. Sedíš na okně a čepička ti svítí jako ta nejčervenější malina.
0: To je dobře, že mě vidíš. Ještě jsi zamilovaný. Ináč bys mě neviděl, víš. Ale na tuhle symetriku parádivou Eleonoru, na to si nemyslíš, že ne?
1: Ne, opravdu ne.
0: Tak přece jenom na Mařenku. Přiznej se.
1: Máš pravdu, malináčku.
0: To byla pro nás rána, Lojzičku, když nám ptáček Pinkáček s malinovým péřím zjistoval tu novinu o tvý svarbě. Čekali jsme na tebe každý den, ale ty nikde. Celá paseka nám od smutku zežloutla a maliny a brusinky opadaly.
1: A co Marče? Marče se nevokázalo?
0: Ale vokázalo. Ploužilo se tam, no jako stín.
1: A proč mi neodpovídala na mý psaní?
0: Jo, to já hochu nevím. Na, tady máš štěbenec.
1: Pro Pětra na hodinu, odkud ho máš? Vždyť mě ho naši zauřeli na sedu v zámku.
0: Tenhle je inej. Strč si ho do kapsy a zahraj na něj, až ti zítra v ten tvůj svarební den bude nejhůř. Ale pamatuj si, dřív ne, všecko by si spokazil.
1: Cák, já bych si tak ještě mohl pokazit. Malináči? Malináčku, kde seš? Ani si mi nepouvěděl, jestli má Marče inýho. Jako když ho vítr odfoukne. Teď je už je stejně marný všecko naříkání. Teď je už mi zůstane na kérku parádivá hudermanice.

0: Japa to vypadá na zámku před tou zejtřejší svatbou.
1: Ale ani nevím. Nemám čase ani otočit. Jen jsem viděla, jak se na věži prápory plácají.
0: A prince Aloise a princeznu Eleonoru si nepotkala?
1: Ale ne, co jak by dělali v kuchyni. Princ Alois by si ještě někde omás svůj tříbernej kabát se zlatýma knoflíkama a princezně Eleonore by mohl spadnout pérstínek do polívky.
0: No.
1: Ale teď už mě nechte, tatínku. Dobrou noc.
0: No, dobrou noc.
1: Všecko mě bolí. Nejvíc srdce. Lojzíčku. Lojzíčku.
2: Šeptám ti do sna, Mařenko. Zítra, až bude svarební průvod prince Aloise a princezny Eleonory, uteč z kuchyně a jdi se podívat. Jak bude chvíle ticha, zahraj na štěbenec tu melodii, kterou máš nejradši. Nic se neboj a zahraj. Pěkně nahlas.
1: Jako kdyby mi víla brusinka šeptala do ucha svým jemným brusinkovým hláskem. Brusinko, jsi tady? Kdák by ses tu vzala? Ale na okně leží brusinkovej lísteček. To je divný.
3: Tak, milá královna, konečně se zbavím koruny.
4: Už mě pořádně tlačí a budu si moct podle chutě
3: číst.
5: Co? Cože?
4: To se ví, že samý královský knihy.
5: Ale, a tak ty si budeš jenom číst a ani na procházku se mnou nikdy nepůjdeš po královských zahradách?
4: Teď víš, jak se na to už dávno těším.
5: Tak jestli myslíš, že si budeš jenom číst a zanedbávat mě, až budeš mít volno, tak to se mýlíš, se sakramensky mýlíš.
4: Já bych.
6: No tak paň maminko, pan tatínku, mírně se. Už troubějí.
7: Aloisi? Aloisi? Dota? Aloisi? Sluší by ten šlojíř a tříbe dikitky daděm? Ani ses na mě nepodíval.
6: Ale podíval.
7: Ale nepodíval.
6: Tak nepodíval, jak myslíš.
7: Propět ran do královský věže. Co ty seš to za ženicha? Kam já jen dala oči? Co inejch jsem měla princovských hochů, co o mě stály a který na mě mohli oči nechat? Všechny pently na mých šatech měli spočítaný. A když mohli jednu pentli políbit, byli celý prý.
5: Tak, hezky se usmívejte, ať vás nepomluvěj. A vykročte stejnou nohou, ať si nezapletete štěstí.
4: Ono ním to havelantům přece jen sluší. Akorát, že Alois vypadá, jako kdyby spolk kus drátu.
5: Narounej se, posuň si korunu.
4: Padá.
5: No. A nekejvej tak tím, že zlem ještě mě klepneš.
4: Promiň.
5: Chytni si plášť, kapela už vyhrává. Tak a jdem.
1: To je nádhera. Takovýho zlato se na každým hochoj blejsko. A ženský mají péra v oučesech všech možných barev. A šlojíře dlouhý jako mélo. Ach jo, škoda, že tady za sloupem nevidím princoj a princezně do obličeje.
4: Milí děti, nastala ta přeuzácná chvíle, kdy vám můžu předat svou královskou korunu.
5: Chceš si vzít, milej synu Aloisi, ze svý vůle vedle stojící princeznu Eleonoru?
1: Všichni se ženě a vdávaj, jenom já ne.
8: Marče, zahraj.
1: Brusinko, kdák ses tu vzala?
8: Neptej se a hraj.
1: Já nemůžu, srdce mi tluče, až nemám žádnej dech.
8: Jen to zkus, teď je přišla ta pravá chvíle. Nebudeš litovat.
1: Myslíš, že to svedu, brusinko?
8: Zahraj jako na pasece.

0: se mi dočista ustydlo.
1: Mařenko! Květeličko moje.
0: Luizičku, tak ty jsi na pasece nešpásoval, když jsi mi říkal, že seš princ.
2: Koukněte, vodi se objíbaj.
3: Jdou na mě mdloby.
1: Hvězdičko moje přejasná, proč jsi mi neodepsala na 37 dopisů, co jsem ti po holubech poslal? Myslel jsem, že jsi našla jinýho.
0: Já jsem, Luizičku, žádnej tvůj dopis nedostala.
1: Nedostala?
0: Ne.
1: Tak teď tomu už rozumím. Paní maminko královno, to bylo dozajista vaše dílo. Ale pravá nevěsta je tady, moje Mařenka.
4: Roztrhněte je od sebe, on by si snad chtěl vzít v obyčejný důče.
2: Já obdlívám.
3: Stráže, uverehněte to opovážlivý stvoření do věže až úplně dolů.
0: Luiziku, pomoz mi!
5: Zahraj na štěberec, až ti bude nejhůř.
6: Co to je?
3: Nohy mě sami skáčou. Musím tancovat, ať chci nebo nechci.
4: To je honěnice. Musím se točit do kolečka. Moje hlava, pomoc.
5: Je, závoj by odletěl. Můj svarební závoj. Chyťte ho.
3: Koruna mi spadla pod trůn. To je rána. Nohy už pomalu necítím. No.
4: Přestaň hrať. Kdák si vzal ten štěbenec? Teď jsem ho zamkla na 7 zámku.
3: Tohle je nějaký jiný. Od zlých mocností začarovaný. Aloisi, přestaň pískat. Bobte terch.
5: Alois, kdeba seš tady ty. Ty panerko, ty haní pisku, ty halabudo, ty kohouty plechovy.
4: Přestaň. Nohy mám jako z mechu. A dech žádnej.
6: Aloisku, pomoc.
5: Ztratila jsem střevice.
4: Nohy už mám na dobro. Vošoupaný. Přestaň. Když přestaneš, ať tě potvím.
6: Vodáme tě s tím tvým důčetem.
1: Tak? Tak ale honem, pan tatínku králi.
6: Vodáme tě tady.
1: Ano? S Mařenkou.
6: Jo, s Mařenkou. Tady máš korunu.
1: Jenomže já tu vaši korunu, pan tatínku králi, nechci.
4: Umučená dobroto, zaplačte v oblaka, tak to zas poudáš.
1: Nechci. Pojď, Mařenko, podej mi ruku. Pěkný poručení a mějte se tu, jak chcete.
5: A co já? Cak bude se mnou?
1: Můžeš si sednout do kočáru a odjet domů.
3: Aloisku,
6: kam utíkáš? Vem si tu korunu.
4: Vždyť ti bude tak pěkně slušet. Vrať se.
1: Až v Merklou je na perší, na smerkový perkínko.

0: Tejdě je to ta pravá svarba. Slyšíš, Mařenko? Kde jakej ptačí kolourátek a housličky? Všecko je v jednom kole. Ptáček Pinkáček s malinovým péřím přespěvuje.
1: Podívej, Lojzičku, v obloha na nás hází modrý poměnky.
2: Tralala, tralalí,
1: hajajá, hajdulí.
0: Na zámek se už nevrátím. Ať si paní maminka královna a pan tatínek král vyvádějí, jak chtějí.
1: Už si nikdy neoblíkneš tříbernej kabát se zlatejma knoflíkama.
0: To víš, že ne, ty moje bazalinko voňavá.
2: Podívej, brusinko, jak se mají rádi. Ale ona, ta lidská láska, je jiná než ta naše malináč. A jaká?

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Nejlepší šachistka na světě, tak se jmenuje pětidílný příběh, který není tolik o šachách, jako spíš o jednom nepravděpodobném přátelství. Účinkuje Lucie Žáčková, napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil, Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2017.
2: Nejlepší šachistka na světě. Díl první. Elena Jehličková vyhlašuje soutěž. Když nejslavnější šachistka světa Elena Jehličková oznámila, že hledá žáka, kterému předá svoje znalosti a dovednosti, vyvolala její výzva všeobecné pozdvižení. To bylo způsobeno především údivem, že je Elena dost naživu na to, aby dala takovou pobídku dohromady. Musí být přece nejméně 100 let. Nebo snad ještě víc? Nikdo přesně nevěděl, ale všichni byli pro jistotu znepokojeni. Elena měla jediný požadavek. Zájemci napíšou krátký text o tom, proč by si měla vybrat zrovna je. Ze všech přihlášených si pak zvolí jednoho, kterého bude 3 měsíce šachy intenzivně vyučovat. Dotyčný nebo dotyčná se v závěru pobytu zúčastní slavného turnaje, kde se utká s těmi největšími mistry. Podle námitek některých lidí bylo příliš nafoukané domnívat se, že se za pouhého čtvrt roku může z někoho stát skutečně dobrý hráč. Elena se nicméně ke kritice nijak nevyjadřovala. Na její výzvu se přihlásili tisíce dětí z celé země. Předháněli se ve vymýšlení originálních důvodů, proč by si legendární šachistka měla vybrat zrovna je. Byli mezi nimi premianti, vědci, sportovci i géniové a zpravodajské servery čas od času přinesly profily těch nejzajímavějších z nich. Tomu neuvěříte. 9letá fyzička pracuje na revizi teorie strun a do toho doma na zahradě pěstuje chutný květák. S tímhle klukem je každá nudná cesta vlakem koncert. 11letý hráč na mandolínu umí z paměti všechny jízdní řády světa. Hloupnou vaše děti u počítačů? Jak které? 11letá jazykovědkyně pracuje na zlepšení automatických překladačů a taky postavila v Minecraftu celou Středozem. Za chvíli to vypadalo, že v zemi není jediné šachy zbožňující dítě, které by nebylo alespoň trošičku výjimečné, nadané nebo nezvykle bystré. Nevybere si vás, to určitě ne. Zvolí si někoho skutečně nadaného a výjimečného, ale zkuste to i tak. Aspoň dříve zjistíte, jak zbytečné je doufat, že se zrovna vám v životě podaří něco skvělého. Oznámila učitelka jednou odpoledne na školním šachovém kroužku, když žáky vyzývala, aby sepsali své přihlášky na stáž u Eleny Jehličkové. Kdo to je ta Elena Jehličková? Zeptala se 12letá Tereza Kalachová bez zájmu kluka, co seděl vedle ní a zuřivě škrábal propiskou po papíře. S opovržením se na ní podíval. Ty bys tady asi neměla být, když nevíš tak základní věc. Sdělil jí a znovu se pustil do práce. Měl popsané už 2 stránky a zrovna načínal 3. Tereza mu v duchu dala za pravdu. Chodila sice na šachový kroužek už 5 týdnů, ale byla tu především proto, že její rodiče vyžadovali, aby se věnovala nějakému sportovnímu koníčku. Původně chtěla navštěvovat scénický tanec, ale trenérka ji hned na první hodině medovým hlasem sdělila: my už ale jednu tlustou holčičku v souboru máme. Další budeme schánět nejdřív na přes rok. Ale bohužel, na konec 2. pololetí nacvičujeme tanec s názvem Farmářské trhy a roli dýně máme jenom 1, je mi líto. Tereza se zkoušela přihlásit ještě na fotbal a vodní pólo, ale všude jí sdělili, že už není místo. Skončila tak u šachu, kam se překvapivě dostala bez problémů. Úvodní hodiny ji hodně bavily. Dělala sice spoustu chyb a pořád prohrávala, ale měla dojem, že konečně našla něco, pro co se dokáže nadchnout. Okouzlení jí však nevydrželo dlouho. Nafoukané výrazy a opovržlivé poznámky jejich soupeřů způsobily, že na kroužek chodila méně a méně ráda. Nemá smysl snažit se, když jsou ostatní o tolik lepší, říkala si. Kluk vedle se zrovna pouštěl už do páté stránky. Tereza chvíli okusovala tušku a nakonec narychlo načmárala pár krátkých vět. Tak rychle? Divila se učitelka. No, je to ostatně jedno. Tebe by si nevybrala, ani kdybys přihlášku psala celý den. Tereza jen pokrčila rameny a vyrazila domů. Bydlela se svými rodiči ve velkém světlém bytě s vysokými stropy. Když dorazila, otec zrovna cvičil jógu. Zaujal pozici bojovníka a mírně se v ní kýval. Matka, která dnes přišla domů překvapivě brzy, zase pochodovala bytem a polohlasem si naléhavě opakovala, co se jí za uplynulý den podařilo. Pěkně si tu prezentaci zvládla, odpověděla si jim na všechny otázky a skvěle si pracovala s řečí těla, si dobrá, dobrá, dobrá. Ahoj, pozdravila Tereza. Otec jí jen pokynul hlavou, ale i ten drobný pohyb způsobil, že se z pozice bojovníka povážlivě vychýlil, párkrát se zakymácel a nakonec se překulil na stranu. Jak ses dneska měla, Terezo? Dokázala si vykročit za hranice své pohodlnosti? Zeptala se matka. Nevím. Jestli nevíš, tak si nejspíš opět nikam nevykročila. Pokývala smutně hlavou. Nejspíš. Jak ale máš dosáhnout úspěchu, když nebudeš dostatečně odhodlaná? Možná se nechce nikam hnát, vložil se do toho otec. Tatínka vyhodili před měsícem z velké nadnárodní firmy. Od té doby tvrdil, že musí najít novou životní cestu a ideálně také vnitřní klid. Cvičil jógu a jezdil na semináře, kde poznával sám sebe. Proč by nechtěla? Zeptala se matka. Možná by raději hledala vnitřní uspokojení hledáním sama sebe. Tereza odešla do pokoje, aniž se toho rodiče všimli. Zavřela za sebou dveře a lehla si na postel. Slyšela, jak spor pokračuje dál. Někdy si říkala, jak je možné, že se narodila zrovna svým rodičům. Tak moc se přece do jejich domácnosti nehodila. O pár dní později ji matka vzala k sobě do práce. Posadila ji za stůl s počítačem a pustila motivační video s názvem Začíná to a končí tebou. Terezu to moc nebavilo a tak se po chvíli vypravila zkoumat prostor kolem. Vyšla nahoru na střechu, kde se rozprostíralo několik zelených, travnatých a přísně zastřižených ploch. Uprostřed jedné z nich se nacházelo terárium. Když k němu přišla blíž, viděla, že je uvnitř leguán. Nehybně spočíval na kusu uschlé větve. Pěkné, že? Uslyšela Tereza za sebou maminčin hlas. Pořídili jsme ho přednedávnem. Někdy sem za ním vodíme klienty. Rádi se uklidní pohledem na kus divoké přírody. Není mu tady smutno? Možná. Snad bychom měli pořídit dalšího, aby to tu bylo zaplněnější. Tak jsem to nemyslela. Děkuji za nápad, cením si ho. Kreativita představuje velmi důležitou součást úspěchu. Tereza se ohlédla na leguána. Vypadal zašedle a moc unaveně. Měla pocit, že mu v tu chvíli docela rozumí. Když nadešlo vyhlášení vítěze velké šachové výzvy, přenášelo událost hned několik televizních stanic. Vážení diváci a divačky, my už tady ve studiu vítáme nejslavnější šachistku všech dob, Elenu Jehličkovou. Právě ta nám za okamžik sdělí jméno šťastného výherce, oznamoval nadšeně moderátor. Kamera přeostřila na malou baculatou ženu s rozpuštěnými bílými vlasy, které jí spadaly přes opěradlo křesla. Měla plnou narůžovělou tvář s vrázkami kolem úst a očí. Většina diváků si slavnou hráčku představovala jako vysokou, přísnou a podivnou osobu. Tahle celkem přívětivě vyhlížející paní je zklamala. To se nemohla snažit vypadat aspoň v televizi trochu šíleně, když už to od ní všichni očekávají. Někteří tak alespoň pomluvili Elenin účes a označili ho za velmi nepřiměřený jejímu věku. Dobrý den, Eleno, zahlaholil moderátor. Zamumlala. Moderátor si však nenechal vzít nadšení. Sdělíte nám, prosím, kdo z tisíců přihlášených se stane tím šťastlivcem? Elena sáhla do kapsy. Chvíli se v ní přehrabovala a pak vytáhla malý, na několikrát přeložený papírek. Začala ho rozbalovat, dávala si na čas. Mohlo to trvat 2 minuty, možná víc. Moderátor se nervózně culil, ale úsměv mu brzy začal zvolna stékat z obličeje jako rozehřátá žvíkačka. Konečně Elena přečetla jméno. Tereza Kalachová. Skvěle! Je to tedy Tereza Kalachová, kdo nastoupí na 3měsíční šachový pobyt. A Eleno, můžete nám říct, co vás vedlo k tomu, že jste si ze všech dětí vybrala zrovna ji? Měla jsem k tomu své důvody.

očekávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet. A

0: nás to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: si piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma. Na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Pokládá klub speciál. Vážně

0: je teď sám.
1: Posloucháš Rádio Junior.

Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýban, ten pašoval 200 sov do Aten.

0: mě kus viny snad pa.
1: I mě kus viny snad pa.
0: Šetřím a furt nemám za.
1: Šetřím a furt nemám za.
0: A někdy zaslepen
1: bůřkovým žerem. Dokonce chválím dne před večerem.

kočky zvedli, kočky zvedli. Snědl kočky k večeři. A snědl kočky k večeři. A snědl kočky k večeři. A pak usnul pod keři. A snědl kočky k večeři. A snědl kočky k večeři. A snědl

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Rádio Junior.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytají. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu.

kočka mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau.

říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusím.

až se z toho unaví. Velbloud ví, velbloud ví, velbloud, velbloud, velbloud ví, velbloud ví, co je život bez ploutví.

velbloudví, co je život bez ploutví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si kává.

ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy.

0: řídíme to pod drážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.